buď a nebo. Štěstí i vstárnutí, oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas vstává,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. A začínáme jedním z největších hitů rockové babičky Tiny Turner. Písničku River Deep Mountain High nahrála už v roce 1966 se svým tehdejším manželem Ikem Turnerem a od té doby byly bez ní koncerty Tiny Turner nemyslitelné. Takhle ho zpívala v roce 2009 na svém koncertě v holandském Arnhemu.

Tina Turner vám dospívala svůj velký hit River Deep Mountain High, který do svých zpěvníků zařadili zpěvačky Cyndi Lauper, Christina Aguilera, Beyoncé a Celine Dion. Nejpopulárnější kanadská zpěvačka všech dob s celosvětovým renomé Celine Dion se i s vážnou nemocí vrátí po 4 letech ke koncertování. Mezi 12. září a 14. říjnem letošního roku odehraje v pařížské aréně Le Défense rovnou 10 koncertů, kde se bude chtít pro své fanoušky vrátit v tom nejzářivějším světle. Vše však proběhne pod přísným lékařským dohledem. Dám na to krk, že během svých pařížských koncertů uvede Celine Dion svůj velký hit I Drove All Night, který u nás znáte pod názvem Noční král v podání Karla Gotta.

Celine Dion vám dospívala taneční a popovou verzi písně I Drove All Night, kterou si našla v repertoáru krále zlomených srdcí Roye Orbisona. Ten už v roce 1964 udělal velký hit z písničky Oh Pretty Woman, která se do centra pozornosti vrátila i v roce 1990. Zazněla totiž ve filmu Pretty Woman s Julie Roberts a Richardem Gerem v hlavních rolích. Tuhle písničku chtěl vždycky naspívat Karel Gott, který ji nahrál díky českému textu Miloše Skalky až v roce 1998 na album Roky mého mládí. A od té doby nebylo snad koncertu, aby Karel Gott Pretty Woman

následující písničku z repertoáru Roye Orbisona You Got It naspíval Karel Gott a vyšla v roce 2013 s českým textem Miloše Skalky a Máš to na Gottově albu Láska je nádhera. Kdykoliv Karel zabrousil do repertoáru Roye Orbisona, byla to šťastná a posluchači ceněná volba. Například i Gottovy písně Tak zůstaň a zmírám láskou pocházejí ze zpěvníků velkého O. Roye Orbisona. V málokterém životě bychom našli tolik slávy, zapomnění, lásky, bolesti, utrpení a tragédií jako v životě Roye Orbisona. Jeho dva synové uhořeli, manželka Claudette se mu ve 24 letech zabila na motorce, v roce 1978 se musel podrobit těžké operaci, během níž mu bylo implantováno srdce. Ale už do strápení. Poslechněme si teď už zmíněnou písničku You Got It. Vyšla v roce 2017 na Orbisonově albu A Love So Beautiful, kdy byl Orbison už 28 let po smrti a jeho hlas v ní doprovodil Královský filharmonický orchestr.

Roy Orbison ovlivňoval světový rock a pop během svého života a ovlivňuje ho i po smrti. Opustil svět hudební i ve zdejší na svatého Mikuláše roku 1988. Tragéd světového popu a rocku zemřel na zástavu srdce v koupelně své mámy, kterou přijel navštívit na vánoční svátky. Bylo mu teprve 52 let. Elvis Presley nazýval Roye Orbisona nejlepším zpěvákem na světě a pro Paula McCartneyho jednu z největších osobností rock'n'rollu. Pro Bruce Springsteena byl pak Roy Orbison vzorem a ve své písni Thunder Road mu dokonce věnoval celý verš. Roy Orbison zpívá pro osamělé. Poslechněme si teď nádhernou Orbisonovu baladu A Love So Beautiful, kterou napsal svůdčí osobností britské rockové skupiny Electric Light Orchestra skladatelem a producentem Jeff Lynnem a s americkým rockerem Tomem Pettym.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Roy Orbison dospíval baladu A Love So Beautiful, kterou v roce 2013 naspíval se skalkovým textem Láska je nádhera Karel Gott na své stejnojmenné album. Na konci 70. let a během 80. let měl Karel Gott na mezinárodním country festivalu Fanfare v americkém Nashvilleu a v amerických televizních pořadech Od pobřeží k pobřeží velké úspěchy s Orbisonovou písní Crying. U nás ji znáte s borovcovým textem Pláč. Pro dnešek se s Royem Orbisonem právě touto písní rozloučíme.

zjevu Demisem Russelsem. Helena si tam určitě připomněla, že v roce 1969 naspívala velký šlágl Rain and Tears Demise Russelse a řecké skupiny The Aphrodite Child s českým textem Zdeňka Rytíře Dešť je pláč. Až tahle písnička, kterou napsal řecký klávesový mák Vangelis, dozní, řeknu vám toho o Demisovi Russelsovi víc.

Romantické písně Demise Rousseause byly slavné dřív, než svět poznal tvář a robustní postavu jejich interpreta. Pro mnohé posluchačky pak bylo trochu zklamáním, když ho uviděli na vlastní oči a zjistili, že to není žádný urostlý krasavec, ale pořádný tlouštík. Na vrcholu popularity Demise Rousseause trápil neukojitelný hlad a vážil bezmála 150 kg. Mě teda ten neukojitelný hlad trápí taky pořád. Za 10 měsíců pak zhubl 50 kilo a nejen jeho fanoušky začalo zajímat, jak se mu to podařilo. Proto v roce 1982 vydal knihu s dietou, která v počtu prodaných výtisků směle konkurovala album s jeho největšími hity. Když se naši zpěváci Helena a Karel s Demisem v roce 2006 setkali, nevážil už zdaleka tolik jako v dobách největší slávy. V zákulisí letní opery v Sopotech chvíli předtím šel na scénu, jim říkal, že jsou u nás doma velké hvězdy a že by byl moc rád, kdyby ho pozvali do některé naší televizní show. To už ale Karel a Helena nestihli realizovat a oba se bohužel nedostali v roce 2011 na koncert Demise Rousseause v pražské Lucerně. Neměli bychom nikdy nic odkládat, protože jednoho dne už může být nenávratně pozdě.

Demis Roussos vám dospíval píseň Goodbye My Love Goodbye z roku 1973. O rok později tuhletu písničku zařadil do svého repertoáru Karel Gott a nahráli s borovcovým textem Teď růžek vám jdu krást. Že bych byl fanouškem kanadského zpěváka a skladatele libanonského původu Paula Anky, to nemůžu říct. Pochopitelně jsem ho znal, ale že bych byl jeho fanouškem, to fakt nemohu říct. Až v roce 2011 mě přesvědčila kamarádka Vlasta Semerádová a jeli jsme na Ankův koncert do Vídně. A tam jsem se jeho fanouškem navěky stal. Paul Anka na něm pochopitelně zaspíval píseň Diana, která ho celosvětově proslavila, když mu bylo 16 let. Diana to je vůbec první hit Paula Anky a k písni ho prý inspiroval milostný cit k jisté o 2 roky starší Diane Jaup, která byla údajně jeho spolužačkou ze střední školy. Ale podle mnohem věrohodnějších pramenů šlo o dívku, která v Ankově rodině hlídala děti, prostě babysitter. Ze 2 manželství má Paul Anka 5 dcer a 1 syna. Jméno každé z Ankových dcer začíná písmenem A. Ankovy dcery se tedy jmenují Alexandra, Amanda, Elíša, Amália a Antea. Poslední jmenovaná se jako jediná vydala na pěveckou dráhu, s otcem naspívala několik duetů a bývá hostem jeho koncertu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Doznělou písničku Diana u nás naspívali Milan Chladil, Standa Hložek a Petr Kotwald a český text Zdeňka Borovce doslova zlidověl tak, že se zpívá u táboráku. Paul Anka se narodil v roce 1941 v křesťanské rodině, která přišla do kanadské Ottawy z Libanonu. Už od útlého věku se věnoval hudbě. Začal zpěvem v kostelním sboru, pokračoval studiem hry na klavír. Od mládí projevoval talent nejen hudební, ale i literární. Bavilo ho psát, což vyústilo v krátké působení v redakci listu Ottawa Citizen. To vše předurčovalo Paula Anku k jeho následné životě. Cestě, k cestě velkého zpěváka a textaře. Po vystupování snad ve všech hudebních klubech v Ottawě odcestoval do Los Angeles, kde jeho kariéra nabrala raketový start. Ve druhé polovině 50. let se stal Paul Anka idolem teenagerů a v dlouhém seznamu jeho hitů převažovaly výrazné, kantilénovými oblouky obdařené balady. Jednou z nich je také píseň You Are My Destiny z roku 1957.

Své písně naspíval Paul Anka v mnoha světových jazycích, kromě angličtiny také italsky, německy, francouzsky a španělsky. Zahrál si v několika filmech a televizních seriálech. Technicky dokonale vybavený ve výběru repertoáru, tedy hudby i textu, náročný zpěvák hlavního písňového proudu, se dokázal mnohokrát vrátit do světových hitparád. Například v roce 1979 s duetem You and I, který naspíval s francouzskou šanzoniérkou Mireille Mathieu. Traduje se, že si ji dokonce pokusil svést, ale prý marně.

Tisíce zpěváků po celém světě naspívalo původně francouzskou píseň Comme des Habitudes, původně z roku 1967, kterou doma ve Francii proslavil zpívající autor Claude François. Vedle Johnnyho Hallidaye další největší hvězda francouzského rock'n'rollu. Anglická verze této písně nazvaná My Way vznikla o rok později a stal se z ní jeden z největších hitů pěvecké kariéry Franka Sinatry. Text o umírajícím muži, který se nejen smířil se smrtí, ale se ctí se vyrovnává se vším, co ho v životě potkalo, napsal pro Franka Sinatru právě Paul Anka. Tuhle písničku dobře znáte a už několikrát se mi v našem každotýdenním hudebním setkání slyšeli. Právě teď vám ale nabídnu jiný písňový skvost Paula Anky. Písničku I'm Not Anyone, kterou zkomponoval v roce 1973 pro malého zpěváka velkého hlasu Sammyho Davise Jr. Ten si právě zasloužil přízvisko Pan Zábava. Paul Anka od roku 2011 uváděl na svých koncertech po celém světě písničku I'm Not Anyone jako virální duet se Sammy Davisem Juniorem. Vzdával mu tak hold a dík za to, co pro svět populární hudby udělal. A právě touhle písní se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam. I'm not anyone.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co jste z toho zdrudona?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
6: Krásné odpoledne.
5: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí.
0: Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké grafity originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchači nic nemají.
0: A tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdny mám dojem. Ano, tropy. No tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bez vás, jinak co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak jste to...
0: prodavačky... Je to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou...
0: Obchodního centra.
1: Určitě, tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat. Dobře. Samozřejmě.
0: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem, víte, Jirko? No tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu. A ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že? To se možná takovou pamatujete, že to bylo takový.
0: Určitě.
2: No jistě, to si pamatuju, já si to pamatuju. No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat. Víte, Jirko? No tak to takový blbý slovo, tohle to přicmrdávat, tohle to, a dobře, tak řekněme přicmrdávat. No ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
3: Černoch!
4: Ten už tady byl dvakrát.
3: Když jsem řekl, že to bude Černoch, to bude Černoch, jasný?
5: Zavolej Černoch.
3: Karle!
5: Dobrý večer.
3: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
5: Já už jsem tu po třetí, ale...
3: Neodmlouvej. Vystrčí ruce s kapsihonem. Zastrž břicho, vyndej peněženku. Ruce vzhůru. Tak si něco dělejte pro Boha.
5: Karle, dělej ze sebou něco.
6: Pamatuj se, člověče.
3: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
5: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
3: Máte vybrat.
5: Ne, já nechci vymrát. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
3: Máte vymrát.
5: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku.
3: Ale Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte vymrát.
6: Jestli byste dovolili...
3: Vy už vůbec nemluvte.
5: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přece...
3: Máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete. Chtěl s partnerku, tak máš Vimra!
5: Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
7: No co, přijel jsem ze Skotska.
5: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
7: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský? Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, jo. Budeme tančit.
5: Promiňte, ale já ze Skotama netančím.
7: Ale ze Skotkama jo, snad.
8: Tak si nějak dohodněte.
6: No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
7: Počkejte, to jsou vaše garde dámy.
5: Ne, garderoběři.
6: Nenapadat.
8: Nebo padat.
7: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
5: Jo.
7: Totiž, než přijdeme k samotnému tanci, To předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
8: Ano, já jsem Karel.
7: Jiřina, tak. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
5: No tak to už vůbec ne, teda.
7: No tak děvče, no.
5: No tak to radši žena, ale nějaká divná, teda.
7: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina. No. Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
8: Ano.
7: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední na parketě, jo? Pro kterou si jde ten po... Hrome, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
5: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tanečníci se nám seznamují, Jiří Vimr, Karel Černoch.
2: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Vimr dal. No to, počkej, Oldo, veřejnoprávní médium, takhle mluvíš, ne, já jsem takhle nemyslel, přece co nám... Hodnotného Vymrdal, jako Jirka Vymrdal. No tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pusťte reklamu nebo něco, to je příšerný, to, já se omlouvám, on to nemyslel takhle, víte, ne, vůbec ne, no, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, já si jdu radši dát pivo, to tak jdu taky radši s Bohem.
0: Tak, tolik Kaiser Lambus, nám zůstává na Ačku dvojice.
1: Mě by to asi kluci řekli možná takhle. No.
0: Určitě, Vymr Černoch nám zůstává, Ačko, Bčko, Hlus Dvisihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Homo, a dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte A nebo B, posluchači. Humor mezera A, humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučera vás zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc. Já jsem poměrně dost velký dřevo. Jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Star Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, o které jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže tam, nadřel jsem to prostě. No.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloudí.
4: Máme, dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona třeba na Thriller.
3: Ty brďo. No. Děláte moonwalk, tu chůzi po spátku?
4: Tak trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano, dobře. Ano. No tak to ať si posluchači nechají jako překvapit, jak přijdou na střechu na harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, zdravím i Petře Blunského, taky ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: No. Já samozřejmě já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Tady František, já bych nad Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
3: No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: A měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
3: No, tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
7: Krásné, poledne, poledne a Peťo, já vás pozdravím.
4: Hezké odpoledne.
7: Toho nejlepšího imitátora v Čechách, čau Peťo.
4: Děkuju.
7: Já bych chtěl osobně Ačko.
3: Ačko, myslel jsem tak si jo, to. Tak děkujeme. Jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
8: Zdravím, tady Libor Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy, jo.
4: Děkuju.
8: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně. To by mělo být pokračování.
3: Dobře,
8: toho
3: máte to správně. Mm-hmm.
8: Výborně, super, děkuji.
4: Nashledanou.
3: Krásný den, dobrý den i vám.
9: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si psal Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
9: Máme ještě jeden dotaz. Kdy v té Humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio? Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
3: Tak to jste přeslechnul. Dávejte pozor, určitě to uslyšíte, jo?
9: Aha, dobře, děkuji.
3: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník scénka taneční.
4: Tak to je výborný.
3: To je bezva.
10: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka. Ano. A teďka jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
11: Jo.
10: Jo? Čili já jako sedím, jo?
11: Jo. Smím prosit.
10: Cože, co?
11: Smím prosit.
10: Co jsem?
11: Smím prosit.
10: No kdyby to šlo něžněji. Jsem dáma, která se...
11: Aha, jo, znamená. Smím prosit?
10: Ano. No, už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu ano. A už promenádujeme, ano. Jo? No a taková ta konverzace, že jo, ano. S dámou.
11: Ano. Dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že...
10: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
11: Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
10: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo, jen tukat. Tak jako, tak jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo.
11: No jak pokračujte, já už dál
10: nevím.
11: No ne,
10: no tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Ze zření, nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
11: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
10: No ale dál třeba něco.
11: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
10: Moc jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak? Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, jo. Čím byste mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Se ještě jednou podívejte.
11: Máte nádherný dudy.
10: Tak teď jste mě teda přimrazil.
11: To jsou pravé skotské?
10: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošly rukama mnoho. Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž. Tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte. 731 800 900, to je náš telefon, na kterém můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo... To není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená.
1: Taky.
0: Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: Ty Luděk je tady.
3: No.
0: No, tak co vy?
1: Tak poprvé to bylo v šanci.
0: No výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A využili naplno náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji.

0: 20. narozeniny, takže 15. října 99. To se prostě nezapomene.
1: A samozřejmě
0: já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho show businessu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl, a já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou, jak k tělu, jo, a dělal jsem jakože všechno dobrý, všechno super. A dobrý večer, přátelé. Tohle to byl jsem úplně vyřízený trémou, ale nakonec to dopadlo dobře, musím říct.
1: No, byl to úspěch.
0: Byl to úspěch a byl to vlastně jeden z takových těch prvních stand-upů. Na to mělo asi 10 minut a ono to už na tu dobu bylo hodně.
1: I
0: režisér František Polák říkal, hele, je to dlouhý, ale já to uděláme to celý a to když tak jako někde střihnu. A nakonec se to jako tak líbilo, že se to nestřihlo, je to celý. Dokonce myslím, že to někdo dal i na internet, myslím na YouTube, myslím, že Večírek u Havla to někdo pojmenoval kreativně, takže si to můžou lidi i najít.
1: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
2: No tak právě toho Havla, že a on si pozval jak si ty další, že jak si, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardo Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů.
1: Celé spektrum.
0: Takže, no, opravdu, tehdejší. Ani, abych na nikoho nezapomněl, no vaše Klauzu tam samozřejmě byl, ano.
1: Tak dobře.
0: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
1: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
0: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mně se někdy říká, že jsem tak jako lehce hypochondr, a není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
1: Ne.
3: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
4: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví, a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický, a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako? Na jakou nemoc? Říká, to je jedno. A on to takhle sní. My jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host, Josef Alois Nálovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo. Já takhle přísně jsem neřekl, hele, děti. Jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Nálovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta sloninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít. A začalo to, tatínku, prosím tě, no tak. Jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky. Tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Nálovský přišel 8 hodin ke stolu. ve vynikající náladě, děti otrávený.

0: On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen. Nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
3: Je, no? To byste posluchači mohli pro nás hlasovat. Já se chci slyšet.
4: Ale Hulvajc, tak nežadon, že tady žebráš.
3: No nežebrám, já hezky prosím, hlasujte.
4: A tak dobře, tak hlasujte, no.
2: Tak jste to slyšeli. Řeknu vám, jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného. Humor mezera B je SMS pro Spejbla a Hurvínka. Další na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi. Petr Novotný nebo Spejbl a Hurvínek, dobré odpoledne.
2: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím, pánové.
1: My vás.
2: Zdravím Petra a Pavla.
1: Díky.
3: A, dobrý den.
2: Teda předtím vypadalo, jako kdybych zdravil prezidenta, přitom ten schoda křesní kmen Petra a Pavel.
1: Děkujeme. Jsme tu všichni.
3: Samozřejmě, díky.
1: Povídejte.
2: Tak si dáme Petříka.
1: Mm-hmm. Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
1: My vás.
4: Dobrý den. A když tak hezky Hurvínek zařadonil, ale i kdyby nezařadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
5: Je, ty máš dobrý vkus.
1: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
5: Díky.
1: On ten Hurvínek byl takový, na city to zahrál hezky,
3: ano,
1: že?
3: Ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Hurvínka pana Skupy. Aha. Ten byl takový trošku hodnější ještě, že?
5: Takový letu, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže...
3: No, tak je to pravda, no, hurvajc. No, nicméně, slovo mají posluchači, no tak...
1: Dobrý den.
6: Dobrý den. Standa Zemník vás, pánové, oba dva zdraví.
1: Na zdárek, dobrý den.
6: A? Paule a pane Jablonský, já bych chtěl radši dokončit Novotnýho.
1: No,
5: jo,
1: je to na
5: vás.
1: Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
3: Dobrý
7: a
3: den.
7: Já bych si přála toho Hurvínka.
1: No dobře. Píšeme si hlas.
5: No, Lida má taky vkus.
7: On je hodně šikovný.
1: Tak jo, děkujeme.
5: Děkuju.
1: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
5: No, jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
1: Dobré odpoledne.
8: No. Miroslav z Karviny, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, Ivan Pavle. A
1: dobrý den.
8: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
1: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
3: Děkujem.
1: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
5: No, jsem nevyhrál.
1: Petr Novotný ho převálcoval doslova.
5: A já to Petrovi přeju.
1: Jo.
5: On je taky docela vtipný, vytaťuldo.
3: Ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak pojďme Petra Novotného.
1: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
9: To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumí na televizi. Ale já tam taky, já tam byl taky mezi nimi a já jsem projížděl a ve tmě, je to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil taky vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl. Já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad, co já tam o sobě slyšel. Tam jsem neměl chodit. Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni by si to domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tu na hen tam nají taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, to by moc nevěřili, pač to se na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunetík, jestli jsou to dobrý chalani. to neodpovíte na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká super baba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou? A to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší, jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný, já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastně očím. Ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek. Víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3x hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí sviní, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, no što, od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želájet, karoší věčer, no, dá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
3: A Urvínkem taky.
1: Taky, že? Samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír, Lipský nebo Spejbl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník. Zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prým a bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: No, děkuju. Krásno,
2: bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby už jsem nepřečetla. o Naděnce Konvalinkové, jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko? Pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu... Hurvínka a Spejbla.
1: Děkujeme, hezký den přejeme.
2: Krásný večer, mějte se hezky.
1: Taky, nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych ptala Ačko.
1: Děkujeme za váš čas. Mějte se hezky.
4: Nashledanou,
1: naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou táborů.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání bude pro tebe. Až příště přijď zase.
5: Tak příště, no. Lustvý silák je taky dobrý.
1: Že jo, tak si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá, ale taky je důležitá střídmost ve stravě a hlavně pití střídmost.
7: O čeho máte ten červený nos?
6: Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rány.
7: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
6: Ta porad polehává.
7: Nemocná?
6: Ne, líná.
7: Já jsem jako myslel, jak to je se spaní, víte, jestli spíte dobře.
6: Jo, zmím, jo. Ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
7: A zkoušel jste to počítat před spaním?
6: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
7: A teprve pak jste usnul?
6: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
7: to je.
8: Kolik vás tu ještě je?
7: Dobrý den, sestřičko.
8: Dobrý.
7: Vlastně sestro.
8: Vám něco chybí?
7: Ne, já počkám, ale tadyhle dědovi je špatně.
8: Chybí vám něco?
6: Jo, tolar, já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul tolar.
8: A jak je starý?
6: 160 let.
8: To je on?
7: Já nejsem tolar.
8: Já jsem myslel, že vy jste tady s tou rukou.
7: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem.
8: Já jsem
7: se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
8: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
7: Hrejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
8: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
7: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
8: To je on?
6: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
8: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
6: No,
8: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
6: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou tolár nevytrousil.
8: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
7: Ježi,
8: prosím, proč?
7: Já nejsem syn.
8: To nevadí.
7: Já mám syna v písku. On je.
1: A to je finále a tečka za dnešní humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
3: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
1: Určitě, anebo někde u vody.
3: Přesně tak.
1: Nebo ve vodě.
3: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
1: Hezké léto, čili Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Vysočinu přijíždí prezident Pavel, navštíví i diecézní centrum v Osové Bytýšce. Vláda schválila zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Spojené státy a Irán podle Američanů podepsali elektronicky memorandum o porozumění už v neděli. Bude zpočátku slunečno, postupně přibude oblačnosti, teploty do 24 stupňů. Začínají zprávy, hezké úterní ráno přeje Karol Pěška. Na dvoudenní návštěvu Vysočiny přijíždí prezident republiky Petr Pavel s manželkou. Dnes zavítá mimo jiné do diecézního střediska Mamre v Osové Bytýšce na Žďársku, kde bude debatovat s mladými lidmi. Do centra ho pozval jeho ředitel a farář Jan Pavlíček, který se s Petrem Pavlem potkal na dovolené v Římě.
2: Chceme mu tady vlastně ukázat to, jak, co se tady vlastně jakoby děje. Jo, to, že semka každý víkend jezdí mladí lidi, že tady máme prostě každý víkend 30 až 50 mladých lidí a snažíme se společně tady s nimi nějak žít a formovat je.
1: Více než 250 000 korun vynesl sobotní charitativní festival Koncerty u jezu ve Věžnici na Havlíčkobrodsku. Akce se zúčastnilo přes 450 návštěvníků. Vybrané peníze poputují nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Podrobnosti přidává organizátor Ladislav Appeltaur.
3: Ty prostředky jsou určeny na placení vývoje a aplikaci léku, které pojišťovny zdravotní neproplácejí u atypických onemocnění rakovin u dětí. A díky partnerství s Českým rozhlasem Vysočina se toto dostalo velice do povědomí a díky tomu přišla velká skupina posluchačů.
1: Vláda schválila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků za média veřejné služby. Nahradit je má příspěvek ze státního rozpočtu. Česká televize by tak příští rok měla dostat zhruba o 1 miliardu korun méně, než získává z poplatků letos. Českému rozhlasu by měly příjmy klesnout meziročně asi o 400 milionů. Vedení obou médií se změnou nesouhlasí, uvádí generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: My to odmítáme po celou dobu, máme opravdu pořád za to, že systém, který tady funguje, je zaběhaný, není zastaralý, má ho v podstatě 10 zemí v rámci Evropské unie a navíc v tom středovýchodním evropském prostoru má svůj smysl a má svůj i kontextuální důvod, takže pořád je nejlepší možný ve smyslu ubránění naší nezávislosti.
1: Objem financí se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vrátí k roku 2024, tedy před loňské zvýšení televizního a rozhlasového poplatku. Írán a Spojené státy podepsali údajně memorandum o porozumění elektronicky už v neděli. Americké stanici ABC to řekl viceprezident J.D. Vance. Podpis mírové dohody byl původně naplánovaný na tento pátek. Podle nejnovějších amerických prohlášení proběhne v pátek oficiální podpisový ceremoniál. Prezident Donald Trump slibuje úplné otevření Hormuzského průlivu hned potom. Írán zatím žádnou z těchto informací nepotvrdil.
0: Sport.
1: Basketbalisté Nymburka získali svůj 21. titul v národní lize. V rozhodujícím 7. finále porazili Pardubice v Pražské hale na Královce 91-74. Etická komise fotbalové asociace vyloučila v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou Karvinou z první ligy. Za ovlivnění 3 utkání navíc musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Severomoravané mohou startovat ve 2. lize. Primátor Karviné a činovník klubu Jan Wolf dostal zákaz účasti na všech aktivitách spojených s fotbalovou asociací na 12 let a pokutu 3 miliony. Rozhodnutí je nepravomocné.
0: Počasí.
1: V Černovicích je teď 5 stupňů, v Telči 7, Náměšť nad Oslavou hlásí 9. Dnes očekávejte zpočátku skoro jasno až polojasno. Odpoledne přibude oblačnosti a večer se může vyskytnout občasný déšť. Teploty se budou držet mezi 21 a 24 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 zpomalte na 149,5 kilometru ve směru na Brno. Je tam porouchané vozidlo. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno a hezké vstávání vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Máme úterý 16. června, svátek má Zbyněk a také Zbyněv, tak přejeme všechno, jen to nejlepší. A narozeniny dnes slaví český světový rekordman Jan Železný. Kolikáte? Tak to uslyšíte za pár chvil v kalendáriu.
0: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byl Petr Novák. Je 5 hodin 13 minut k tomu, pokud sedíte za volantem, přejeme vám šťastnou cestu. A právě teď otevíráme kalendárium. Připomeneme v něm i havárii balónu Kisi Belka.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 16. června. Svátek má hněv posilující Zbyněk. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Husitská vojska zvítězila nad početně silnějšími římsko-německými žoldnéři v bitvě u Ústí nad Labem přesně před 600 lety v roce 1426. První letecká nehoda na území České republiky se odehrála před 135 lety v roce 1891. V Praze se během jubilejní výstavy zřítil balón Kisi Belka. Jeho první volný let z královské obory skončil havárií v holešovické Reisenzahnově továrně. Všichni tři členové posádky naštěstí neštěstí přežili. Vůbec prvním českým atletem, který překonal světový rekord, se stal diskař František Jandasuk před 125 lety v roce 1901. Na mezinárodních závodech pořádaných Spartou na hřišti v Bubnech hodil 39 metrů 42 cm. Jeho rekordní zápis vydržel něco přes rok. Tenisový areál v Praze na Štvanici byl otevřen přesně před 40 lety v roce 1986. Na zámku Brdo, poblíž slovinského hlavního města Lublaně, se před 25 lety konala první schůzka ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a George Bushe. Velká stávka odborů v dopravě ovlivnila zejména dopravu v Praze, kde poprvé v historii nevjelo metro přesně před 15 lety. V celé České republice se na 24 hodin zastavila vlaková doprava, MHD fungovala omezeně i v Brně, Olomouci a Ústí nad Labem. 65 má dneska generální ředitel České televize Hynek Chudárek. A kulatou šedesátku má sportovní legenda.
4: Máme za to.
3: Trojnásobný olympijský vítěz.
5: Obrovské nadšení, no ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
3: Světový rekordman Jan Železný. Tak všechno nejlepší a vám všem dobrý den.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: to byly Maywood, je 5 hodin, 19 minut právě teď ladíte Český rozhlas Vysočina. Pobavit se dnes můžete třeba v gotické síni v Jihlavě nebo městské knihovně. Více informací přineseme už za 5 minut.
1: Počasí.
0: Ale teď se ještě pojďme podívat také, jak to vypadá s počasím na Vysočině. Teploty se aktuálně pohybují poměrně nízko, je chladno, 4 až 8 stupňů. Jihlava, Hruškovy dvory právě 4 stupně, Moravské Budějovice těch 8 a v Bystřici nad Pernštejnem je 5 stupňů. Dnes ráno bude převážně skoro jasno, ale může se objevit i lokálně zvětšená oblačnost. V průběhu dopoledne pak postupně většinou polojasno. Odpoledne ale oblačno až skoro zataženo, tak to vypadá na dnešek. A během večera se může na části území také objevit občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 21 až 24 stupni a foukat má slabý přes den mírný západní až severozápadní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Dovolená se blíží a proto si v úterý po 11. hodině s Janou Bémovou z oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice kraje Vysočina budeme povídat o zdravotních rizicích spojených s cestováním. Zaměříme se na prevenci žloutenky, cestovatelské průjmy a řeč přijde také na kvalitu vody v našich studních.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

0: Je právě 5 hodin 24 minut. Dobré úterní ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Ve velké gotické síni Jihlavské radnice se dnes uskuteční koncert vítězů pěveckých soutěží Máler Jihlava Hudba tisíců. A na úvod vystoupí žáci základní umělecké školy Jihlava. Začátek je v 18 hodin a plné vstupné je 200 korun, snížené 100. A v městské knihovně v Jihlavě se dnes také koná oblíbená akce Děti dětem. A akce vlastně se koná už více jak 10 let. Program stojí na krásné myšlence, děti zkrátka vystupují pro děti a těšit se můžete na pohádky, krátká divadelní představení i veselé písničky na pobočce Březinova od 9 hodin. Vstup je zdarma a vystoupí hudební uskupení Raraši ze základní školy speciální a praktické školy Jihlava a program doplní i děti ze základní školy z Kamenice. Tak pokud si uděláte čas, tak jistě zavítejte.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

někde jistě bude, musíte jet dál. Prý snad na Moravě

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, dobré ráno a připraveny jsou teď také aktuální zprávy a do studia je přináší Karel Pěška.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Stavbou Vysočiny v kategorii budovy pro bydlení, veřejnost a průmysl je Horácká aréna v Jihlavě. Rozhodla o tom odborná porota. Mezi silničními stavbami zvítězily jihovýchodní obchvat Jihlavy a most v Hořebníku na Pelhřimovsku. Cyklostezka z Chotěboře do Bílku má hlavní cenu v kategorii nemotorové mobility. Nová dětská skupina Pastelka u Humpolce je nejlepší stavbou v oblasti budov pro vzdělávání a z vodohospodářských staveb. Porotci vybrali modernizovanou čistírnu odpadních vod ve Žďáře nad Sázavou. Vítěze včera pořadatelé vyhlásili v Havlíčkově Brodě. Dnes je poslední den, kdy můžou pěstitelé ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Týká se to peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Státní zemědělský intervenční fond vyzývá, aby ovocnáři hlásili jen situace, kdy je poškození větší než 30% odhadované produkce. Nahlášení škod také neznamená automatický nárok na dotaci. Podávání návykových látek lidem bez jejich vědomí bude zřejmě trestným činem. Návrh novely trestního zákoníku vláda odeslala do sněmovny. Za přimíchání drogy do pití nebo jídla bude hrozit až rok vězení. Pokud bude omamná látka využitá k usnadnění jiného trestného činu, soud bude moci poslat viníka do vězení až na 3 roky. V krajním případě úmrtí oběti hrozí až 10letý trest. Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Mezinárodní konference se v Lucemburku mohla konat poté, co ji po 2 letech přestalo blokovat Maďarsko. Kyjev zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Prezident Volodymyr Zelenský vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu. Tenistka Nikola Bartuňková si na travnatém turnaji v Berlíně poradila s ruskou Schneiderovou, semifinalistkou nedávného Roland Garros. Porazila ji 2-1 na sety a postoupila do 2. kola. V Jihlavě jsou teď 4 stupně, v Havlíčkově Brodě 6, Moravské Budějovice hlásí 8. Dnes očekávejte zpočátku skoro jasno až polojasno. Odpoledne přibude oblačnosti a večer se může vyskytnout občasný déšť. Teploty se budou držet.

0: Čet mezi 21 a 24 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnicích Vysočiny je teď klid a slabý provoz bez nehod, hlásí ID jednička. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Nevidomý nebo těžce zrakově postižený divák sleduje stejný film jako ostatní, ale prostřednictvím sluchátek nebo speciální zvukové stopy dostává navíc audiopis. Jak to v praxi zní, tak to vám povíme už za pár minut v našem vysílání.

0: 5 hodin 40 minut, ladíte dobré úterní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Včera byla hostem dobrého dopoledne Lucie Hanusová, která se věnuje korekci audio opisu ve filmu. Jak ale vlastně vypadá film pro nevidomého diváka a proč je audiopopis tak důležitý?
1: Audiopopis je zvukový komentář, který je vložen ve filmu do mezer mezi dialogy a cílem tohoto komentáře je přiblížit divákovi, který nevidí, co se děje na obrazovce právě ve chvílích, kdy se nemluví. V tom komentáři se vlastně popisuje nejen, co se děje, ale pokud je na to čas, tak se popisují informace o prostředí, jak to tam vypadá, nebo o tom, co mají postavy na sobě a samozřejmě i informace třeba o mimice, jestli se ta postava mračí například, jestli pláče, pokud to není patrné z dialogu a podobně. Já bych jenom třeba uvedla příklad, aby si to diváci dokázali představit, například když je ve filmu nějaká scéna, kde nějaká postava něco ukradne a vejde do místnosti a něco ukradne a v té chvíli se třeba ve filmu nemluví, hraje jenom hudba, tak divák vlastně o to přijde, že ta postava to ukradla. Takže právě cílem toho popisu je zprostředkovat tomu divákovi ten děj právě v téhle chvíli, kdy se nemluví a říct mu, že ta postava něco ukradla.
0: Rozhovor najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz. A dnes si s Janou Bémovou z oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice kraje Vysočina povíme o cestovních rizicích. Řeč bude o žloutence, průjmových onemocněních i o tom, na co si dát pozor u vody ze studní. Poslechněte si rozhovor už po 11. hodině. Rich girl, she buys her dreams.

0: Tak to byly Smoky, hladíte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Pokud si dáváte něco teď dobrého na zub, tak samozřejmě přejeme dobrou chuť. A je řízek zdravé jídlo? Tak na to se za chvíli zeptáme našich makoviček. Zůstaňte s námi.
1: Počasí.
0: Já už ale po očku také sleduji, jak se nám vyvíjí počasí na Vysočině. Teploty se aktuálně nejčastěji pohybují mezi 4 a 8 stupni, takže máme poměrně chladné ráno. Vatín právě ty 4 a Pelhřimov Dukovany 8 stupňů. Dnes ráno bude převážně skoro jasno, ale může se objevit i lokálně zvětšená oblačnost. V průběhu dopoledne pak postupně bude většinou polojasno. Odpoledne ale oblačno až skoro zataženo a k večeru a během večera se může na části území objevit také občasný déšť nebo přeháňky. Co se denních teplot týče, tak ty naměříme dnes mezi 21 až 24 stupni a foukat bude slabý přes den mírný západní až severozápadní vítr. Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí na 16. června.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jsou tady makovičky a my se dnes zaměříme s Irenou Šarounovou na řízek. A co na něj říkají děti? Chutná?
1: Jak se dělá řízek?
2: Co ho uvozíte v pánvi?
3: Ten řízek se obalí.
4: Uvozíte maso.
5: Se to obalí ve strouhance a v mouce.
6: Ono je to maso ještě z obchodu koupený a ty to pak obaluješ do mouky.
1: Mouka, strouhanka a jak to na tom mase drží?
6: Vajíčko.
5: Nejdřív do mouky, pak do vajíčka a pak do strouhanky.
6: Tak to jde můj tačka smažit.
3: V toubě.
4: V pánvi.
3: Na sporáku.
1: Z čeho všeho můžeme udělat řízek?
3: Z masa.
5: Vešpový.
4: Kuřecí.
3: Já mám rád kuřecí.
5: Já mám nejradši na tom, že je to hezky opečený a chutná mě, jak to jakoby křupá.
1: Co ještě můžeme smažit jako řízek?
3: Sýr.
7: Ten sýr musíš nakrájet, potom ho dáš na pánev, tam se rozteče a dáš ho do té strouhanky.
1: Jak ho rozteklý nandáš do strouhanky?
7: To už nevím.
1: Jsou řízky zdravé?
8: Jo.
5: Po mně rostou kosti.
9: Co nám nechutná, tak je zdravé a co jo, tak na ní zdravé.
10: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Ještě 100 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Vysočinu míří prezident Pavel. Návštěvu zahájí na Pelhřimovsku. Opozice kritizuje vládní návrh na zrušení koncesionářských poplatků. V Kalifornii se zřítil strategický bombardér. Posádka je zřejmě mrtvá. Bude zpočátku slunečno. Postupně přibude oblačnosti, teploty do 24 stupňů. Začínají zprávy. Hezké úterní ráno přeje Karel Pěška. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes dorazí na dvoudenní oficiální návštěvu kraje Vysočina. Pobyt zahájí prohlídkou observatoře v Košiticích na Pelhřimovsku. Setká se s představiteli Jihlavy, následovat bude oběd s hejtmanem a dalšími zástupci kraje. Prezidentský pár také navštíví osovou bytýšku a firmu První brněnská strojírna ve Velké Bíteši. Přímo s občany se Petr Pavel setká večer při debatě v divadle Pasáž v Třebíči. O prezidentově pobytu na Vysočině více řekneme také v reportáži za 20 minut. Monitorování kvality vody v koupacích plochách na Vysočině zahájili krajští hygienici. Vybrali 18 lokalit, kam se budou vracet nejméně každý druhý týden. První výsledky rozborů zveřejní krajská hygienická stanice ve čtvrtek. Kvalitu vody podle její mluvčí Jany Bémové nejvíce ovlivňuje počasí.
2: To znamená vysoké teploty, nedostatek dešťů, nízká hladina v těch vodních koupacích plochách. Nahrává přemnožení sinic, nahrává tomu, že ta voda se lidově řečeno zkazí, přemnoží se vodní květ a potom opravdu ta voda není vhodná ke koupání. Ale v případě, že se oteplí, mezi tím občas zaprší, nebudou vysoké teploty v noci, pak by voda mohla být v pořádku.
0: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO včera návrh schválil. Česká televize by od příštího roku přišla oproti letošku o zhruba miliardu korun, Český rozhlas asi o 400 milionů. Podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana to ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií. Rakušan řekl, že svolal další kulatý stůl.
3: Pozval jsem oba dva ředitele veřejnoprávních médií, zástupce opozičních stran a pozvuj zástupce koaličních stran. Pojďme se o veřejnoprávních médiích bavit, ne pod tím diktátem Babiše a jeho všech šílených nekoncepčních kroků, které likvidují to, co v naší zemi máme. Svobodná veřejnoprávní média.
0: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Podrobnosti sdělí zítra, podle dřívějších informací by se mohla konat v pondělí 22. června. Na letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Oznámili to ozbrojené síly Spojených států na síti X. Všech 8 členů posádky zřejmě zemřelo. Letoun je přepravoval na rutinní zkušební misi. Příčiny havárie zatím nejsou známé. Podle videa, které incident zachytilo, ze základny po nehodě stoupal vysoký sloup černého kouře.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. 7 zákroků proti aktuálním mistrům Evropy předvedl kapverdský golman Vozíňa, který ve 40 letech stejně jako jeho spoluhráči na světovém šampionátu debitoval. Belgie hrála s Egyptem 1-1, stejně jako Saudská Arábie s Uruguayí. Irán remizoval s Novým Zélandem 2-2. Basketbalista Nemurka v rozhodujícím 7. finále porazili Pardubice 91-74 a získali svůj 21. ligový titul. 22 body, 5 doskoky a 8 asistencemi táhl posledním. V posledním zápasu Nymburk Ondřej Sehnal.
1: Počasí.
0: V Jihlavě jsou teď 4 stupně, v Havlíčkově Brodě 6, Moravské Budějovice hlásí 8. Dnes očekávejte zpočátku skoro jasno až polojasno. Odpoledne přibude oblačnosti a večer se může vyskytnout občasný déšť. Teploty se budou držet mezi 21 a 24 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Chotěboři musíte počítat s uzavírkou ulice Svojsíkova. Důvodem jsou stavební práce. Uzavírka tam potrvá do 26. června. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: S jakou hudební osobností chystají společné vystoupení? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od Jana Nedvěda mladšího. A podrobnosti uslyšíte také už za pár chvil.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Je 6 hodin, 12 minut, pohodové vstávání a dobrý start do nového dne vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina rádia vašeho kraje. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, folkový zpěvák, hudební skladatel a kytarista Jan Nedvěd mladší. Dozvíme se například i to, kdo přišel s nápadem, aby se dali dohromady s bratrancem Vojtěchem Nedvědem.
1: No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
2: A myslíte si, že zůstane pouze u těch 4 koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
1: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert.
0: Celý rozhovor s Janem Nedvědem mladším si poslechněte dnes po 13. hodině. A za chvíli přidám také aktuální informace o teplotách v kraji.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Pavel Vítek, který je po nedávných zdravotních komplikacích už prý v pořádku a tak může koncertovat dál. Dnes by měl večer vystoupit s uskupením Čtyři tenoři v Ústí nad Labem. Máme 6 hodin 16 minut. Když pojedete do Říma na dovolenou, můžete si tam mimo jiné třeba i domluvit prezidentskou návštěvu. Přesně to se povedlo faráři Janu Pavlíkovi z Osové Bytýšky na Žďársku. Dnes tam prezident Petr Pavel i se svojí manželkou přijedou. Na přípravy na vzácnou návštěvu vás zavedeme už za chvíli v reportáži.
1: Počasí.
0: A teď se ještě pojďme podívat na vývoj teplot na Vysočině. Ty se teď pohybují mezi 4 a 10 stupni Celsia. Mnohde jsou tedy ještě poměrně nízko. V Havlíčkově Brodě 6 stupňů, v Telči právě teď 8 stupňů, ještě počátky 5 stupňů. Dnes ráno bude převážně skoro jasno, ale může se objevit lokálně zvětšená oblačnost. V průběhu dopoledne pak postupně většinou má být polojasno odpoledne a k večeru, ale oblačno až skoro zataženo a také se v části území může objevit občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 21 až 24 stupni a k tomu bude foukat slabý přes den mírný západní až severozápadní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Dovolená se blíží a proto si v úterý po 11. hodině s Janou Bémovou z oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice kraje Vysočina budeme povídat o zdravotních rizicích spojených s cestováním. Zaměříme se na prevenci žloutenky, cestovatelské průjmy a řeč přijde také na kvalitu vody v našich studních.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, je 6 hodin 22 minut a to byl Michal Hrůza, který se chystá do Jemnice, kde v pátek 19. června vystoupí na historické slavnosti Barchan. Pokud se tam chystáte, tak si to pěkně užijte. A dnes začíná dvoudenní návštěva prezidenta Petra Pavla v kraji Vysočina. Do svého programu zařadil i prohlídku diecezního centra Mamre v Osové Bytýšce na Žďársku, které pracuje s mladými lidmi.
1: Jan Soukup s Těrkou roztírá krém po piškotu.
2: Je to tiramisu. Ještě mám rozdělané panakoty.
1: Má čerstvě po maturitě a chystá se na vstup do semináře. V diecézním centru Mamre v Osové Bytýšce pomáhá svým kamarádům nejen s přípravou na prezidentskou návštěvu.
2: Je to malinko stres, ale zároveň, jelikož mám na to čas, tak to není tolik stresový. Kdybych tady měl deadline, že to mám třeba udělat za 3 hodiny, tak je to daleko větší stres.
1: Na přípravách na prezidentskou návštěvu se podílí uvnitř i na pozemku kolem centra zhruba 10 lidí. Je mezi nimi i Lucie Chalupová, která má zrovna narozeniny.
3: Všechno nejlepší.
4: Děkuji.
3: Všechno nejlepší ti přejeme.
4: Si to tak jako vtipně sešlo, že je to jako ve stejný týden.
1: V centru pracuje a zároveň žije.
4: Se snažíme tady tak vytvářet místo setkání, místo, kde můžou vlastně mladí lidé, zhruba tak ta věková kategorie se pohybuje 12 až 25 let třeba, tak se potkávat mezi sebou navzájem a vlastně vytvářet vztahy, vytvářet společenství.
1: Prezidentská návštěva přijede do centra díky náhodě. Jeho ředitel a farář Jan Pavlíček se potkal s Petrem Pavlem při své dovolené v Římě na české koleji a pozval ho do Osové Bytýšky.
5: To je vlastně i nějak jako potvrzení toho, že věci, které se tady dějou, tak jsou vlastně jako dobrý. A že vlastně pan prezident tímhle jako nějak chce podpořit ten neziskový sektor.
1: Tam přišlo nějaké dítě, to k vám patří?
6: Jo, zdar Ondro, čau. Ondra jde sekat trávu tady.
1: Ondra jde sekat trávu na návštěvu.
6: Na návštěvu.
7: Že bys to posekal tady, jo? Dobré.
5: Jestli bude třeba 40 mladých lidí a vlastně tady spolu s panem prezidentem bude asi 30-minutová diskuze.
1: Kromě Osové Bytýšky se dnes prezident Petr Pavel bude bavit s lidmi i na setkání v Třebíckém divadle Pasáž. František Jirků, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat, něco nahlédnout. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: A jsou tu aktuální zprávy, přináší je Karel Pěška.
7: Je 6:30.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Nejvyšší povolená cena nafty se dnes dostane pod 39 korun za litr. Oproti včerejšku zlevňuje o 37 haléřů na 38 korun 92 haléřů. Platba za benzín naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 41 korun 51 haléřů za litr. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. Historii Jihlavy představí nová výstava ve Stříbrném domě. Město chce v tamních sklepích zmapovat své dějiny pomocí moderní audiovizuální techniky. Historické příběhy promítne přímo na gotické stěny. Expozice vyjde na více než 1 000 000 korun. Přípravy jsou teprve na počátku a radnice počítá s otevřením začátkem roku 2028. Další kauzou exposlance Dominika Feriho se bude zabývat odvolací soud. Jak zjistil server iRozhlas, podle obžaloby jde o další případ údajného znásilnění. Obvodní soud pro Prahu 3 v květnu Feriho osvobodil, proti verdiktu se ale odvolala státní zástupkyně. Bývalý politik TOP 09 byl minulý měsíc po odpykání 2 let za jiná znásilnění podmíněně propuštěný na svobodu. Spojené státy informovaly o podpisu memoranda o porozumění s Íránem. Dohoda byla elektronicky podepsaná už v neděli. Pro stanici ABC to řekl viceprezident J.D. Vance. Oficiální podpisový ceremoniál se má konat v pátek ve švýcarské Ženevě. Prezident Donald Trump slibuje plné otevření Hormuzského průlivu hned potom. Text dohody ale ještě zveřejněný nebyl a ohledně jednotlivých bodů panují neshody. Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy. Slezský klub navíc musí v souvislosti s ovlivněním 3 zápasů kvůli sázkám zaplatit 10 milionovou pokutu. Asociace to oznámila na svém webu. V Počátkách je právě 5 stupňů, ve Svratouchu 8, Dukovany hlásí 10. Dnes čekáme zpočátku spíše slunečno, odpoledne přibude oblačnosti a večer se může vyskytnout občasný déšť. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Na Třebícku buďte velmi opatrní v úseku Dukovany Slavětice. Osobní auto se tam střetlo se sanitkou. Auto skončilo mimo vozovku, sanitka je v křižovatce. Na místě jsou policisté a hasiči, jezdí se kyvadlově. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 500.

0: 53.
1: Natřít obrubníky trikolorou, pověsit reklamu a postavit bezpečnostní bariéry. Přípravy na víkendové závody MotoGP v Brně se chýlí ke konci a na Masarykův okruh vás také za chvíli vezmeme v reportáži.

0: 6 hodin 39 minut ladíte dobré úterní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Dráha na brněnském Masarykově okruhu dostává novou barvu. Před víkendovými závody MotoGP je totiž potřeba obnovit typický nátěr trikoloru. Místo autce tak teď na trati pohybují pracovníci s barvou a válečky.
1: Barví se to bílou, červenou a modrou. Po celém okruhu se takhle nacházíme ve třech skupinách a každá takhle skupina vytváříme tady tohle barvení, postupně se přesouváme, za celý dnešek bychom měli domalovat tady ty patníky.
2: Jana Jagošová natírá obrubníky kolem Masarykova okruhu už po několikáté. Kbelík a dlouhý váleček do ruky bere i její kolegyně Ela Pohnánová.
3: Práce je to celkem fajn, aspoň se to něco dělá a člověk se pořádně projde po okruhu a vidí trošku, jak se ten okruh mění něco hezčího.
4: Vy máte tedy za úkol barvit červenou, máte to takhle rozdělené podle válečku?
3: Líbila se mi červená jako tým Ferrari, tak jsem šla do červené.
4: A jak jste se o tom dozvěděla, jak se k takové práci člověk dostane?
3: Dozvěděla jsem se o tom náhodně skrz to, že jsem potkala tratěvého komisaře, který měl hezké auto a dala jsem se s ním do řeči a teď jsem tady taky.
2: Jeden obrubník teď dokončili, další je čeká v následující zatáčce. O několik set metrů dál brigádníci pracují taky na zavěšování reklamních poutačů na ploty kolem okruhu. Reklamu na nealkoholické pivo připevňuje Václav Bittner.
5: Jsem si šel zkusit, jak to funguje, takovéhle práce, a docela mě to aj baví.
2: Na dohled od nás pak několik dalších pracovníků chystá bezpečnostní bariéry. Jsou to velké bílé hranoly, které je potřeba nafouknout a umístit hlavně do zatáček okruhu a k tribunám. Ty už mají technici postavené, vysvětluje mluvčí autodromu Brno Petr Boháč.
6: Těch několik tribun, které montujeme pouze na tu dobu trvání Grand Prix, stojí všechny food zóny, stánky s občerstvením, sociální zařízení a podobně, a teď už skutečně dotahujeme ty přípravy, které nebylo možné dělat dříve kvůli provozu na závodní dráze.
2: Kapacitu tribun k sezení letos organizuje oproti loňsku navýšili. O místa byl totiž velký zájem.
6: V prostoru startu a cíle, zejména na té zastřešené sedadlové tribuně, tam už je buď jenom několik posledních pár sedadel, anebo vůbec žádná, ale některá sedadlová místa ještě k dispozici jsou.
2: Zájem o vstupenky v předprodeji je ale podle Boháče letos o něco slabší než loni. Autodrom ale předpokládá, že lidé budou více kupovat přímo na místě jednodenní lístky, které loni k dispozici nebyly. Z Masarykova okruhu Šimon Franz, Český rozhlas.

0: Venku svítí sluníčko, k tomu raní kafíčko a vzniká raní pohoda. S vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, 6 hodin 44 minut. My se teď zeptáme, jak to vypadá dneska s počasím našich meteorologů.
1: Počasí.
0: Podrobnosti v tuto chvíli přináší Andrea Kvapilová. Přeji dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jak to tedy vypadá aktuálně na Vysočině s teplotami?
2: Tak ty se nám pohybují nejčastěji od 10 do 7 stupňů, převažuje nám malá oblačnost a k tomu nám vane vítr slabý, převážně západních směrů do 15 km za hodinu.
0: A co nám přinese průběh dnešního dne?
2: Tak ráno a dopoledne bude převažovat malá oblačnost, odpoledne ale potom očekáváme od západu přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo a potom během odpoledne a večera je šance, že na části území by se mohl vyskytnout občasný déšť nebo přehánky, ty nejvyšší teploty od 20 do 23 stupňů očekáváme, k tomu nám bude vát vítr ráno a večer slabý, přes den potom mírný západní až severozápadní do 20 km za hodinu.
0: Co nám říká biopředpověď?
2: Ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: A pojďme se ještě podívat také na středeční den, jak ten bude vypadat na Vysočině.
2: Tak ještě tu noc zahájíme takovou velkou oblačností, na řadě míst se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ráno by ty srážky měly začít pozvolna ubývat, částečně i oblačnost, takže ráno a dopoledne na některých místech může být přechodně i zmenšená oblačnost, jinak ta obloha bude taková převážně oblačná, očekáváme ze začátku jenom ojedinělé přehánky, potom během odpoledne ty srážky budou o něco četnější, nedá se vyloučit ani výskyt bouřky, a na večer už by nám potom ty srážky měly začít ustávat a částečně i ubývat oblačnost a ty nejvyšší teploty od 22 do 25 stupňů a vítr z začátku slabý, západní směrů, během nepotom čekáme mírný severozápadní do 20 km za hodinu a na večer už by nám měl začít zvolna slábnout.
0: Říká Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace o počasí, mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Za chvíli přidáme také fór Jardy Hypochondra pro lepší náladu.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Bardo, řekni fór.
1: Na porodnickém oddělení probíhá vizita. Primář vejde do pokoje a ptá se budoucí matky. Tak co, maminko, kdy pak to čekáte? Já to čekám 10. pane primáři. Lékař přejde takhle k druhé a ptá se, no a co vy, kdy to čekáte vy? No já taky 10. Přijde k třetí

0: na tom školení nebyla.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Prezident Pavel přijíždí na Vysočinu, navštíví také diecezní centrum v Osové Bytýšce. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu z iniciativy veřejnoprávně ohlásili výstražnou stávku. V Chorvatsku dál vyšetřují srážku dvou lodí u Splitu. Nepřežili ji 4 Češi. Čekáme nejdříve slunečno, během dne se zamračí, teploty do 23 stupňů. Dobré úterní ráno vám u poslechu zpráv přeje Karol Pěška. Na dvoudenní návštěvu Vysočiny přijíždí prezident republiky Petr Pavel s manželkou. Dnes zavítá mimo jiné do diecézního střediska Mamre v Osové Bytýšce na Žďársku, kde bude debatovat s mladými lidmi. Do centra ho pozval jeho ředitel a farář Jan Pavlíček, který se s Petrem Pavlem potkal na dovolené v Římě.
4: Chce vám tady vlastně ukázat to, jak, co se tady vlastně jakoby děje. Jo, to, že semka každý víkend jezdí mladí lidi, že tady máme prostě každý víkend 30 až 50 mladých lidí a snažíme se společně tady s nimi nějak žít a formovat je.
2: Přes 130 milionů korun na pokrytí ztrát a zajištění provozu potřebují krajské nemocnice na Vysočině. Zastupitelé jim proto schválili navýšení příspěvků. Každá z 5 nemocnice v regionu získá od 18 do 28 milionů korun. Dalších 15 milionů zastupitelé poslali regionální zdravotnické záchranné službě.
5: Kraj Vysočina dotuje své nemocnice pravidelně. Nejčastějšími důvody jejich ztrát jsou podle hejtmanství časové prodlevy v úhradách od pojišťoven, chybějící personál a snižující se porodnost. Zdražuje také vzdělávání personálu. Na výdaje nemocnic navíc působí i vnější vlivy, jako je růst cen materiálu v důsledku geopolitické situace nebo navyšování cen energií. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který včera schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí ve středu. Podle dřívějších informací má být stávka naplánovaná na pondělí 22. června. Návrh zákona od ministra kultury o tyklempíře za motoristy počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a převedením financování obou médií pod státní rozpočet. Oproti letošku by měly jejich příjmy klesnout dohromady o zhruba 1 miliardu a 400 milionů korun. To by podle ředitelů obou médií znamenalo omezení výroby a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula osmičlenná česká posádka, se po kolizi potopilo. 4 Češi nehodu nepřežili, další 3 jsou lehce zranění a jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle chorvatských médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Vyšetřování prý může trvat měsíce.
6: Nechceme podporovat řeči o tom, čí je to vina. Těmito slovy vysvětlil šéf přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle Kuštera to může trvat i týdny. Mezitím se objevuje otázka, zda se srážce lodí dalo předejít a jaká opatření přijmout, aby se podobně tragická nehoda neopakovala. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Uruguaye zahájili mistrovství světa remízou 1-1 se Saúdskou Arábií. Také ve druhém utkání skupiny H se zrodil nerozhodný výsledek. Uřadující evropští šampioni Španělé hráli s debitantem z Kapverd bez branek. Belgie remizovala s Egyptem 1-1 a Irán s Novým Zélandem 2-2. Nymburští basketbalisté získali po 21. a naposledy v klubové historii titul v národní lize. O triumfu rozhodli v 7. finále, kdy na pražské Královce porazili Pardubice 91-74. Od příští sezóny bude středočeský klub po sloučení se Slavií působit hlavně v Praze a pod jiným názvem.
1: Počasí.
2: V počátkách je právě 5 stupňů, ve Svratouchu 8, Dukovany hlásí 10. Dnes čekáme zpočátku spíše slunečno, odpoledne přibude oblačnosti a může se přidat občasný déšť. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Třebícku ještě buďte opatrní na výjezdu z Dukovan na Slavětice. Probíhá tam odklízení střetu osobního auta se sanitkou, jezdí se jedním pruhem. A na trase Jihlava-Pelřimov v úseku Dušejov-Vyskytná leží na vozovce sražená srna, tak pozor, šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Narozeniny dnes slaví český světový rekordman, bývalý atlet, oštěpař Jan Železný. Kolikáté, tak to uslyšíte za pár chvil v kalendáriu. A navíc dnes se v Ostravě uskuteční 65. ročník atletického mítinku Zlatá tretra, který bude hostit světové hvězdy, a letošní ročník je věnovaný Janu Železnému právě kvůli jeho životnímu jubileu.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 7 hodin 12 minut aktuální čas. Dospíval František Nedvěd, hladíte Český rozhlas Vysočina, na kterém právě teď otevíráme kalendárium a podíváme se do historie 16. června.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 16. června. Svátek má hněv posilující Zbyněk. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Husitská vojska zvítězila nad početně silnějšími římsko-německými žoldnéři v bitvě u Ústí nad Labem přesně před 600 lety v roce 1426. První letecká nehoda na území České republiky se odehrála před 135 lety v roce 1891. V Praze se během jubilejní výstavy zřítil balón Kysibelka. Jeho první volný let z královské obory skončil havárií v holešovické Reisenzahnově továrně. Všichni tři členové posádky naštěstí neštěstí přežili. Vůbec prvním českým atletem, který překonal světový rekord, se stal diskař František Janda Suk před 125 lety v roce 1901. Na mezinárodních závodech pořádaných Spartou na hřišti v Bubnech hodil 39 metrů 42 cm. Jeho rekordní zápis vydržel něco přes rok. Tenisový areál v Praze na Štvanici byl otevřen přesně před 40 lety, v roce 1986. Na zámku Brdo, poblíž slovinského hlavního města Lublaně, se před 25 lety konala první schůzka ruského a amerického prezidenta Vladimira Putina a George Bushe. Velká stávka odborů v dopravě ovlivnila zejména dopravu v Praze, kde poprvé v historii nevjelo metro přesně před 15 lety. V celé České republice se na 24 hodin zastavila vlaková doprava, MHD fungovala omezeně i v Brně, Olomouci a Ústí nad Labem. 65 má dneska generální ředitel České televize Hynek Chudárek. A kulatou šedesátku má sportovní legenda.
4: Máme za to.
3: Trojnásobný olympijský vítěz.
5: Obrovské nadšení, no ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
3: Světový rekordman Jan Železný. Tak všechno nejlepší a vám všem dobrý den.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
0: Za chvíli také přidáme aktuální informace o počasí, oproti ránu, ty teploty stoupají, tak se připravte, bude to jízda. Teď už se Sandrou. Dobré ráno.

0: 7:17, k tomu ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pokud sedíte za volantem, tak vám přejeme samozřejmě šťastnou cestu. Krajští hygienici letos poprvé testovali kvalitu vody ke koupání. Byli jsme přitom a jak odborníci odebírali vzorky ve vodní nádrži Trnávka na Pelhřimovsku, řekneme také za moment v naší reportáži.
1: Počasí.
0: Teď se ale pojďme podívat, jak to teď vypadá aktuálně na Vysočině s počasím. Teploty oproti ránu se zvedají, teď už se pohybují v rozmezí mezi 8 a 12 stupni, ty ranní 4 v brzkých hodinách, které nebyly nic moc. Nové Město na Moravě 10 stupňů, Humpolec také 10 a v Třebíči aktuálně 11. A teď ráno ještě na Vysočině slunečno, jen málo oblačnosti. Odpoledne se ale bude postupně zatahovat a k večeru může na čas území sem tam vyskočit nějaký ten deštík nebo přeháňka. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 20 až 23 stupni a foukat bude slabý přes den mírný západní až severozápadní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Dovolená se blíží a proto si v úterý po 11. hodině s Janou Bémovou z oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice kraje Vysočina budeme povídat o zdravotních rizicích spojených s cestováním. Zaměříme se na prevenci žloutenky, cestovatelské průjmy a řeč přijde také na kvalitu vody v našich studních.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Jaromír Nohavica a skupina Krištof na Českém rozhlasu Vysočina v dobrém ráno. První odběry vody z vybraných přírodních koupacích nádrží na Vysočině provedli krajští hygienici. Sledovat její kvalitu budou po celé léto. Pro vzorky vyrazili i k nádrži Trnávka na Pelhřimovsku.
1: Vlastně, když přijíždíme do terénu, tak máme chladící box, který obsahuje chladící vložku a záznamník teploty. Vlastně všechny vzorky, když jedete do terénu, musí být popsané, aby nedošlo k záměně vzorkování.
2: Vzorkařka zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Iva Kruchňová, vytahuje z modré přenosné ledničky malou prázdnou petlahev a ve vysokých holínkách vstupuje ze břehu městské pláže v Červené Řečici do vodní nádrže Trnávka.
1: Voda se odebírá 30 cm po hladině. Vzorek se uloží vlastně ke chladícím vložkám a takhle se připravuje vlastně do laboratoře.
2: Kromě samotného odběru zjišťuje i teplotu vody a vzduchu a taky průhlednost hladiny. Teploměr v rukou Ivy Kruchňové ukazuje 17 stupňů a vidět je zhruba metr pod povrch nádrže. K jejímu okolí už má ale vzorkařka výhrady.
1: Ale už jsme dali na stupeň 1 přírodní znečištění, protože jsou tady zbytky ryb a tak dále a jsou tady i plovoucí odpady, takže jsme to dali na stupeň 1.
2: Odebrané vzorky míří do laboratoře zdravotního ústavu na mikrobiologický rozbor. Protokol po vyhodnocení dostane k dispozici krajská hygiena. Pokračuje její regionální mluvčí Jana Bémová.
3: A my potom, respektive kolegové z hygieny obecné a komunální, potom kvalitu vody vyhodnocují a v případě, že dojde ke znečištění, tak potom vlastně vydávají například zákaz koupání. Potom na našich webových stránkách se mohou rekreanti seznámit, jak ta voda vlastně vypadá a pomocí takových barevných smajlíků jednoduše zjistí, jestli je voda v pořádku, anebo jestli už došlo ke zhoršení kvality vody.
2: Výsledky prvního i všech dalších odběrů bude krajská hygienická stanice zveřejňovat ve čtvrtek. Na Vysočině letos monitoruje 18 koupacích ploch, tedy o 2 méně než v loni. Rybník Řetkovec na Havlíčkobrodsku totiž majitel odbahňuje a revitalizace pokračuje také na Sykovci na Žďársku. Z vodní nádrže Trnávka, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina a přinášíme aktuální zprávy, s nimi je tu Karel Pěška.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Horácká arena v Jihlavě je stavbou Vysočiny v kategorii budovy pro bydlení, veřejnost a průmysl. Rozhodla o tom odborná porota. Mezi silničními stavbami zvítězily jihovýchodní obchvat Jihlavy a most v Hořebníku na Pelhřimovsku. Cyklostezka z Chotěboře do Bílku má hlavní cenu v kategorii nemotorové mobility. Nová dětská skupina Pastelka u Humpolce je nejlepší stavbou v oblasti budov pro vzdělávání a z vodohospodářských staveb porotci vybrali modernizovanou čistírnu odpadních vod ve Žďáře nad Sázavou. Vítěze včera pořadatelé vyhlásili v Havlíčkově Brodě. Ještě dnes můžou někteří ovocnáři hlásit škody na úrodě po letošních jarních mrazech. Jde o pěstitele peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Tradičně jsou nejvíce poškozené broskvoně a meruniky, výrazně ale letos mrazy zasáhly také jabloně. Po nahlášení škod zmapuje situaci Státní zemědělský intervenční fond, nárok na dotaci ale není automatický. Podávání návykových látek lidem bez jejich vědomí bude zřejmě trestným činem. Návrh novely trestního zákoníku vláda odeslala do sněmovny. Za přimíchání drogy do pití nebo jídla bude hrozit až rok vězení. Pokud bude omamná látka využitá k usnadnění jiného trestného činu, soud bude moci poslat viníka do vězení až na 3 roky. V krajním případě úmrtí oběti hrozí až 10letý trest. Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Mezinárodní konference se v Lucemburku mohla konat poté, co ji po 2 letech přestalo blokovat Maďarsko. Kyjev zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Prezident Volodymyr Zelenský vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu. Tenistka Kateřina Siňáková je díky vítězství nad Číňankou Zhu ve 2 setech v hlavní soutěži turnaje v Berlíně. Do 2. kola postoupila Nikola Bartůňková po výhře 2-1 na sety nad ruskou Schneiderovou. Do stejné fáze se dostala v Nottinghamu Marie Bousková, která v českém souboji porazila Terezu Valentovou ve 2 sadách. V Telči nebo Přibyslavě je právě 9 stupňů, v Humpolci 11. Dnes čekáme zpočátku spíše slunečno, odpoledne přibude oblačnosti a může se přidat občasný déšť. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 zpomalte na 150. kilometru ve směru na Brno, stojí tam porouchané vozidlo a další je také ve směru na Prahu, tentokrát na 98. kilometru. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Napadlo vás, proč je ledovec uvnitř modrý? Po odpovědi pátral v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík a výsledek se dozvíme už za pár chvil. Do té doby Pavel Bobek nebo právě teď Miroš Birka a Marta.

0: 7 hodin 39 minut, to je aktuální čas. Dobré ráno, hezké vstávání vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina a také pohodu pracovní, pokud už děláte. A pojďme otevřít rubriku Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Proč je ledovec uvnitř modrý?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod váhou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: 8:45 právě teď ladíte Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám dobré úterní ráno a pojďme se podívat, jak to vypadá s teplotami v našem kraji.
1: Počasí.
0: Ty se pohybují aktuálně mezi 8 a 12 stupni. V Polné a Jemnici je právě 10 stupňů, ve Velké Bíteši 12. Teď ráno je ještě na Vysočině slunečno, jen málo je oblačnosti. Odpoledne se bude ale postupně zatahovat, tak večeru se může na části území objevit občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 20 až 23 stupni a foukat bude slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Domov pro seniory ve Ždírci slaví 100 let své existence. V roce 1926 to byl sirotčinec, který založili dvě řádové sestry. Zavzpomínáme na ně s jejich příbuznou. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na setkání skautů a trampů ve Foglarově Zlaté zátoce.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je řízek zdravé jídlo? I na to se zeptáme našich makoviček.
1: Jak se dělá řízek?
2: Co ho uvozíte v pánvi? Ten řízek se obalí. Uvozíte maso.
3: Se to obalí ve strouhance a v mouce. Ono je to maso ještě z obchodu koupený a ty to pak obaluješ do mouky.
1: Mouka, strouhanka a jak to na tom mase drží?
3: Vajíčko. Nejdřív do mouky, pak do vajíčka a pak do strouhanky. Tak to jde můj tačka smažit.
2: V toubě, v pánvi,
4: na sporáku.
1: Z čeho všeho můžeme udělat řízek?
2: Z masa.
3: Vešpový.
2: Kuřecí.
3: Já mám rád kuřecí. Já mám nejradši na tom, že je to hezký opečený a chutná mě, jak to jakoby křupá.
1: Co ještě můžeme smažit jako řízek?
2: Sýr.
4: Ten sýr musíš nakrájet, potom ho dáš na pánev, tam se rozteče a dáš ho do té strouhanky.
1: Jak ho rozteklý nandáš do strouhanky?
4: To už nevím.
1: Jsou řízky zdravé?
2: Jo.
3: Po mně rostou kosti.
5: Co nám nechutná, tak je zdravé a co jo, tak není zdravé.
6: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovi 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Vysočinu přijíždí prezident Pavel, nejdříve navštíví Pelhřimovsko. Kraj půjčí třebíčské nemocnici 120 milionů korun. Vládou schválené změny ve financování veřejnoprávních médií kritizuje opozice. Čekáme zpočátku slunečno, během dne se zamračí, teploty do 23 stupňů. Dobré úterní ráno vám u poslechu zpráv přeje Karol Pěška. Prezident Petr Pavel s manželkou dnes dorazí na dvoudenní oficiální návštěvu kraje Vysočina. Pobyt zahájí prohlídkou observatoře v Košeticích na Pelhřimovsku. Setká se s představiteli Jihlavy, následovat bude oběd s hejtmanem a dalšími zástupci kraje. Prezidentský pár také navštíví osovou bytýšku a firmu První brněnská strojírna ve Velké Bíteši. Přímo s občany se Petr Pavel setká večer při debatě v divadle Pasáž v Třebíči. O prezidentově pobytu na Vysočině více řekneme také v reportáži za 20 minut. Celkem 120 milionů korun si od kraje Vysočina půjčí třebíčská nemocnice. Částku schválilo krajské zastupitelstvo. Loni skončila nemocnice ve ztrátě skoro 50 milionů korun a podobný scénář očekává i letos. 80 milionů musí navíc vrátit jiným věřitelům, mezi kterými je například Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zařízení původně žádalo o půjčku více než 166 milionů korun. Krajský radní ze SocDem Jiří Běhounek ale navrhnul nižší částku.
3: Musíme taky motivovat, aby se taky snažili oni sami. Takže všechny nemocnice musí předložit úsporná opatření. Si nemyslím a po zralé úvaze, když jsme spočítali, co všechno je stojí, tak aby přežili a měli cash, takže příští rok nebudou úplně na tom špatně, že jim z těch 120 milionů bohatě stačí.
1: Sněmovní opozice kritizuje chystané změny ve financování České televize a Českého rozhlasu za zásah do nezávislosti obou médií. Je považuje třeba šéf opoziční ODS Martin Kupka. Reagoval tak na to, že vláda včera schválila zrušení poplatku a veřejnoprávní média chce financovat ze státního rozpočtu. Obě média z něj mají dostávat v součtu asi o 1,5 miliardy méně, než letos vyberou na poplatcích. Podle Kupky to znamená faktické zestátnění České televize a Českého rozhlasu.
4: Chci jasně říct, že nikdo z občanských demokratů pro takovou úpravu nebude nikdy hlasovat. Nikdy nebude hlasovat pro ochočení médií veřejné služby ze strany vlády, ať už by ta vláda byla jakákoliv. Je to špatně ze všech úhlů pohledu.
1: Podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy je třeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Podrobnosti sdělí zítra, podle dřívějších informací by se mohla konat v pondělí 22. června. Na letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Oznámili to ozbrojené síly Spojených států na síti X. Všech 8 členů posádky zřejmě zemřelo. Letoun je přepravoval na rutinní zkušební misi. Příčiny havárie zatím nejsou známé. Podle videa, které incident zachytilo, se ze základny po nehodě stoupal vysoký sloup černého kouře.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Fotbalisté Nového Zélandu vstoupili do mistrovství světa remízou 2-2 s Íránem. Ve skupině G si body rozdělili také Belgie s Egyptem za výsledek 1-1. Španělsko hrálo s Kapverdami bez branek a souboj Saudské Arábie s Uruguayí skončil 1-1. Basketbalisté Nymburka získali svůj 21. titul v národní lize. V rozhodujícím 7. finále porazili Pardubice v pražské hale na Královce 91-74.
2: Počasí.
1: V Telči nebo při Bislavi je právě 9 stupňů, v Humpolci 11. Dnes čekáme zpočátku spíše slunečno, odpoledne přibude oblačnosti a může se přidat občasný déšť. Teploty se budou pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 budete míjet odstavené vozidlo, a to na 150. kilometru ve směru na Brno. Tak tam dejte pozor. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Škody po mrazech letos státu nahlásilo víc než 400 ovocnářů. Nejvíc je mezi nimi pěstitelů jablek. Vláda jedná o podpoře z unijních fondů. Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání v dobrém ránu. Za pár chvil do té doby Bonnie Tylera nebo právě teď už Dalibor Janda.
6: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Přejeme dobré ráno. Je 8 hodin 12 minut. Už jen dnes můžou zemědělci žádat o náhradu škody na ovoci způsobenou jarními mrazy. Celkové ztráty ovocnáři odhadují na 1,5 miliardy korun. Žadatelé musí při šetření prokázat, že úroda bude oproti běžnému výnosu minimálně poloviční.
1: Podívejte se, tady na tom stromku není vůbec nic.
2: S farmářkou Irenou Štajnochrovou jsem přišla do třešňového sadu nedaleko Třebanic na Prachaticku. Třešně, které mi ukazuje, vypadají jako po sklizni.
1: Za normálních okolností by ty stromky byly úplně obalené. Teď jsou bez třešní. Začátkem května byly mrazy až minus 6 stupňů, což je pro nás vlastně likvidační. Nejsou třešně, nejsou švestky, nejsou ani jablka. Tam jsme ztratili úrodu na některých pozemcích až 100%.
2: A nepomohla ani ochranná opatření, doplňuje Irena Štajnochrová.
1: Zakuřovalo se v sadech, stříkala se voda a stejně při mrazech, kdy je minus 6, minus 7 stupňů, tak prostě vám to nepomůže. Takže náklady samozřejmě vyšší a zisk prakticky žádný. Teď na začátku června nám do toho ještě začaly padat kroupy, takže možná i z toho mála nakonec nebude nic.
2: Štajnochrovy každým rokem dělají samosběr, ten bude ale letos velmi omezený. Říká Irena Štajnochrová.
1: Minulý rok to bylo celý měsíc, letos to bude jen několik dní.
2: Škody po mrazech nahlásilo Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 411 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin. Podrobnosti má jeho mluvčí Eva Češpiva.
3: Nejvíc žádostí o šetření se týká jablek, je to téměř 30%, dále švestek, hrušek, meruněk a třešní. Stejně jako před dvěma lety, nejvíc, tedy 20% zemědělců, je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Mrazy podle prvních odhadů poškodily ovoce na ploše více než 7200 hektarů. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
2: Mezi těmito žadateli jsou i farmáři z Třebanic. Pěstitelka Irena Štajnochrová k tomu dodala.
1: Samozřejmě nějaké náklady to pokryje, nicméně určitě to nenahradí zisky, které běžně z toho ovoce máme. Dělají se i ovocné šťávy, děláme křížaly a na to prostě nebude letos dostatek ovoce.
2: Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD o situaci jednal i v Bruselu. Doufá, že Česko získá od Evropské unie finanční pomoc ve výši alespoň 1/4 škod způsobených jarními mrazy. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: 8:17 právě teď a my vám přejeme dobré úterní ráno z Českého rozhlasu Vysočina. Když pojedete do Říma na dovolenou, můžete si tam mimo jiné třeba i domluvit prezidentskou návštěvu. A přesně to se povedlo faráři Janu Pavlíkovi z Osové Bytýšky na Žďársku. Dnes tam prezident Petr Pavel i se svojí manželkou přijedou na přípravy na vzácnou návštěvu. Vás také zavedeme. Už je za chvíli v reportáži.
1: Počasí.
0: A pojďme se ještě podívat také na počasí a aktuální teploty. Ty se teď pohybují mezi 11 a 15 stupni na Vysočině a ještě je slunečno v Brtnici, ve Žďáře nad Sázavou a Světlé nad Sázavou právě teď 13 stupňů. Máme jen málo oblačnosti, odpoledne se bude ale postupně zatahovat, tak večeru se může na části území objevit také občasný déšť nebo přehánky. Ty nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 23 a 20 stupni a foukat má slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí na 16. červen.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Sílání.

0: seber si to sama. Seber si to sama.
1: Na Českém rozhlasu Vysočina Xindl X přejeme vám šťastné cestování, pokud někam vyrážíte. Dnes začíná dvoudenní návštěva prezidenta Petra Pavla v kraji Vysočina. Do svého programu zařadili i prohlídku diecézního centra Memre v Osové Býtyšce na Žďársku, které pracuje s mladými lidmi.
2: Jan Soukup s Čerkou roztírá krém po piškotu.
3: Je to tiramisu. Ještě mám rozdělené panakoty.
2: Má čerstvě po maturitě a chystá se na vstup do semináře. V diecézním centru Mamre v Osové Býtyšce pomáhá svým kamarádům nejen s přípravou na prezidentskou návštěvu.
3: Je to malinko stres, ale zároveň, jelikož mám na to čas, tak to není tolik stresový. Kdybych tady měl deadline, že to mám třeba udělat za 3 hodiny, tak je to daleko větší stres.
2: Na přípravách na prezidentskou návštěvu se podílí uvnitř i na pozemku kolem centra zhruba 10 lidí. Je mezi nimi i Lucie Chalupová, která má zrovna narozeniny.
4: Všechno nejlepší.
5: Děkuji.
4: Všechno nejlepší ti přejeme.
5: Si to tak jako vtipně sešlo, že je to jako ve stejný týden.
2: V centru pracuje a zároveň žije.
5: Se snažíme tady tak vytvářet místo setkání, místo, kde můžou vlastně mladí lidé, zhruba tak ta věková kategorie se pohybuje 12 až 25 let třeba, tak se potkávat mezi sebou navzájem a vlastně vytvářet vztahy, vytvářet společenství.
2: Prezidentská návštěva přijede do centra díky náhodě. Jeho ředitel a farář Jan Pavlíček se potkal s Petrem Pavlem při své dovolené v Římě na české koleji a pozval ho do Osové Býtyšky.
6: To je vlastně i nějak jako potvrzení toho, že věci, které se tady dějou, tak jsou vlastně jako dobrý. A že vlastně pan prezident tímhle jako nějak chce podpořit ten neziskový sektor.
2: Tamhle přišlo nějaké dítě, tak vám patří?
7: Jo, zdar Ondro, čau. Ondra jde sekat trávu tady.
2: Ondra jde sekat trávu na návštěvu.
7: Na návštěvu.
8: Já bych to posekal tady, jo? Dobré.
6: Tady asi bude třeba 40 mladých lidí a vlastně tady spolu s panem prezidentem tak bude asi 30-minutová diskuze.
2: Kromě Osové Býtyšky se dnes prezident Petr Pavel bude bavit s lidmi i na setkání v Třebíckém divadle Pasáž. František Jirků, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jsou tu zprávy a přináší je Karel Piška.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Nejvyšší povolená cena nafty se dnes dostane pod 39 korun za litr. Oproti včerejšku zlevňuje o 37 haléřů na 38 korun 92 haléřů. Platba za benzín naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 41 korun 51 haléřů za litr. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Historii hlavy představí nová výstava ve Stříbrném domě. Město chce v tamních sklepích zmapovat své dějiny pomocí moderní audiovizuální techniky. Historické příběhy promítne přímo na gotické stěny. Expozice vyjde na více než 1 000 000 korun. Přípravy jsou teprve na počátku a radnice počítá s otevřením začátkem roku 2028. Soud se bude zabývat poslední kauzou bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho. Podle serveru iRozhlas jde o další případ údajného znásilnění 17-leté dívky. Pražský obvodní soud už sice v květnu bývalého poslance zprostil viny, proti rozsudku se ale odvolala státní zástupkyně. Feri si do konce května odpykával trest za 2 jiná znásilnění a 1 pokus o něj. Z vězení se dostal na podmínku. Írán a Spojené státy podepsali údajně memorandum o porozumění elektronicky už v neděli. Americké stanice ABC to řekl viceprezident J.D. Vance. Podpis mírové dohody byl původně naplánovaný na tento pátek. Podle nejnovějších amerických prohlášení proběhne v pátek oficiální podpisový ceremoniál. Prezident Donald Trump slibuje úplné otevření Hormuzského průlivu hned potom. Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy. Slezský klub navíc musí v souvislosti s ovlivněním 3 zápasů kvůli sázkám zaplatit 10-milionovou pokutu. Asociace to oznámila na svém webu. V Jihlavě nebo Černovicích je teď 12 stupňů, ve Velkém Meziříčí 14. Dnes můžeme čekat zpočátku slunečno, odpoledne začne přibývat oblačnosti a může se dostavit občasný déšť. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Havlíčkobrodsku projíždějte opatrně po silnici mezi obcemi Horní Krupá a Knik. Je odtud hlášená nehoda. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: svojom láskom jedu dál. Svojom láskom ja jedu dál.
1: 8:39 ladíte. Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Výsledky tradiční soutěže pořadatelé oznámili včera v podvečer ve Staré radnici v Havlíčkově Brodě. Celkem rozdali 21 ocenění a z toho 6 hlavních cen, 10 čestných uznání, cen veřejnosti a 4 ocenění od partnerů soutěže. Výsledky všech kategorií zná redaktorka Tereza Pešoutová, která je se mnou ve studiu. A přeji dobré ráno.
2: Hezké ráno. Jedná se o soutěž Stavba Vysočiny a Horácká arena, kterou s přispěním kraje a Národní sportovní agentury postavilo a loni na podzim také otevřelo město Jihlava, získalo hlavní cenu v kategorii budovy pro bydlení, veřejnost a průmysl. U haly za 2 miliardy korun porotci ocenili hlavně multifunkční pojetí a posílení stávající městské struktury. Hlavním uživatelem sportoviště, vybaveného i multimediální technikou, jsou teď hokejisté Dukly Jihlava. Konalo se v ní už ale i několik koncertů nebo mezinárodní zápasy v tenise, basketbale a volejbale.
1: A kdo ovládnul další hlavní kategorie?
2: V oblasti staveb pro motorovou a dálkovou dopravu rozdali porotci hlavní ceny hned dvě, a to jednu za východní část jihovýchodního obchvatu Jihlavy a druhou za most v Hořebníku na Pelhřimovsku. Mezi stavbami pro nemotorovou a městskou mobilitu vyšla jako nejlepší nová cyklostezka mezi Chotěboří a Bílkem na Havlíčkobrodsku. V kategorii staveb pro vzdělávání a výchovu vybrali porotci jako nejzdařilejší budovu dětské skupiny Pastelka v Hněvkovicích u Humpolce. No a z kategorie vodohospodářských a krajinotvorných staveb si hlavní ocenění odnesla modernizovaná čistírna odpadních vod ve Žďáře nad Sázavou.
1: Stavby ve všech kategoriích, které nezískají hlavní cenu, obvykle soupeří alespoň také o čestné uznání. Jaké jej tedy letos získali?
2: Jak už jsme zmínili, těch čestných uznání je 10, nejvíce celkem 4 jich porotci rozdali v kategorii budovy pro bydlení, veřejnost a průmysl. Tam ocenění získali nemocniční pavilon v Havlíčkově Brodě, parkovací dům pro Třebíčskou nemocnici, Aktiv Park v Bystřici nad Pernštejnem a také areál průmyslové firmy ve Žďáři nad Sázavou. Ze staveb pro motorovou dopravu má čestné uznání rekonstrukce ulice Dobrovského v Havlíčkově Brodě a ze staveb pro tu nemotorovou zase lávka u Polanky v Třebíči. Dvě čestná uznání pak získaly budovy pro vzdělávání, a to přestavba základní školy Konečná a přístavba střední průmyslové školy Stavební v Havlíčkově Brodě. Intenzifikace kořenové čistírny odpadních vod v Dolním Městě a protierozní opatření u Lukavce zase mají ocenění v sekci vodohospodářských staveb.
1: A ještě se zeptám, kolik těch staveb bylo letos vlastně do soutěže přihlášených?
2: Dohromady se ve všech kategoriích ucházelo o vítězství 27 různých staveb. Já už jsem vyjmenovala těch 16, které získaly buď hlavní cenu nebo čestné uznání. A co se týče individuálních ocenění, tak tam se objevuje nově pouze úprava plaveckého areálu na Polance v Třebíči. Jinak si zástupci kraje, státu či profesních organizací vybrali již zmíněné a jinak oceněné kořenovou čistírnu odpadních vod v Dolním Městě, průmyslový areál ve Žďáře, Horáckou arénu v Jihlavě a veřejnost nejčastěji hlasovala pro most v Hořebníku.
1: Říká redaktorka Tereza Pešoutová. Já děkuji a za chvíli přidáme ještě informace o počasí s našimi meteorology.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Je 8:45, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, které vám také přináší informace o počasí.
1: Počasí.
0: A o to pestřejší s našimi meteorology. A já už zdravím Báru Kučerovou. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Tak pojďme se podívat na úterek. Jak to vypadá aktuálně?
2: A máme většinou teď polojasno, případně oblačno, ale ta oblačnost je často těch vyšších pater, takže je průsvitná a teploty ty už se vyšplhaly mezi většinou 13 až 16 stupňů Celsia.
0: Co další hodiny a vůbec průběh dnešního dne, jak ten bude vypadat?
2: A ta oblačnost by postupně během dne měla přibývat a odpoledne potom očekáváme spíše oblačno až zataženo a potom večer i odpoledne už se může na části území vyskytnout občasný déšť nebo přehánky. Teploty dnes vyšplhají mezi 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Jaká je biopředpověď?
2: Ta je na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž. Mm-hmm.
0: A co nám slibuje středa, když se trošku ještě pohlédneme dál?
2: Už v noci bude převážně velká oblačnost, na řadě míst, jak už jsem naznačovala v té předpovědi na den, se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Ráno potom začnou srážky ubývat a částečně s nimi bude ubývat i oblačnost a zítřek bude převážně oblačný. Ráno a dopoledne může být někde i trošku menší oblačnost, během dne pak očekáváme ojedinělé přehánky, odpoledne budou ty srážky četnější a může se zítra objevit i nějaká bouřka, večer pak srážky ustanou a s nimi začne opět částečně ubývat také oblačnost. Zítřejší minimální teploty 13 až 10 a maxima potom odpoledne 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Tolik tedy informace o počasí a Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Dobré ráno, já v tuto chvíli končí, ještě tu bude také Foriardy Hypochondra pro dobrou náladu, ale moje maličkost Lidie Jakubičková se loučí. Mějte se krásně a hezký poslech u dalších pořadů v našem vysílání přeji.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Edo, řekni fór.
1: Na porodnickém oddělení probíhá vizita. Primář vejde do pokoje a ptá se budoucí matky. Tak co, maminko, kdy pak to čekáte? Já to čekám 10. pane primáři. Lékař přejde takhle k druhé a ptá se, no a co vy, kdy to čekáte vy? No já taky 10. Přijde k třetí a ta mu tak s uzarděním povídá, že taky 10. Nakonec popojde ke

0: na tom školení nebyla.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: stanici Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Zhruba 120 pacientů z různých oddělení hraje na zahradě areálu Jihlavské psychiatrické nemocnice. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Eva Pařilová je polovinou dvoučleného kuchařského týmu, který vaří ve školní jídelně Malotřídky v Obratani na Felřimovsku. Vypadá to, že dětem chutná.
3: Jak kdy a jak co?
2: Chutná vám tedy?
3: Dobrý.
2: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
4: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Krajští hygienici zahájili kontroly kvality vody v přírodních nádržích. Rybáři mohou opět lovit štiky, candáty nebo okouny. Na Masarykově okruhu v Brně dokončují přípravy na víkendové závody MotoGP. Zpočátku nás čeká slunečno, odpoledne přibude oblačnosti, teploty do 23 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobrý poslech přeje Karol Pěška. Monitorování kvality vody v koupacích plochách na Vysočině zahájili krajští hygienici. Vybrali 18 lokalit, kam se budou vracet nejméně každý druhý týden. První výsledky rozboru zveřejní krajská hygienická stanice ve čtvrtek. Kvalitu vody podle její mluvčí Jany Bémové nejvíce ovlivňuje počasí.
5: To znamená vysoké teploty, nedostatek dešťů, nízká hladina v těch vodních koupacích plochách. Nahrává přemnožení sinic, nahrává tomu, že ta voda se lidově řečeno zkazí, přemnoží se vodní květ a potom opravdu ta voda není vhodná ke koupání. Ale v případě, že se oteplí, mezi tím občas zaprší, nebudou vysoké teploty v noci, pak by voda mohla být v pořádku.
4: Rybáři ode dneška znovu můžou lovit štiky, candáty, sumce, boleny nebo okouny. Začíná sezóna lovu dravých ryb a potrvá až do konce roku. Český rybářský svaz před nahozením prutů rybářům připomíná, aby zkontrolovali aktuální pravidla rybolovu v konkrétním revíru. Může v nich být stanovená jiná minimální délka nástražní rybičky, minimální míra loveckých ryb nebo omezený počet úlovků. V některých revírech platí výjimky z denní doby lovu, povolené ministerstvem zemědělství, které umožňují non-stop rybolov. Masarykův okruh v Brně zažívá poslední přípravy před víkendovými závody MotoGP. Organizátorům zbývá natřít obrubníky na dráze typickou trikolorou nebo nachystat bezpečnostní bariéry. Podrobnosti přidává mluvčí Autodromu Brno Petr Boháč.
6: Ta největší část těch prací už je za námi. Máme nainstalované sedadlové tribuny, které montujeme pouze na tu dobu trvání Grand Prix. Stojí všechny food zóny, stánky s občerstvením, sociální zařízení a podobně. A teď už skutečně dotahujeme ty přípravy, které nebylo možné dělat dříve kvůli provozu na závodní dráze.
4: Chorvatské státní zastupitelství nařídilo toxikologickou zkoušku některých účastníků nedělní srážky katamaránu s plachetnicí u Splitu. Menší plavidlo, na kterém plula osmičlenná česká posádka, se po kolizi potopilo. Čtyři Češi nehodu nepřežili, další tři jsou lehce zranění a jedna žena zůstává v nemocnici, ale zotavuje se. Podle chorvatských médií jde o nejtragičtější nehodu na Jadranu v novodobé historii. Vyšetřování prý může trvat měsíce.
7: Nechceme podporovat řeči o tom, čí je to vina. Těmito slovy vysvětlil šéf přístavní správy ve Splitu Željko Kuštera médiím, proč jsou úřady zatím tak skoupé na jakékoliv informace ohledně toho, co se mezi ostrovy Brač a Šolta stalo. Vyšetřovatelé teď čekají na vyzvednutí vraku plachetnice z mořského dna. Leží 52 metrů pod hladinou a na její vytažení je potřeba sehnat specializovanou firmu. Podle Kuštera to může trvat i týdny. Mezitím se objevuje otázka, zda se srážce lodí dalo předejít a jaká opatření přijmout, aby se podobně tragická nehoda neopakovala. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
4: Fotbalisté Španělska vstoupili do šampionátu bezbrankovou remízou s Kapverdami. 7 zákroků proti aktuálním mistrům Evropy předvedl kapverdský gólman Vozíňa, který ve 40 letech, stejně jako jeho spoluhráči, na světovém šampionátu debutoval. Belgie hrála s Egyptem 1-1, stejně jako Saudská Arábie s Uruguayí. Irán remizoval s Novým Zélandem 2-2. A basketbalisté Nymburka v rozhodujícím 7. finále porazili Pardubice 91-74 a získali svůj 21. ligový titul. 22 body, 5 doskoky a 8 asistencemi táhl v posledním zápasu Nymburk Ondřej Sehnal.
0: Počasí.
4: V Jihlavě nebo Černovicích je teď 12 stupňů, ve Velkém Meziříčí 14. Dnes můžeme čekat zpočátku slunečno, odpoledne začne přibývat oblačnosti a může se dostavit občasný déšť. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na Havlíčkobrodsku buďte opatrní mezi obcemi Horní Krupa a Knik. Probíhá tam odklízení, havárie osobního auta, s opatrností projedete. A na D1 zpomalte na 150,5 kilometru ve směru na Brno. Stojí tam odstavené osobní vozidlo v šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Krásné úterní dopoledne s datem 16. června, to vám 5 minut po 9. hodině od mikrofonu přeje Hela Dvořáková a všechno nejlepší všem zbyňkům, kteří dneska slaví svátek, přejeme jen to nej. Počasí máme nádherné, chtělo by to dneska se osvěžit třeba něčím ledovým, příjemným, co takhle dát si zmrzlinu. V případě, že si děláte domácí zmrzlinu, tak Dáša Kubíková přichází s velice inspirujícím receptem. My si totiž připravíme zmrzlinu bezovou. Jak? To si nenechte ujít za pár minut. Do té doby Richard Marx nebo taky Petr Muk.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Slibovala jsem příjemné letní osvěžení a to také splním, když právě neprší, což jak koukám by mohlo být třeba právě v tuhle chvíli nebo dneska, tak se dají v čistém prostředí rychle nazbírat bezové květy a dál je vzít do kuchyně. Co s nimi, když už máte letošní sirup hotový? Smažit kosmatice se vám třeba právě teď nechce, ale ještě pořád máte plno dalších možností. Co třeba vyrobit z nich úžasnou a chutnou bezovou zmrzlinu?
2: Chuť bezu patří k létu a když si naděláme bezové dobroty do zásoby, třeba džem nebo sirup, tak nám osvěží i zbytek roku. V mrazáku nám také vydrží zmrzlina, kterou si můžeme připravit právě teď, dokud černý bez kvete. Pozbíráme si asi 10 až 12 velkých květenství, vyklepeme hmyz, pokud tam nějaký je, a odstříháme silné stonky. Květy vložíme do krabice s víkem, přilijeme 125 ml mléka a stejné množství smetany ke šlehání. Pořádně protřepeme a necháme společně louhovat v ledničce nejméně 2 dny. Za tu dobu také párkrát protřepeme. Poté si nachystáme plátínko a směs předsedíme do připraveného kastrůlku. Přidáme 125 gramů cukru a společně zahřejeme jen tak, aby se cukr rozpustil, ale aby směs nevařila. Dále budeme potřebovat 2 žloutky. Ty si bokem v misce prošleháme a teď bude potřeba velká opatrnost. Tenkým pramínkem vlijeme část horké směsi ke žloutkům, rychle mícháme, aby se nesrazily a hned potom vrátíme zpátky do kastrůlku. Teprve teď provaříme, aby směs zhoustla. Předsedíme ji do nádoby, která může do mrazáku, chvíli necháme vychladit a nakonec důkladně promícháme se zakysanou smetanou a lžičkou citronové šťávy. Mrazit můžeme buď ve formičkách, nebo přímo v této větší nádobě, ale v tom případě musíme polozmrzlou směs 2x až 3x promíchat, nejlépe v půlhodinových intervalech. A pak už při nejbližší vhodné příležitosti podáváme zmrzlinu a necháme si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Máme 9 hodin 16 minut, pokračuje dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a jak dobře víte, prezident Petr Pavel s manželkou Evou zahájili návštěvu Vysočiny v Národní atmosférické observatoři Košetice a je tam s nimi náš reportér Milan Soldán, tak víte co, za chvíli se s ním spojíme a zjistíme, jak vůbec taková návštěva probíhá a jaký je další plán. Teď si dáme Karla Gotta a nápoj lásky číslo 10. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina, to vám přeje Hela Dvořáková. We'll be right back.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Skvělý nápad a Aneta Langerová v 9 hodin 22 minut a v tuhle chvíli vyrážíme po stopách prezidenta České republiky. Na Vysočinu totiž přijel prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Jejich první zastávka je v Košeticích, kde je Národní atmosférická observatoř. Návštěvu prezidentského páru tam sleduje i náš reportér Milan Soldán. Hezké dopoledne.
1: Krásný dobrý den, tak prezident Petr Pavel i s manželkou Evou přijel do Košetic krátce po 9. hodině, už absolvoval takovou prohlídku vnitřního vybavení a teď si prohlíží všechny ty složité přístroje, které jsou venku a které jednak jsou důležité, protože vlastně měří kvalitu ovzduší. Oni Košetice jsou téměř ve středu České republiky, takže to tady získává takové relevantní údaje. Teď právě, když se podívám, tak je Petr Pavel na takovém stupínku, trošičku na takovém lešení, kde si zase prohlíží nějaký ten zvláštní přístroj. Já jsem zvědavý, jestli ho náhodou nevezmu i na tu obří věž, která se tady tyčí. Já si nedokážu troufnout, myslím si, že to je nějakých 200 metrů, ale to, nejsem si jistý, jestli ho tam ochranka pustí.
0: No, v tom případě, Milane, pojď nám ještě přiblížit, jaký je další program prezidentského páru právě na Vysočině.
1: Tak z Košetic se prezidenty s manželkou přesunou do Jihlavy, kde je čeká setkání se zastupiteli a také oběd s krajskými radními a hejtmanem, pak zamíří už na východ kraje do Osové Bytýšky, Velké Bíteše a celý ten dnešní program završí v Třebíči, kde bude v 18 hodin a 15 minut debata s občany. No a ten program bude pokračovat i zítra, kde jednak se Petr Pavel setká se starosty z okolí Dukovan a budou mluvit o dostavbě jaderné elektrárny, navštíví ale třeba také polygon pro testování dronů v Moravských Budějovicích.
0: Prezident Petr Pavel s manželkou Evou zahájili návštěvu Vysočiny. Po stopách jejich jde i reportér Milan Soldán. Děkujeme za to a přejeme hezký den, Milane. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: No a za pár minut také další díl pořadu bejvávalo s Mírou Markem. Nenechte si ho ujít.

0: 30 minut a v dobrém dopolední šalalalalí a Václav Neckář. Možná i vy si to pobrukujete při pohledu z okna, popijete dobrou kávu, značka Ideál a k tomu možná zakusujete nějakou tu buchtičku nebo čerstvý křupavý rohlíček. A když jsme u toho čerstvého pečiva, tak se pojďme v tuhle chvíli trošičku pobavit o pekařích. V dalším díle pořadu Bejvávalo.
1: Bejvávalo.
2: Jak to kdysi pekaři neměli vůbec jednoduché a jak také byli trestáni. Chléb se nikdy nepřejí, říkávali naši pradědové a dobře věděli, o čem je řeč. Chléb byl jejich denní stravou. Jedl se snad ke všemu, ale i samotný. Nebejvalo neobvyklé, že krajíc suchého chleba, který upekla paní, a hrnek mléka od vlastní krávy, to byl ve všední den nejčastější oběd, když muž dělal na poli nebo v lese. Tím spíš musel být ten chléb dobrý. A byl, bylo-li dost obilí. Chleba se doma pekl po staletí, to až později se pro něj začalo chodit k pekaři. Zprvu hlavně ve městech, kde ovšem páni končelé hlídali kvalitu pekařiny mnohem přísněji než u jakéhokoliv jiného řemesla. Když se někdo z pekařů opakovaně provinil a jeho chléb či calty dobré nebyly, potažmo, když ještě ke všemu třeba i šidil na váze a přišlo se na to, bylo zle. V roce 1590 bylo nařízeno postavit u brodu Vltavy zařízení, kde byl provinilý pekař vždy vsazen do pleteného koše a pomocí kyvné šibenice ponořován do vody. Přihlížející diváci, tedy ti, kterým dosud nedobrý pekař své výrobky prodával, mohli na něj plivati a odpadky a kameny házeti. Tohle se dělo v mnoha městech. Někde přitom dávali pekaři nůž, takže mohl uniknout trýznění tím, že uřízl lano a k potěše přihlížejících potupně spadl do špinavé vody, což někdy končilo tím, že vylezl na druhém břehu, ale jsou známy případy, že se nepoctivec i utopil. No a zítra o tom, jak se snilo o Americe.
1: Bejvávalo.
0: K létu se neodmyslitelně váže i větší riziko úrazu a právě těm se budeme věnovat v dalším díle pořadu Minuta pro zdraví. No a v samotném závěru vás pozveme i na akci, která se uskuteční už 17. června. Oč se jedná, to nám řekne paní doktorka Irina Zimenová za pár minut.

0: pro zdraví.
1: V létě mají děti prázdniny a vůbec mnoho lidí je aktivnějších. To sebou nese také větší riziko různých úrazů. Na co si dát pozor?
2: Pozor bychom si měli dát při všech aktivitách, které přináší nějaké riziko. Při sportu, ježdění na kole, koupání, dělání ohýnků, ale také při samotném pobytu na slunci, při chystání jídla v létě, při hlídání pitného režimu. Těch věcí je hodně a pokud by se někdo chtěl dozvědět více, na co všechno je potřeba myslet a jak poskytnout první pomoc, tak bych ráda pozvala všechny na besedu do Městské knihovny v Jihlavě, která bude ve středu 17. června 17 hodin. Cílena je na všechny, určitě také na rodiče a prarodiče, kteří přes léto budou hlídat děti a chtěli by se na to trochu připravit.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: 9 hodin 45 minut pokračuje Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a připomínám, že od dnešních 8 hodin ráno se na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši sjeli desítky stánkařů. Co všechno bude na trzích k dostání, to už nám za pár minut řekne regionální stopař Adéla Zachová. Teď si dáme Slunce v duši a skupinu Nightwork. Pohodové dopoledne.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jednou měsíčně se ve Velké Bíteši pořádají trhy. Stánkaři od 8 hodin na Masarykově náměstí nabízí své produkty a taky potraviny. Na místo se jel podívat také náš regionální stopař Adéla Zachová a ta nám teď poví, co všechno si stánkaři připravili. Adélko, přejeme hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Tady na náměstí, abych tady byla ještě přesnější, v jeho středové části je už zhruba 20 stánků. Návštěvníci tu mohou najít čerstvé potraviny, regionální produkty nebo i řemeslné výrobky přímo od lokálních výrobců. A když budu ještě více konkrétní, tak zrovna koukám na stánky s kuřením, se sýry nebo čerstvými květinami. Ženy určitě ocení, že je tu spoustu látek, ubrusu, kupují se hodně i přírodní masti nebo oleje, také pro utěné košíky, protože ty se hodí a využijí vždy. No a opravdu na dračku jdou také jahody.
1: No, přibliž nám, jsou takové trhy ve Velké Bíteši novinkou?
2: Rozhodně ne, protože tyhle trhy jsou poměrně tradiční událostí tady v Bíteši. Je to zároveň taková i, řekla bych, společenská událost, kde se potkávají lidé. Je tu už několik desítek návštěvníků. No a tyhle trhy potom vrcholí velkými vánočními trhy, kde je také připraven další doprovodný program, jako jsou třeba ukázky tradičních řemesel.
1: Trhy jsou tedy velice pestré, najdeme tam spoustu věcí. Nikdo ale dnes třeba nestihne dorazit. Budou v Bíteši ještě další trhy v dohledné době?
2: Ano, určitě, jak už jsme říkali, trhy jsou jednou za měsíc až do konce roku, je to vždy úterý a na další trhy se už návštěvníci můžou těšit na 21. července.
1: To byl náš regionální stopař Adéla Zachová, která nás tentokrát vzala na tradiční trhy do Velké Bíteše. Děkujeme a zdravíme do Bíteše a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den.
0: Regionální stopař.

0: Tady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Prezident Pavel se na Vysočině setká s politiky a pobeseduje s obyvateli. Kraj pošle svým nemocnicím přes 130 milionů. Jsou ve ztrátě kvůli nedostatku personálu i energiím. Ještě dnes můžou pěstitelé některého ovoce hlásit škody po letošních mrazech. Zpočátku nás čeká slunečno, odpoledne přibude oblačnosti, teploty do 23 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobrý poslech přeje Karol Pěška. Prezident Petr Pavel s manželkou přijel na dvoudenní návštěvu Vysočiny. Dnes zavítá mimo jiné do diecézního střediska Mamre v Osové Bytýšce na Žďársku, kde bude debatovat s mladými lidmi. Do centra ho pozval jeho ředitel a farář Jan Pavlíček, který se s Petrem Pavlem potkal na dovolené v Římě.
4: Chceme mu tady vlastně ukázat to, jak, co se tady vlastně jakoby děje. Jo, to, že semka každý víkend jezdí mladí lidi, že tady máme prostě každý víkend 30 až 50 mladých lidí a snažíme se společně tady s nimi nějak žít a formovat je.
2: Dopoledne se prezident setká s představiteli Jihlavy, následovat bude oběd s hejtmanem a dalšími zástupci kraje. Petr Pavel také navštíví první brněnskou strojírnu ve Velké Býteši, večer se potká s občany při debatě v divadle Pasáž v Třebíči. Přes 130 milionů korun na pokrytí ztrát a zajištění provozu potřebují krajské nemocnice na Vysočině. Zastupitelé jim proto schválili navýšení příspěvků. Každá z pěti nemocnic v regionu získá od 18 do 28 milionů korun. Dalších 15 milionů zastupitelé poslali regionální zdravotnické záchranné službě.
5: Kraj Vysočina dotuje své nemocnice pravidelně. Nejčastějšími důvody jejich ztrát jsou podle hejtmanství časové prodlevy v úhradách od pojišťoven, chybějící personál a snižující se porodnost. Zdražuje také vzdělávání personálu. Na výdaje nemocnic navíc působí i vnější vlivy, jako je růst cen materiálu v důsledku geopolitické situace nebo navyšování cen energií. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin můžou ještě dnes hlásit škody na úrodě kvůli letošním jarním mrazům. Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu je pak zkontaktují a rozsah škod zmapují. Podle dosavadních údajů úřadu mráz letos poškodil 7200 hektarů půdy. Škody zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Mluvčí fondu Eva Češpiva popisuje, kde a jaké plodiny jsou mrazem zasažené nejvíce.
6: Nejvíce žádostí o šetření, to znamená necelá čtvrtina byla na jablkách, dále jsou to švestky, hrušky, meruňky a třeště. Stejně jako před dvěma lety, nejvíce tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje a nejméně z Opavského regionu.
2: Zemědělský fond vyzval pěstitele, aby hlásili jen situace, kde poškození přesahuje 30% celkové odhadované produkce daného ovocného druhu. Nahlášení škod ovšem neznamená automaticky nárok na dotaci. Technologická společnost SpaceX získala z primární nabídky akcí v přepočtu o více než 200 miliard korun více, než se předpokládalo. Její celkový výnos z první veřejné nabídky akcí se blížil ke 2 bilionům korun. To je nejvíce v historii. Firma amerického podnikatele Elona Muska vstoupila na burzu minulý pátek. Musk se díky tomu v zápětí stal prvním dolarovým bilionářem na světě.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Španělska zahájili mistrovství světa remízou 0-0 s Kapverdami. Belgie hrála nerozhodně s Egyptem 1-1 a stejným výsledkem skončil souboj Saudské Arábie s Uruguayí. Nový Zéland remizoval 2-2 s Íránem. Etická komise fotbalové asociace vyloučila v souvislosti se sáskařskou a korupční kauzou Karvinou z první ligy. Za ovlivnění 3 utkání navíc musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Severomoravané mohou startovat ve druhé lize. Primátor Karviné a činovník klubu Jan Wolf dostal zákaz účasti na všech aktivitách spojených s fotbalovou asociací na 12 let a pokutu 3 miliony. Rozhodnutí je nepravomocné.
3: Počasí.
2: V Novém Rychnově nebo Vatíně je teď 14 stupňů, v Moravských Budějovicích 16. Dnes můžeme čekat zpočátku slunečno. Odpoledne začne přibývat oblačnosti a může se dostavit občasný déšť. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Žďársku na trase Netín za Hradiště je uzavřený jeden jízdní pruh, je tam odstavené osobní auto. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Úterní dopoledne, máme 5 minut po 10. hodině, jak jsme slyšeli, co se týče počasí dneska, teploty až kolem 23 stupňů Celsia, to bude velice příjemné. No a představte si, že rychlé šípy mají stále své následovníky. My jsme se o tom přesvědčili na víkendovém setkání ve Sluneční zátoce. Poslechněte si dnešní příběh z Vysočiny.
3: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Nedaleko Leče nad Sázavou, na louce u řeky, tábořil v letech 1925 až 1945 se svým oddílem Pražská dvojka Jaroslav Foglar. Zážitky odtud se pak staly předlohou jeho slavné knihy Hoši od bobří řeky. Sluneční zátoka je dodnes nejen tábořištěm, ale také místem setkávání milovníků rychlých šípů a skautingu.
2: Do tábořiště ve Sluneční zátoce se sjeli skauti a trampové z celé republiky. Probíhá tady také burza předmětů spojených s rychlými šípy a skautingem. A teď už tady stojím s bývalým předsedou Sdružení přátel Jaroslava Foglara Milošem Vraspírem.
3: Já skautem jsem nikdy nebyl, já jsem vždycky byl foglarovcem.
2: Jaký je mezi tím rozdíl?
3: Zásadní, protože u skauta je slib a u foglarovců je to tak, že se člověk stane foglarovcem sbíráním těchto knížek, komiksů, rychlých šípů, povídek a všeho možného. Takže foglarovec s plným coulem.
2: Jaký je váš nejvzácnější kousek, který nepustíte na burze?
3: První vydání Zahady hlavolamu.
2: Který šípák je vám nejbližší?
3: Já se teda držím vzoru Mirka Dušína, který nikdy neřekl zprosté slovo.
2: A co se tady děje dnes?
3: Tradiční setkání, které zde pořádáme od roku 2002.
2: Dobrý den, vy máte na tričku napsáno Old Boys, foglarovci, odkud jste?
4: Z Chrudimi, trampové, ale jako velký čtenáři, přijezdivci jako Jaroslava Foglara.
5: Já jsem Jaroslav
4: ještě
5: Foglara.
4: Na hradě focená z originál červená. A on rok na to umřel.
5: Před několika lety jsem tady byl s manželkou a tady byl rychlonožka. Vzor rychlonožky prostě od Foglara.
2: U jednoho stolku tady stojí ve skautské uniformě
6: Michal Kučera přezdívkou Bobr.
2: Bobr je z Tábora, jak vidím, na nášivce. Co tady všechno máte?
6: Propagační nášivky Českého skautského muzea, doplňky ke krojům.
2: Vy máte na krku skautský šátek, ten je takový rezavě bílý. Tady je ten tradiční modrý.
6: Šátek, který mám já, tak ten se v rámci Junáka označuje jako komunitní a je to šátek klubu skautských sběratelů. Když to je ten modrý šátek, na který jste koukala, tak to je český národní.
2: Jak se správně váže skautský šátek?
6: Používáme nahoře sponu, měl by to být takový kožený, to říkáme turbánek. Je to vlastně jako uzel, který v kruhu symbolizuje to světové bratrství, přátelství a podobně. A pak ještě se váží, vává tadyhle z dole na tom spodku, takzvaný uzel dobrého skutku. Když ten dobrý skutek splnili, tak se ten uzel povolovali.
2: A teď jsem tady narazila na pána s červenou lodičkou na hlavě.
7: Nejsem červenáček, ale hrají si na něho a docela mě to baví. Dělal jsem dětské tábory 25 let. Jednou jsme narazili na téma, jaký vlastně mají vzory naše děti. A tak jsme narazili na to, že bychom jim rádi představili rychlé šípy. A já jsem si vybral červenáčka. Přezdívka je Jafo a moje jméno je Zdeněk Kráčmar.
2: Proč jste si vybral právě červenáčka?
7: To byl takovej hošík, který byl trošičku vzadu, nikam se moc necpal, nebyl úplně takový vzorňák, jak ten kráčel sám do těch stínadel.
2: Vy máte na sobě i tu modrou švédskou košili jeho.
7: Po tátovi mi zůstala, takže možná i tak rozhodl vlastně tady ten červenáček.
2: Už stojím na Foglarově tábořišti ve Sluneční zátoce u řeky Sázavy naproti trať mezi Letčí a Světlou nad Sázavou a u památníku se za chvíli budeme všichni fotit.
8: Příští setkání za rok je 12. června 2027. Bude u příležitosti 120. výročí narození Jaroslava Foglara. Takže se těšíme, že se zase uvidíme.
2: Ze Sluneční zátoky Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Doufám, že by mi táborníci a skauti dali za pravdu, že k takovému správnému tábořišti, když je na hezkém místě, patří i příjemné koupání. Zdali se dá koupat ve vodách na Vysočině, tak to zjišťovala krajská hygiena. Jak to probíhalo, u všeho byla Veronika Bartéz-Vohralíková. My se to dozvíme už za pár minut.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: od Petra Koláře, 5 minut před 10:30. Hezké úterní dopoledne, to vám od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. První odběry vody z vybraných přírodních koupacích nádrží na Vysočině provedli krajští hygienici. Sledovat její kvalitu budou po celé léto. Pro vzorky vyrazili i k nádrži Trnávka na Pelhřimovsku.
1: Vlastně, když přijíždíme do terénu, tak máme chladící box, který obsahuje chladící vložku a záznamník teploty. Vlastně všechny vzorky, když jedete do terénu, musí být popsané, aby nedošlo k záměně vzorkování.
2: Vzorkařka zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Iva Kruchňová, vytahuje z modré přenosné ledničky malou prázdnou petlahev a ve Vysokých Holínkách vstupuje ze břehu městské pláže v Červené Řečici do vodní nádrže Trnávka.
3: Voda se odebírá 30 cm po hladině.
1: Vzorek se uloží vlastně ke chladícím vložkám a takhle se připravuje vlastně do laboratoře.
2: Kromě samotného odběru zjišťuje i teplotu vody a vzduchu a taky průhlednost hladiny. Teploměr v rukou Ivy Kruchňové ukazuje 17 stupňů a vidět je zhruba metr pod povrch nádrže. K jejímu okolí už má ale vzorkařka výhrady.
1: Ale už jsme dali na stupeň 1 přírodní znečištění, protože jsou tady zbytky ryb a tak dále a jsou tady i plovoucí odpady, takže jsme to dali na stupeň 1.
2: Odebrané vzorky míří do laboratoře zdravotního ústavu na mikrobiologický rozbor. Protokol po vyhodnocení dostane k dispozici krajská hygiena. Pokračuje její regionální mluvčí Jana Bémová.
4: A my potom, respektive kolegové z hygieny obecné a komunální, potom kvalitu vody vyhodnocují a v případě, že dojde ke znečištění, tak potom vlastně vydávají například zákaz koupání. Potom na našich webových stránkách se mohou rekreanti seznámit, jak ta voda vlastně vypadá a pomocí takových barevných smajlíků jednoduše zjistí, jestli je voda v pořádku, anebo jestli už došlo ke zhoršení kvality vody.
2: Výsledky prvního i všech dalších odběrů bude krajská hygienická stanice zveřejňovat ve čtvrtek. Na Vysočině letos monitoruje 18 koupacích ploch, tedy o 2 méně než v loni. Rybník Řetkovec na Havlíčkobrodsku totiž majitel odbahňuje a revitalizace pokračuje také na Sykovci na Žďársku. Z vodní nádrže Trnávka, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina nás za chvíli čeká taky další díl Babských rad. Možná i vy znáte takovou tu typickou víkendovou větu, to zelený mi tam nedávej. Řeč je o petrželce, kterou často hospodyňky a rády používají právě na zdobení jídel, nejčastěji pak brambor. Ale petrželka je velice zdravá a přináší řadu benefitů. O těch nás přesvědčí Jarka Vykoupilová v dalším díle Babských rad. Ještě předtím ale nabízím Jitku Zelenkovou, skupinu Vet, Vet, Vet, anebo Pavla Bobka. Veď mě dál, cesto má. Hezké úterý s námi. Amém.

0: Slibovala jsem blahodárné účinky petrželky, tak si je pojďme teď říct.
1: Babské rady.
2: Kadeřavá petržel je bylinka, která by neměla chybět v žádné kuchyni. Mnozí ji vnímáme jako pouhou dekoraci pokrmů, ale je dobré připomenout její benefity pro naše zdraví. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, který přispívá ke správné funkci imunitního systému. Dále je bohatá na vitamín K, který podporuje zdraví kostí a správnou srážlivost krve. Petržel obsahuje také flavonoidy a další antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před působením volných radikálů. Díky svému složení podporuje správné trávení a osvěžuje dech. Můžete si pár lístků vložit do úst a po jídle je žvíkat. V kuchyni má kadeřavá petržel široké využití. Lze ji přidat do polévek, omáček, pomazánek, bylinkových másel, salátů nebo těstovin. Najemno nasekaná petržel zvýrazní chuť a nejvíce cenných látek si zachová při použití za studena nebo při krátké tepelné úpravě. Proto ji do jídla přidávejte vždy až na konec.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Domov pro seniory ve Ždírci slaví 100 let své existence. V roce 1926 to byl sirotčinec, který založili dvě řádové sestry. Zavzpomínáme na ně s jejich příbuznou. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na setkání skautů a trampů ve Foglarově Zlaté zátoce.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vaškem a my vyrážíme na fotbal. Co vy na to?
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Čeští fotbalisté se přesouvají do Atlanty na mistrovství světa, je tam čeká asi klíčový zápas ve skupině. Hrát budou v našem přímém přenosu ve čtvrtek s Jihoafrickou republikou od 18 hodin. Ve Spojených státech Češi tráví nejvíc času na své základně nedaleko Dallasu ve státě Texas.
2: Welcome to the great state of Texas, where everything is big and the people are friendlier.
3: V dokumentu US Historian se dozvíte, že v Texasu je všechno velké a lidé jsou přátelštější.
2: Fort Worth is a unique place in the country.
3: A Fort Worth nedaleko Dallasu, kde má národní tým základnu pro světový šampionát, je unikátním místem v zemi. Nejen kvůli minulosti spojené s kovboji, která člověka pohltí hlavně ve vyhlášené čtvrti Stockyards. Obránce Jaroslav Zelený tak nějak očekával už dopředu, že prostředí bude přátelské.
4: Mně se to taky častokrát stalo, že mi to lidi říkali, že ta mentalita tady je fakt jako hrozně jiná oproti nám. Zatím se to tady v Texasu, ale musím říct, že i v tom New Jersey, když jsme přiletěli, tak to bylo podobné, ale tady je to ještě takový, bych řekl, umocněný, že opravdu ty lidi tady jsou extrémně takový sympatický, nápomocný, že jsou k vám hrozně milí.
5: I v tomhle můžu Zelýho jako potvrdit, protože všichni jsou úplně neskutečně zdvořilí, milí, ochotní.
3: Přidává svoje postřehy i technický vedoucí fotbalové reprezentace Michal Černý. Americký styl zažijete často i v obchodech, kde se vás ptají, jestli jste našel vše potřebné.
6: Heck yeah. Heck yeah.
3: A pokud něco hledáte ve městě, dočkáte se na závěr třeba klasické zdvořilostní fráze Have a nice day, tedy přání pohodového dne.
5: Obecně Texasani jsou považovaní i v rámci té severoamerické kultury za strašně pohostinný. Říká se, že když jdete na nějakou akci s Texasanama, tak nesmíte nikdy mít prázdnou sklenici a prázdný žaludek, což teda všichni tady plní úplně do puntíku.
3: Má zatím jen pozitivní zkušenosti technický vedoucí české reprezentace Michal Černý, který musí neustále komunikovat i s místními. Třeba na hotelu, kde mohlo národnímu týmu zkomplikovat situaci, že v březnu vyřadil v baráži Irsko.
5: Ředitel hotelu je Ir, což když jsme se dozvěděli, jsme byli zvědaví na ty jako reakce a spolupráci, ale musím říct, že nejen on, ale všichni jsou úžasní, cokoliv potřebujeme, okamžitě máme.
3: A Černý tohle zažívá taky na tréninkovém stadionu v Mansfieldu, vzdáleném asi půl hodiny od hotelu ve Fort Worth.
5: Trávníkáři, lidi z toho klubu, který na tom stadionu pak bude působit, jsou nám neskutečně jako nastavený cokoliv řešit kdykoliv.
3: Technický vedoucí fotbalové reprezentace Michal Černý doufá, že budou takových služeb ještě nějakou dobu využívat. Národní tým teď bude na chvíli v Atlantě, kde ve čtvrtek odehraje zápas s Jihoafrickou republikou, který může hodně napovědět o českých nadějích na postup ze základní skupiny světového šampionátu. Z Texasu, Mirko Vasič, Český rozhlas.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Prezident Pavel zahájil dvoudenní návštěvu Vysočiny. Kraj půjčí třebíčské nemocnici 120 milionů korun. Začala sezóna lovu dravých ryb. Opět je možné lovit štiky, candáty nebo okouny. Odpoledne bude přibývat oblačnosti, teploty do 23 stupňů. Vítejte u zpráv, přináší vám je Karol Pěška. Prezident republiky Petr Pavel společně se svou manželkou přijel na dvoudenní návštěvu Vysočiny. Po prohlídce meteorologické stanice v Košeticích na Pelhřimovsku je jeho další zastávkou Jihlavský magistrát. Na místě je i reportér František Jirku.
2: Prezident přijel sem na Jihlavský magistrát zhruba 10 minut před 11. hodinou. Na náměstí ho přivítali potleskem desítky lidí. Prezident i s první dámou jim zamávali a před radnicí už pak pár přivítal primátor Petr Ryška z ODS a hejtman kraje Vysočina Martin Kukla z ANO. První dámě předali oba dva kytice a teď mají soukromé jednání. Zhruba za čtvrt hodiny pak začne debata s městskými zastupiteli města. Potrvá zhruba 3/4 hodiny, pak se prezident Petr Pavel vydá na oběd s hejtmanem kraje. Z Jihlavy František Jirku, Český rozhlas.
1: Celkem 120 milionů korun si od kraje Vysočina půjčí třebíčská nemocnice. Částku schválilo krajské zastupitelstvo. Loni skončila nemocnice ve ztrátě skoro 50 milionů korun a podobný scénář očekává i letos. 80 milionů musí navíc vrátit jiným věřitelům, mezi kterými je například Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zařízení původně žádalo o půjčku více než 166 milionů korun. Krajský radní ze SocDem Jiří Běhounek ale navrhl nižší částku.
3: Musíme taky motivovat, aby se taky snažili oni sami. Takže všechny nemocnice musí předložit úsporná opatření. Si nemyslím a po zralé úvaze, když jsme spočítali, co všechno je stojí, tak aby přežili a měli cash, takže příští rok nebudou úplně na tom špatně, že jim z těch 120 milionů bohatě stačí.
1: Počínaje dneškem mohou rybáři lovit štiky, candáty, sumce, boleny nebo okouny. Začíná sezóna lovu dravých ryb, která potrvá až do konce roku. Český rybářský svaz před nahozením prutů rybářům připomíná, aby si zkontrolovali aktuální pravidla rybolovu v konkrétním revíru. Může v nich být stanovená jiná minimální délka nástražní rybičky, minimální míra lovených ryb nebo omezený počet úlovků. Německé úřady z centra postupně evakuovali 6,5 tisíce lidí. Důvodem je nález bomby z druhé světové války. Ve vyklizené oblasti jsou mimo jiné hlavní nádraží, Braniborský zemský sněm, muzeum a škola. Čtvrttunovou americkou pumu objevili dělníci při stavbě už minulý týden. Na jejím zneškodnění v současnosti pracují pyrotechnici.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Fotbalisté Nového Zélandu vstoupili do mistrovství světa remízou 2-2 s Íránem. Ve skupině G si body rozdělili také Belgie s Egyptem za výsledek 1-1. Španělsko hrálo s Kapverdami bez branek a souboj Saudské Arábie s Uruguayí skončil 1-1. A nymburští basketbalisté získali po 21. a naposledy v klubové historii titul v národní lize. O triumfu rozhodli v 7. finále, kdy na Pražské Královce porazili Pardubice 91-74. Od příští sezóny bude středočeský klub po sloučení se Slavií působit hlavně v Praze a pod jiným názvem.
0: Počasí.
1: Ve Svratouchu je právě 13 stupňů, v Havlíčkově Brodě a nebo Dukovanech 17. Očekávejte slunečno, během odpoledne začne přibývat oblačnosti a může se vyskytnout občasný déšť. Teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Přibyslavi je teď nehoda v Tyršově ulici, havarovala tam dvě osobní auta, jezdí se jedním pruhem. Na Havlíčkobrodsku dále pozor na hlavním tahu číslo 38 v úseku Kámen Habry. Leží tam na vozovce sražená srna. A na D1 zpomalte nedaleko Pávova na 113. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam odstavené nákladní vozidlo. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Máme 5 minut po 11. hodině. Dlouho tady nebyla, už se k nám zase vrátila. Jana Bémová z oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina je mým dnešním hostem. Hezké dopoledne.
5: Zdravím všechny posluchače.
4: My si dnes společně budeme povídat o cestovních rizicích. Řeč bude i o žloutence, průjmových onemocněních a zaměříme se i na to, na co si dát pozor u vody ze studny. Je to tak.
5: Určitě budeme se povídat o vodě z vodovodu,
4: ano,
5: ze studny, vodě balené a o tom, jaká rizika nám může přinášet třeba cestování.
4: A Jana Bémová si dneska dala kohoutkovou tady u nás v Českém rozhlase Vysočina.
5: Je výborná.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes Jana Bébová z Krajské hygienické stanice. Horko už snad zase konečně se k nám vrací, my se na něj těšíme, ale vůbec, co nám pomůže udržovat pitný režim? A ideálně, jaký je ten nápoj tím nejlepším?
2: No samozřejmě je to pitná voda. A u nás v České republice se nemusíme rozhodně bát kohoutkové pitné vody, respektive pitné vody z veřejného vodovodu. Ale můžeme samozřejmě využít i balené vody a samozřejmě pokud máme třeba na vlastním pozemku vlastní studnu, můžeme čerpat i vodu z této studny.
1: V tom případě, co si vy osobně myslíte, že je nejlepší, kohoutková ze studny nebo balená?
2: Nedá se to takhle jednoduše říct. Všechno má svá pro a proti. Když se podíváme na vodu z veřejného vodovodu, můžeme se spolehnout na to, že voda splňuje všechny legislativní podmínky, že splňuje velmi přísné hygienické limity, které opravdu u nás v České republice jsou velmi, velmi přísné i oproti celkově Evropské unii. Takže nemusíme se bát, že by kohoutková voda byla nějakým způsobem závadná. Samozřejmě může k něčemu dojít. A když se podíváme na studniční vodu, pokud se o tu svou studnu dobře staráme a plníme všechny zase ty náležitosti, tak i voda studniční je velmi dobrá. A vlastně nám zaručuje určitou nezávislost právě na tom veřejném vodovodu.
1: Kolik vůbec máme v kraji Vysočina těch veřejných vodovodů a kdo se o ně stará?
2: Tak v kraji Vysočina máme 550 veřejných vodovodů. Jsme z krajů, co se týká v rámci nebo celé České republiky, máme jich skoro nejvíce. A vlastně o každý ten vodovod se musí starat jeho provozovatel, který ručí za to, že je v pořádku technicky a také, že voda v něm proudí kvalitní. Musí pravidelně odebírat vzorky této vody a podrobuje je laboratorním rozborům a pokud vlastně ta voda všechny podmínky splňuje, tak je všechno v pořádku. Když dojde nějakým technickým, třeba technickou závadou, když dojde vlastně ke snížení kvality nebo té jakosti pitné vody, tak samozřejmě ten provozovatel musí přijmout opatření, musí udělat třeba opravu toho vodovodu, musí zamezit dalšímu znečišťování té pitné vody, mezitím musí okamžitě vlastně informovat ty spotřebitele, že došlo k nějaké závadě, že je nějaký problém a také vlastně veřejnosti musí sdělit, z jakých podmínek je možné tu pitnou nebo respektive tu vodu z toho vodovodu používat, v případě, že do té doby, než začne vlastně být zase v pořádku, pokud splní všechny podmínky. Protože provozovatel, jakmile vlastně udělá opravu, odebere nové vzorky a jakmile vzorky prokážou, že je voda v pořádku, opět se může volně používat.
1: Kdo tedy ručí za tu kvalitu? Právě ten provozovatel?
2: Tak určitě za ní ručí sám výrobce té pitné vody, to znamená vlastně tam, protože voda ze zdroje se čerpá do úpravny, tam se chemicky, fyzikálně upravuje, aby právě splňovala ty přísné limity a pak vlastně už tím zařízením vodovodu putuje vlastně až ke spotřebiteli. Takže potom za tu kvalitu ručí výrobce, provozovatel a plnění těch hygienických limitů hlídá krajská hygienická stanice. Ale je třeba si uvědomit, že vlastně tu konečnou kvalitu také určuje určují samotné rozvody v tom daném bytovém domě nebo v rodinném domě, protože samozřejmě pokud tam dojde k nějakému technickému problému, tak může to vlastně narušit i tu kvalitu té vody.
1: Co když mám pocit, že ta voda, která mi teče z kohoutku, není úplně v pořádku, jak ideálně postupovat?
2: Tak ideálně je se třeba podívat na webové stránky toho provozovatele vodovodu a tam zjistím, jestli právě třeba neprovádí nějakou údržbu, jestli nedošlo k nějaké závadě, ale pokud tam vlastně žádná tato informace není, mohu se obrátit přímo na tohoto provozovatele a zjistit, jestli nedošlo právě k nějakému problému.
1: Říká dnešního z dobrého dopoledne Jana Bémová z Krajské hygienické stanice.

0: host Heli Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes Jana Bémová z oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice kraje Vysočina. My už jsme probrali, jak je to s kvalitou vody, kdo ji kontroluje, kdo ji má na starosti. Probrali jsme i, že může být problém často v bytových domech, v trubkách, že nám ta voda nechutná, ale voda z vodovodu, prostě někdy se to stane, nám moc nechutná, protože z ní cítíme chlor. Je na to nějaká rada, aby nám zase chutnala?
2: Může se stát, že někdo právě oponuje, že mu voda z kohoutku nechutná právě proto, že vlastně z ní cítí třeba chlor, ale tam bychom asi doporučili vodu odtočit třeba do nějakého velkého džbánu, nechat ho 2 hodinky odstát, ideálně třeba v ledničce. A když do té vody potom třeba přidám bylinky nebo ovoce, plátek okurky, nějaké citrusy, a nebo mohu použít třeba nějaký domácí sirup, teď se hodně vyrábí třeba bezové sirupy, tak určitě ta voda potom bude naprosto v pořádku a myslím, že ty chuťové buňky trochu obalamutíme.
1: No, blíží se čas dovolených, nemůžu se na to nezeptat. Řada z nás bude vodu popíjet i v zahraničních destinacích, proto pojďme možná připomenout, na co všechno si během dovolené dávat pozor. A můžeme opravdu každou vodu pít a věřit?
2: Tak tady opravdu bychom měli být na pozoru. V rámci Evropské unie by ta kohoutková voda měla vlastně ty hygienické limity splňovat, ale samozřejmě, jak už jsem zmiňovala, u nás jsou velmi přísné, takže u nás je ta voda vlastně v pořádku, ale určitě bychom měli být na pozoru, pokud jedeme vlastně do nějakých zemí, kde hygienické standardy nejsou na takové úrovni. Většinou se to týká třeba afrických států, asijských států. Tady bych opravdu byla opatrná před kohoutkovou vodou a balenou vodu bych si kupovala nejenom na pití, ale taky na čištění zubů, popřípadě omývání zeleniny a ovoce. Protože tady se opravdu nemohu spolehnout na to, že voda, která tam teče vlastně z kohoutku, není kontaminovaná a já se nemohu nakazit nějakou infekční nemocí. Typicky to může být úplavice, žloutenka, respektive virová hepatitida typu A, po případě další vlastně infekční onemocnění zažívacího traktu, a opravdu by bylo škoda si vlastně tímhle způsobem tu dovolenou pokazit. A určitě bychom nedoporučovali, zvláště v těch exotických zemích, pít nápoje s ledem. Protože led opravdu nemusí být vyrobený z pitné vody. A jak už jsme si vlastně říkali v některém z minulých pořadů, právě ta žloutenka, ta hepatitida typu A, její virus je velmi odolný, přežívá i vlastně teploty pod bodem mrazu. A pokud vlastně použijeme ty nápoje s ledem, tak bychom se opravdu mohli nakazit a kolegové z protiepidemického odboru se setkávají s tím, že když vlastně někdo přijede s nějakou infekcí ze zahraničí a potom vlastně zjišťujeme, kde se mohl nakazit, tak opravdu někteří uvádí, ano, nepil jsem kohoutkovou vodu, dával jsem si pozor, ale pil jsem vodu nebo respektive nějaké drinky s ledem. A musíme si dát pozor i v hotelích, které jsou třeba více hvězdičkové, protože tam opravdu ten led nemusí být vyrobený z pitné vody.
1: Říká dnešního z dobrého dopoledne Jana Bémová z Krajské hygienické stanice. Zůstávejte s námi i nadále. Teď si dáme Lenku Filipovou.
3: Kup mi den, kup mi noc,

0: Host Heli Dvořákové.
1: Dnes si povídáme s Janou Bémovou z oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. Já jsem slibovala, jak se vydáme do cizích zemí a budeme říkat ty rizika, ale ono, ty rizika na nás číhají i tady v České republice, proto se tady moc ráda ještě pozdržím v tomhle tématu. Balená voda. Tu jsme ještě tak jako moc nerozpitvali, mám ten pocit, a proto se jí pojďme povinovat. Když bych porovnala balenou vodu u nás ve srovnání s tou kohoutkovou, má přece jenom ta balená voda nějaká rizika? Co všechno na to ovlivňuje?
2: Já bych asi úplně neřekla, že to jsou rizika. Mm-hmm. Nicméně vyzdvihla bych to, že kohoutková voda, ta, co opravdu nám proudí z veřejného vodovodu, obvykle bývá levnější. Mm-hmm. Takže když vlastně dlouhodobě používám kohoutkovou pitnou vodu, tak samozřejmě mohu výrazně ušetřit oproti tomu, pokud pravidelně nakupuji balenou vodu v nějakém větším množství. Tam také nastává problém v tom, že vlastně pokud nakoupím několik balíků té balené vody,
1: ano,
2: tak ji musím domů nějak dopravit. Mm-hmm.

0: pány, jestli nestály třeba někde na rampě na přímém slunci a přece jenom to té vodě úplně nesvědčí. Takže i nad tím by bylo dobré se zamyslet. A z mého pohledu ta kohoutková voda je přeci jen nejlepší.
1: Existuje vůbec nějaké pravidlo, jak správně skladovat tu balenou vodu, když si ji teda přetransportujeme domů v úplném šeru, budeme dohlížet na to, aby nám na ní nesvítilo v autě zadním okýnkem, když ji máme v kufru. Kam ji pak dát? Někde do sklepa, do temna?
0: Tak určitě je ideální někde třeba nějaké chladnější místo a opravdu ji nevystavovat těm vysokým teplotám, protože přece jenom ten plast taky se nějakým způsobem v těch vysokých teplotách chová a ideálně tedy pokojová teplota bez toho přístupu toho přímého slunečního svitu, ale samozřejmě ty balíky vlastně té pitné vody zabírají poměrně dost místa.
1: My jsme tady hovořili, že když je člověk často na cestách, tak asi není jiná možnost, než si prostě někde případně na pumpě tu balenou vodu koupit.
0: Určitě, anebo mít sebou třeba kontejner, nebo respektive nějaký plastový barel s kohoutkem třeba a do toho si natočit pitnou vodu a pokud vím, že nepojedu nějak daleko, aby se ta voda, aby nebyla tak třeba hodně dlouho steplala a podobně, tak určitě můžu vlastně využít i tu kohoutkovou vodu z toho domu, nebo si natočím do lahve k přímému pití. Ale samozřejmě jsou místa, kde se bez té balené vody opravdu neobejdu. Napadá mě, pojedu někam na dovolenou, půjčím si, nebo mám někde v lese třeba chatu, chalupu, bez přímého napojení na veřejný vodovod, a nemám na pozemku kvalitní pitnou vodu, třeba ze studny, tak opravdu si natočím barel pitné vody, po případě opravdu nakoupím tu balenou vodu a tady je to určitě na místě.
1: Já jsem se vám teď úplně zděsila, protože jsem si představila, kolik řidičů to dělá jako já, že si koupí tu vodu a má ji v tom autě. Ale ne den, dva, tři, čtyři a ono je venku teplo a svítí sluníčko.
0: Tak to bych už asi nepila.
1: Bože můj, co všechno, já už jsem vypila tady. No, dáme si písničku, hned potom budeme pokračovat.

0: Pavly Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes Jana Bémová z Krajské hygienické stanice. Když jedeme na chatu nebo chalupu, která není připojená k vodovodu, je určitě na místě přivést si vodu sebou, vodu balenou, jak už jsme říkali. Řada chalup, táborů a dalších už ale má třeba místě vlastní studnu. Já teď úplně odbočím. Platí ještě takovéto básnické znám křišťálovou studánku? Dá se ještě vůbec taková ta studánková voda pít? Ve smyslu, jak se k ní chodilo tenkrát, voda pro ty kojence úplně ideální. Myslím si, že na Křemešníku, pokud se nepletu, taky nějaká taková studánka je. Dá se tomu věřit? To byl hluboký nádech. Nedá.
2: Takhle bych to neřekla. Samozřejmě záleží na tom, kde ta studánka leží a jestli je zdroj podzemní vody opravdu hluboký, že třeba nemůže dojít ke znečištění. Ale musíme počítat s tím, že vlastně za poslední roky opravdu i vlivem kůrovcové kalamity došlo leckde ke změnám toho lesního porostu. Ale jsou určitě horské studánky, jsou určitě krajiny, které nejsou poškozené třeba činností člověka. Ale určitě je dobře, pokud vím, že třeba se z té studánky nedávno dělali rozbory, abych věděla, že ta voda je opravdu pořádku.
1: Takže necháme někoho napít a pak uvidíme, co to s ním dělá. Případně se pak napijeme i my. Ale vraťme se k těm zmiňovaným chatám, chalupám a těm studnám. Co všechno by měli splňovat? Kdo tohle to hlídá? Kdo dělá ty rozbory?
2: Tak záleží na tom, jestli je to soukromý subjekt, ať už je to dům, chata, chalupa, ze které čerpá pitnou vodu,
1: ano,
2: vlastně ten majitel. A nebo pokud je to třeba objekt k nějakému komerčnímu nebo rekreačnímu využití, nebo to může být třeba veřejná studna, která slouží vlastně většímu počtu obyvatel třeba nějaké malé obce, tak určitě tady za kvalitu té vody ručí provozovatel. Ať už je to třeba majitel nebo provozovatel toho ubytovacího zařízení, ten, kdo třeba pronajímá lokalitu dětským táborům, a nebo obec, na němž území ta studna leží. Určitě by se měl velmi dobře starat, aby ta studna měla vlastně, aby byla technicky v pořádku, a sledovat pravidelnými rozbory kvalitu té vody a zjišťovat, jestli nemohlo dojít k nějakému znečištění třeba fekáliemi, případně když dojde třeba k nějakému přívalovému dešti. Takže určitě, pokud je to komerční nebo veřejná studna, za tu kvalitu ručí provozovatel. A já jako spotřebitel, uživatel, třeba když si nějakou tu chaloupu pronajmu, tak od toho provozovatele si mohu vyžádat rozbor té vody a zjistím, jestli ta voda je v pořádku a mohu ji bezpečně používat.
1: Zůstávejte s námi i nadále. Hostem dobrého dopoledne je dnes Jana Bémová z podpory zdraví a zdravotní politiky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina, to si takhle chcete povídat s Janou Bémovou a najednou vám do toho začne hrát ABBA. Ona věděla proč, protože my teď udeříme takzvaně hřebíček na hlavičku, jak se říká, protože si s Janou Bémovou z Krajské hygienické stanice budeme povídat o studnách, o našich studnách, o těch studnách, které máte třeba i vy na zahradě nebo v blízkém okolí a je to přímo vaše studna. Když tedy jsem vlastníkem studny, co všechno musím zajistit, co to pro mě vůbec znamená?
1: Tak určitě nemohu spoléhat na to, že voda v mé studni je stále tak křišťálově čistá a kvalitní, jako bývala třeba kdesi. Je třeba se o tu studnu náležitě starat. Jak nejlépe zjistím, jestli je voda v pořádku? Obrátím se na akreditovanou laboratoř. S její pomocí dostanu od ní vlastně čisté lahve, odeberu vodu vlastně na odběrovém místě. Vodu doručím do laboratoře a nechám si udělat rozbory a zjistím, jestli není mikrobiálně znečištěná. To znamená, že se do ní nedostaly například z fekálií nějaké bakterie, které by mohly ohrozit moje zdraví. A také zjistím její složení, jestli třeba není nadlimitní přítomnost železa, po případě jiných kovů. A pak vlastně mám jistotu, že ta voda může být v pořádku. Ale když zjistím, že je například mikrobiálně znečištěná, tak určitě je na místě vodu vydezinfikovat. Na dezinfekci vody ve studni se používají přípravky na bázi chloru. Je určitě velmi důležité dodržet přesně doporučený postup. Vodu vydezinfikuji, potom mohu nechat udělat vlastně nové odběry a když zjistím, že je voda v pořádku, je to fajn. Může se stát, ale že do té studny třeba mohou opravdu prosakovat fekálie z hnojiště, ze septiku, popřípadě z nějakého blízko položeného pole, protože třeba ta studna nemá dobrý technický stav. Že opravdu dochází k průsaku, tak je potřeba tu studnu opravit. A také je velmi důležité studnu, pokud je kopaná, tak pravidelně vyčerpat, po několika letech ji vyčerpat a mechanicky vlastně odstranit kal ze dna a ze stěn, z těch skruží vlastně odstranit všechny nečistoty. Ale tady je určitě na místě se obrátit na odbornou firmu, protože to čištění studny nemusí být úplně snadné a může být i dokonce nebezpečné.
0: No, napadá mě, my jsme tady hovořili o těch fekálích, ale co všechno ovlivňuje tu kvalitu vody v té studni?
1: Tak určitě hladina. Hladina vody, to znamená, záleží na tom, jestli je vody hodně, jestli je bohatý ten zdroj. Určitě záleží na tom, jestli nebyly v poslední době třeba nějaké přívalové deště nebo nedej bože potop, záplavy, ano. Protože ty, když vlastně zatopí studnu, tak opravdu dojde ke znečištění té vody. A to právě záleží na tom technickém stavu, že vlastně nemůže dojít k tomu průsaku, ale určitě by v blízkosti studny neměly být zdroje těch fekálí, to znamená septiky, hnojiště, žumpy, nebo ale také sklady nějakých chemikálí, které by mohly vlastně do země, do podloží pronikat a neměly by být vlastně ani také, ta studna by neměla ležet v blízkosti nějaké hlavní komunikace, protože to i vlastně může přispívat opět k nějakému znečištění. Záleží také na podloží, protože to nám zase přináší do té vody právě třeba ty kovy, železo a podobně. A pokud vlastně se o tu studnu starám v tom smyslu, že opravdu kontroluji její technický stav.
0: Jak často by se měl kontrolovat ten stav?
1: Tak ideálně alespoň jednou za rok, opravdu třeba po zimě, když roste je sníh, pokud nějaký byl, tak zjistit, jestli nejsou třeba popraskané skruže, jestli nedošlo i třeba v okolí té studny k nějakým změnám, protože i to okolí studny by třeba mělo být vydlážděné, mělo by být uchováváno v čistotě, aby vlastně opravdu ta voda nemohla být znečišťována. A když zjistím, že ten technický stav je v pořádku, i tak také je důležité zakrytí té studny a také v jakém stavu je čerpací zařízení, kterým vlastně já z té studny tu vodu čerpám. Protože i to může být vlastně nějakým způsobem už staré, porouchané, nemusí úplně splnit ty předpoklady, takže pak je třeba na místě to čerpací zařízení vyměnit.
0: Protože čas je neúprostný, pojďme možná připomenout, pokud někdo začíná být teď lehce nervózní, že možná jeho studna neodpovídá těm požadavkům, o kterých jsme teď mluvili, tak koho kontaktovat?
1: Ideálně, pokud chci zjistit, jaké složení mé ano. vody ve studně, opravdu se obrátit na tu akreditovanou laboratoř, jejich i tady v kraji několik, mohu se na ně obrátit, domluvím se vlastně na způsobu odběru té vody a podle toho se potom zařídím a určitě tu studnu pravidelně sleduji, jestli opravdu nedošlo k nějakému jejímu poškození.
0: Hostem dobrého dopoledne byla dnes Jana Bémová z oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky krajské hygienické stanice kraje Vysočina. My děkujeme moc a těšíme se zase příště na slyšenou.
1: Děkuji za pozvání a všem posluchačům přeji pevné zdraví.
2: Hosté Hely Dvořákové.

Koníčky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: A zase zpátky, Vašku, zase zpátky.
2: Fronta dětí stojí u repliky tiskárny na Lisu a zkouší si tisknout obrázek tak, jak by to museli dělat v 16. století. Znám ještě nad oslavou Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Po asfaltu z brusurové cyklostezky vedoucí podél Rokitky právě přijel cyklista
4: Milan.
3: Z Moravských Budějovic Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Sportoviště a kulturní zařízení získají od kraje Vysočina 350 milionů korun. Soud začne v září projednávat žalobu firmy Seznam.cz na premiéra Babiše kvůli ochraně pověsti. Ukrajinské drony znovu zasáhly největší moskevskou rafinerii. Bude oblačno i zataženo, ojediněle se přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. 350 milionů korun rozdělí kraje Vysočina na stavby a opravy kulturních zařízení a sportovišť v regionu. Peníze si rozdělí 64 obcí a sportovních organizací. O pomoc se ucházelo 122 žadatelů. Vyčleněná částka byla vyčerpaná za necelé 2 minuty po zveřejnění výzvy letos v březnu.
2: Nejvyšší podporu ve výši 10 milionů korun získají například Trnava nebo Kamenice nad Lipou na rekonstrukce kulturních domů. Stejnou částku kraj pošle také do Rokytnice nad Rokytnou. Peníze jsou tam určené na přístavbu a úpravy místní sokolovny. Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Masarykův okruh v Brně zažívá poslední přípravy před víkendovými závody MotoGP. Organizátorům zbývá natřít obrubníky na dráze typickou trikolorou nebo nachystat bezpečnostní bariéry. Podrobnosti přidává mluvčí autodromu Brno Petr Boháč.
3: Ta největší část těch prací už je za námi. Máme nainstalované sedadlové tribuny, které montujeme pouze na tu dobu trvání Grand Prix. Stojí všechny food zóny, stánky s občerstvením, sociální zařízení a podobně. A teď už skutečně dotahujeme ty přípravy, které nebylo možné dělat dříve kvůli provozu na závodní dráze.
0: Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu internetové společnosti Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. České televizi to potvrdila mluvčí soudu Hana Černá. Firma se domáhá ochrany dobré pověsti kvůli výrokům premiéra, který obvinuje z neobjektivního zpravodajství a daňových úniků. Babiš už dřív řekl, že si za svými výroky stojí a trvá na tom, že média, vlastněná Ivem Lukačovičem, dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Ukrajina potvrdila útok na největší moskevskou rafinerii koncernu Gazprom Neft. Podnik zásobuje Moskvu ze 40% benzínem a naftou. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina ruská protivzdušná obrana zničila 60 ukrajinských nepilotovaných letadel. Většina moskevských letišť kvůli úderům přerušila provoz.
4: Zásah rafinérie sledovali obyvatelé moskevské části Kapotní a z oken svých domů a záběry zveřejnili na sociálních sítích prakticky v přímém přenosu. Z videí je patrné, že na rafinérii nedopadly trosky sestřelených dronů, ale šlo o přímé zásahy zařízení na prvotní zpracování ropy, které začalo hořet. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že je to spravedlivá odpověď na ruské útoky a protahování války, kterou je nutno ukončit. Ukrajinské drony zaútočily také na ropné sklady v Krasnodarském kraji na jihu evropské části Ruska. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Na atletické zlaté tretře budou dnes v Ostravě závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou mítinku bude halová mistrně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Počátkách teď mají 18 stupňů, v Přibyslavi 16. Bude oblačno a zataženo, ojediněle se přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v Přibyslavi v ulici Tržiště, došlo tam ke střetu dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdenec jak palec, zdraví vás všichni, Jarda Hypochondr, jsou tady písničky na vaše přání, písničky pro celou Vysočinu, tak zavolejte na číslo 22 155 49 99 a pošlete někomu písničku s vaší gratulací, nebo mi řekněte nějakou veselou historku, vtípek, anebo pošlete SMSku, taky třeba s vtípkem, nebo s vaším přáním, na číslo 90 011 04 SMSku, jo? Dáte slovo píseň nejdřív, musíte napsat bezeru, potom krátkou zprávu, bez háčku, bez čárek. No a když jste na internetu, tak tam máme webové stránky na adrese vysočina.rozhlas.cz. Hned na první stránce je formulář, jmenuje se písničky pro Vysočinu, tak ho vyplňte, vyplňte ho, napište tam, co si přejete a odešlete sem ke mně na monitor. Já se to pokusím splnit. Pojďte na to, pojďte rozdávat radost.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Jardo, řekni fór.
1: Farář přednáší v kapli projev nad rakví zesnulého a smutně poznamená, bohužel, náš bratr Franta sem do kostela moc nechodil, jen velmi zřídka. V tu chvíli se ze zadní lavice ozve opilý hlas.
2: No, ani dneska by tady nebyl, kdyby jsme ho nepřinesli.
0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Ano, přesně tak, a mám tady první přání. Zahrajte prosím k svátku Vítkovi Pohankovi ze Slavkovic u Nového Města na Moravě. Děkujeme Pohankovi a vám hezký den přejeme.

0: Slyšíš mě? Prosím tě, nezapomeň dneska vyzvednout děti ze školky, jo? Rozumíš tomu?
1: Jo, rozumím, ale co blbneš? Je sobota a obě dvě děti jsou nahoře v pokojíku.
0: Kájo, je pátek a máme tři děti.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Na vaše přání mám tady další, píše Marek Macák. Je to 30 let od vydání alba Ilony Čákové Pink a z tohoto alba se mi nejvíce líbí písnička Léto, kterou bych chtěl zahrát. Je to tady. Není to tady, ale bude to tady, jo? Bude to tady, protože písnička přeskočila, udělala hop, hop, no a už je tam. Tak jdeme na to. Teď je tady Pink.

0: Hele, Katko, prosím tě, řekni mi, proč jsi uhodila toho Karla?
1: Hele, řekl mi, že jsem tlustá.
0: Jo, a to jsi si jako myslela, že když mu dáš jeden flákanec, tak zhubneš?
2: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
0: A mám tady další přání. Zdravím vás do studia a všechny posluchače a moc prosím o písničku od Petry z Moškové. Líbej pro Denisu Královou k narozeninám, ať štěstí z tvých očích září, ať se vždy ke všem a všemu daří, ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost. Veškerý obdiv světa patří tobě. Vše nejlepší k narozeninám přeje Anička z Kunic, Praha Východ. Moc děkuji za zahrání a přeji hezké odpoledne.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, přesně tak, a mám tady další přání. Dnes má Eva Farná v pražském Edenu poslední ze tří velkých koncertů a ráda bych písničku Verze 2, která se probojovala i do mých playlistů. Zbyňkům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům posílá Silvie z Prahy.

0: Potkají se dvě klíšťata a jedno se ptá druhého: tak co, jak jde život?
1: Ani se neptej. Je teprve poledne a už mě dvakrát vytočili.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání a já tady mám další. Jardo, prosím o písničku Na ptáky jsme krátký od Janka Ledeckého, jen tak pro dobrou zábavu, píše Zdenek.

Hele, to takhle přijde za otcem pětiletý synáček a ptá se, co je to vlastně ta politika. Nečeviče, jak bych ti to vysvětlil, co je to politika, no. Podívej se, to je jako u nás doma. Já jsem kapitalismus, já vydělávám peníze a nosím je domů. Maminka, to je vláda. Ta mi peníze vezme, něco si nechá a zbytek rozdělí podle svého uvážení. No a naše služebná, to je dělnická třída. Ta pracuje a my ji za to platíme. Dědeček, no tak dědeček to jsou odbory. Ten dává pozor, aby dělnická třída nebyla vykořisťovaná. No a ty sám, ty jsi lid, pro tebe to všichni děláme. No a tvůj malý roční bratříček, tak to je naše společná budoucnost. Rozumíš tomu? Chlapeček se tak dlouze zamyslí a pak řekne, no já nevím, tati, hele, já si to musím ještě nechat projít hlavou přes noc, víš? No v noci se probudí zápachem, protože jeho malinký bratříček se pokakal. Zajde tedy do pokoje rodičů a tam spí jenom maminka a nejde probudit. Chlapec jde tedy do pokoje služky. No a tam vidí tatínka, jak si se služebnou právě hezky užívá. Ani jeden si malé postavičky nevšimne. Chlapeček se smutně otočí a za rohem uvidí,

0: Kapitalismus, ten zneužívá dělnickou třídu. Odbory tomu úplně nečinně přihlížejí, zatímco vláda tvrdě spí a lid je všemi ignorován, jo? A naše společná budoucnost je úplně podělaná.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: Písničky na vaše přání, mám tady další. Jardo, zahraj mojí mamince pro dobrou náladu písničku Ráno, díky Zdena.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Písničky na vaše přání a v této chvíli na telefonu už čeká Ludvík ze Salavic. Nazdár!
2: Ahoj, Jardo, zdravím tě a zdravím všechny posluchači tohle skvělého pořadu. Můžu dát dva vtipky?
1: Jasan.
2: Já mám jeden z antiky a jeden z minulého režimu, který se nesměl říkat, takže ten z té antiky. Páris, když unesl krásnou Helenu, tak vypukla kvůli tomu trojská válka. Řekové chtěli krásnou Helenu zpátky, tak zebrali vojsko, oblehli Troju a mnoho let oblehali Troju, aby dostali krásnou Helenu zpátky, až jednou obránce města vystoupil na hradbě a říká: vojáci, dlouho obléháte kvůli krásné Heleně naše město. Tak jsem jenom chtěl říct, že krásné Heleně včera odpoledne vypadl poslední zub a dneska ráno se jí narodilo první vnouče.
1: To je dobrý.
2: A tenhle ten se nesměl za minulýho režimu říkat, takhle Gustav Husák se rozhodl, že pronese světu mírové poselství. I dojel teda do Tater, vystoupil na jeden z vrcholů a rozpřáhl ruce a zavolal na jednu stranu mír. Pak se otočil na další stranu, zavolal mír. Otočil se zase na další stranu, zavolal mír. A najednou se spod kopce ozval: ale veď já měrím, ty kokot, ale ty se furt vrtíš.
1: Tak povídej, co to bude za písničku?
2: O tak zvanou zlatou můžeš tenkrát to bylo, viď? Tak já jsem si vzpomněl písničku krátkou, která se skoro vůbec nehraje, už jsem ji dlouho neslyšel, je to od Báry Basikové, jmenuje se Měsíčku na nebi hlubokém a poslal bych to celý ty naší bezvaný regionální partie všem lidem, kterým nikdo nedá zahrát a vůbec všem lidem, kteří mají tuhle tu krásnou klasiku rádi. A mějte se všichni moc hezky, nashledanou.
1: Tak čau.

0: být pojištěný.
1: Cože? A kolik je otci?
0: No za měsíc mu bude 119 roků. No a co budete dělat v zahraničí? Ale chceme jít dědovi na svatbu.
1: Cože, jako dědovi? A kolik je pro boha tomu?
0: No nedávno oslavoval 142. Ježíšmarja, proč se chce v tomhle věku ženit? No však on nechce, ale rodiče ho donutili.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: A v této chvíli na telefonu už čeká František z Dačic. Ahoj.
4: Ahoj, Jardo. Rád tě slyším po dlouhý době. Zdravím všechny regionáky a všichni, co tady poslouchají. A hlavně toho Ludvíka Dosalavic, ten nikdy nesklame, ten je výborný. Ať se drží, přeju mu hodně zdraví. A pak bych poslal písničku, na čem jsme se dohodli, Jardovi tady do Dačic. On k tobě tady moc nevolá, ale volává tam na písničky. A no, nebudu to zdržovat, prostě pro všechny. Hledali jsme, já jsem tě zdržoval, až jsme teda našli, tak jen tak pro radost, že jsem se dovolal, tak mi zahraj
3: Jero.
4: Tu lokálku mi tam půjště.
3: Jasně, jo? Mám to nachystaný. Měj se hezky. Čau, čau.
4: Díky, ahoj, já jdu vařit dál.
5: My čekali jaro, a zatím přišel mráz, tak strašlivou zimu.

0: zkrátka nestačí.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu.
3: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání a v tuhle chvíli, kdo pak se nám dovolal? Krásný dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Jindra Hrůzová ze Šimanova. Dneska je to 53 roku, kdy jsme měli svatební oběd. A teď tady obědváme a tak vzpomínáme a chtěli bychom zahrát písničku, kterou nám hráli o tom svatebním dni, Ruku mi dej.
3: Ruku mi dej. No tak já vám přeji, ať jste...
4: 53 roku.
3: Panečku, 53 roku, tak ještě jednou tolik.
4: Jsme to dlouho vydrželi, co?
3: Tak vám přeju ještě jednou tolik a ruku to mi dej. Chcete od Vaška Neckáře?
4: No, ruku mi dej, zpívala to nějaká žena, ne?
3: Šárka Marková, ruku mi dej, Iveta Bartošová.
4: Tak, to dejte od Ivety Bartošové. Děkuju moc.
3: Ono těch písniček je hodně, tak jo, dobrá, tak jo.
4: Jo, děkuju moc.
3: A pěkně to oslavte.
4: Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Ano, a mám to všechno splněné. Všechna přání jsou splněna, ale já si myslím, jestli paní nechtěla zahrát k tomu krásnému výročí písničku Vítr ví své od Štěpána Mátla, tak ještě dám, abyste si tu oslavu užili. Mějte se, smějte se a zase zítra po 12. s vámi Jarda Hypochondr. Čau, čau.

0: Český rozhlas Vysočina.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: 13 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Podle prezidenta Pavla nedává stavba terminálu vysokorychlostní trati v Jihlavě smysl. Autobus uvízl pod viaduktem u Dolního Dvořiště. Karviná byla vyloučená z šance ligy. Bude oblačno až zataženo, ojediněle se přidá déšť nebo přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Zastávka vysokorychlostní trati mezi Prahou a Brnem nedává z hlediska provozu smysl. V Jihlavě to dnes řekl prezident republiky Petr Pavel při setkání se zastupiteli. Právě v místní části Pávov Správa železnic plánuje stavbu terminálu. Podle Pavla by ale stanice vlaky brzdila.
5: Abychom se na to měli podívat tak, abychom neinvestovali ohromné peníze do vysokorychlostních tratí, které budou křižovat republiku sem tam, budou tady mít spoustu terminálů, které sami o sobě budou extrémně drahé, ale vlastně potom budeme dosahovat rychlosti, které budou poloviční za obrovských investic.
3: Podle primátora Petra Ryšky z ODS se teď počítá s tím, že by na jihlavském terminálu zastavoval každý druhý projíždějící vlak. Pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště na jihu Čech dopoledne uvízl autobus se zahraničními turisty. V autobusu, který při nehodě přišel o část střechy, bylo včetně řidiče 24 lidí. 4 z nich utrpěli zranění, pokračuje mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
6: Všichni měli lehká poranění v podobě odřenin na horních a dolních končetinách. Posádka jim rány ošetřila a poskytla sterilní krytí na zasažená místa. Stav žádného z pacientů nebyl natolik vážný, aby byl nutný transport do nemocnice a po poučení byli všichni ponecháni na místě.
3: Řidič podle policejního mluvčího Miroslava Šupíka pravděpodobně nerespektoval dopravní značení.
7: Sport.
3: Etická komise Fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže. V návaznosti na vyšetřování sázkařské a korupční kauzy uložila klubu i 10milionovou pokutu. Případem se zabývá i policie. Rozhodnutí komise zatím není pravomocné.
8: Za ovlivnění 3 utkání byl kromě klubu potrestaný taky jeho činovník a primátor Karviné Jan Wolf 3milionovou pokutou a 12letým zákazem činnosti v rámci FAČR, pokračuje jeho náměstek Lukáš Rašik ze SocDem.
9: Nemám ještě vyjádření pana primátora, předpokládám, že se bude určitě odvolávat.
8: Karviná teď čeká na verdikt Evropské fotbalové unie UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů, které si zajistila vítězstvím v MOL Cupu. Její ligové umístění závisí na tom, jestli využije 5denní lhůtu na odvolání, pokračuje mluvčí ligové fotbalové asociace Pavel Jahoda.
10: Pokud Karviná možnost odvolání nevyužije, rozhodnutí nabude právní moci a její výsledky v sezóně šance ligy budou anulovány.
8: Do šance ligy by se tak vrátila Dukla Praha. Krištof Kousal, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: V Třebíči teď mají 20 stupňů, v Košeticích a Vatíně 18. Bude oblačno a zataženo, ojediněle se přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Zpozorněte, v brněnském směru dálnice D1 za 102. kilometrem u Větrného Jeníkova a na krajnici tam stojí porouchané nákladní auto.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
11: Dobrý den.
4: Alex a host.

0: Jan Nedvěd mladší je v Alex a host. Dá se říci, že jste si k nám dnes odskočil mezi koncerty a mezi přípravami na to tour, které jsem zmiňovala v úvodu, Nedvědi u stánku.
1: Dá se to tak říct, ale nejenom Nedvědi u stánku, ale děláme spoustu dalších koncertů, jezdíme po celé České a Slovenské republice a pravidelně těch 10-12 koncertů měsíčně. S tím, že jsme se rozhodli, že přetáta letos slaví úctyhodných 80 let, 24. září 1946, tak jsme se rozhodli i s Vojtou, což je syn Františka, uspořádat takovou oslavu ve formě těch velkých 4 koncertů Nedvědi u stánku a končíme Lucernou 25.11. kam doufáme, že se ten táta opravdu po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
0: Tak to by byla hned má další otázka. Zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
1: Tak. U věku 80 let si těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdrav, tak přijde. Což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a potřebuje si dobít ty baterky. Celý život se rozdával, tak teď potřebuje čerpat. Tak čerpá a myslím, že to je na dobré cestě.
0: Tak to rádi slyšíme. Teď se ale rozdáváte vy. Dá se to tak říct, že jste převzal?
1: Dá se to tak říct. Já jsem 2005 definitivně končil s hudbou. Myslel jsem, že to je definitivní 2005. 15, 17 let jsem opravoval auto, autoservis a tak dále. A pak se mi potom nějak začalo velmi stejskat a řekl jsem si, přišel ten čas kolem té 50. A tak jsem postavil kapelu, paradoxně za covidu, což bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2-3 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak. Ale
0: čím je to nejvíce jinak?
1: I v rámci té propagace a těch sociálních sítích. Ne, že by to bylo špatný, je to jednodušší, ale jiný, to znamená, já jsem se nejenom potřeboval učit znovu na kytaru, ale pochopit ten dnešní svět, jak se ta reklama zkrátka šíří, jak jsou ty mezilidský vztahy mezi sebou. Táta říkal, bude ta hudba vůbec ještě v dnešní době nikoho zajímat. A tak jsme moc rádi, že těch posluchačů je skutečně moc a že ty plný sály prostě fungujou. Ale není to jenom o tom, jak se spousta lidí myslí, že přijedete, zahrajete na kytaru a tím to končí. Je tam spoustu administrativy, spoustu jednání, spoustu schůzek. Jak říká můj bratranec Vojta, chtěl bych si koupit ostrov, kde bych prostě jednoho dne přijel a aspoň na 5 dní byl v klidu sám.
0: Takže říkáte, že od toho roku 2003, kdy jste skončil poprvé s muzicírováním, tak se to hodně změnilo, ale změnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejný?
1: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě, nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno, tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba. Dneska lidi, spoustu lidí nečte, že dřív se četlo, dřív si šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana. Tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
0: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Naším hostem je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal čtyři koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti
2: Tichoslavský tátu.
1: Příležitosti 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
2: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal jeho zájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale my Rajové a Luci a všichni a hledali jsme další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těch záležitostí sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
1: A myslíte si, že zůstane pouze u těch čtyřech koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
2: Už jsme dostali nabídky na příští rok, máme nějaký, já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert Tátej s 75 tisíc lidí, tak uděláme U2 Arenu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat tátové písničky. Jak na Kameni kámen, si představte třeba Matěj Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba růži z papíru. Hmm. Budem to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16.
1: května. Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
2: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, kterých si tak jako šimrám a v rámci těch cest, který jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
1: Dobře. Ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měla jste Na kameni kámen, Skládanka, tak. Podvod, Stánky, Růže z papíru, tak dále, mohla bych pokračovat a pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
2: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5000 písniček mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových podvodů Růží z papíru a Na kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, by na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou Stánky a Valčičky a Podvody a takhle Kohouti, tak neodpustili, bychom to nezahráli, ale my každý z vás Vojtou píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká 5letá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
1: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu Zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd mladší, syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete, ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, a my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemlouvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti a mám pocit, že se to daří, ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si myslím, šahla hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních dvou letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili, a ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani, já jsem nikdy nemohl mít zvíře, jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který je velmi podobný člověku v myšlení a v chytrosti a ve všem, tak potřebuje k životu najíst trochu lásky, občas si pohrát, jít na procházku, to je všechno, o čem ten jeho život vlastně, aby byl šťastný. No a možná je to něco i pro nás z toho, protože si neustále všichni stěžujeme, jak se máme vlastně špatně a všechno, žijeme v tom svém uzavřeném bublině a v tom svém komfortu a vlastně 90% věcí k tomu životu vlastně ani nepotřebujeme.
0: Tak.
1: Ale dá se o tom polemizovat z určitých stran a úhlů a tak dále, ale ta podstata je někde u těch zvířat.
0: Co vás to napadlo, pořídit si právě vlka?
1: Já jsem osobnost, kterou si popovídám. Nechtěl jsem psa, který si dám do kabelky, nebo psa, který prostě na mě bude koukat, sedni, lehni. Vlka nikdy nepřemluvíte k tomu, aby k vám přišel, protože vy chcete. Ne, vy se na ně musíte napojit a buď to funguje, vzájemný respekt a autorita samozřejmě v obou stranách, anebo to nefunguje, takže my jsme taky byli hozený před situaci, kdy jsme si řekli, tak buď to prostě klapne, nebo ne. Byl z 12 štěňat, nebo no prostě mladých, a tam došlo k neuvěřitelný kontaktu, kdy ten jeden se utrhl z těch 12 a běžel k nám. No, bylo jasno, žlutý, krásný oči, 8-týdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už v těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vydělat. A to se mi strašně líbí.
0: A dnes
1: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste se řezal, tak vám prokousne hrdlo a tím to končí. To je o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
0: A je to skutečný vlk? Je to opravdu jí vlk?
1: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno. Podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady je najednou je tamhle, tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka. To tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
0: A dnes je mu kolik, pardon?
1: 3 roky jsou. A jsou to holčička, ale má v rodokmenu Violet se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
0: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech? Objevuje se tam?
1: Je na poslední, na Chlapském slovu na desce je její věnovaná jedna celá písnička, kdy jsem pochopil ten její smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, se nepamatuju přesně.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jan Nedvěd mladší je naším dnešním hostem a společně se svým bratrancem Vojtou vyrazí na tour, které se jmenuje Nedvědi u stánku, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jaký si slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy. Furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtu přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se stejně nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávěl vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct, obě dvě. Jedny jsou stánky, kde táta stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jednoho dne napadlo, jen zahlídli svět, bavil se o mládeži, jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotové stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahřeje uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička, já to můžu říct, a to občas říkám na koncertech, kdy jednoho dne táta přišel domů takhle v 11, ve 12 hodin, máma čekala na sedačce zhasnutý světlo a táta s tím jeho velkým úsměvem a vším říká, ahoj, tak jsem doma, mám tady tu polívku, a máma říká, Honzo, já jsem zjistila, že seš mi prostě delší dobu nevěrnej. A ten táta s takovou tou bezelsností, s tím charizmatem říká, Alenko, ale já jsem musel, protože jinak bych nesložil růži z papíru. A dovedete si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu. To je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on by tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář, dneska už si povídají o všem a jsou naprostý přátelé a všechno je v pořádku. Ale tenkrát tato situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
0: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte, ano. Hledáte inspiraci.
1: Ano. Já jsem si opravdu dlouho

0: užíval. Do 30 jsem to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
1: A o fialce.
0: A o fialce a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let, bez nějakých přestávek, prostě spolu. Ještě navíc home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme doma spolu 24 hodin denně a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který je 4x rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. Já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
1: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Janem Nedvědem mladším, který nese dál rodinný odkaz bratří Nedvědů. Bral vás tatínek na koncerty? Co si vybavujete z dětství?
1: Já jsem čerpal tu informaci, o které jsme se bavili předtím. Já jsem opravdu takzvaně honil holky, užíval jsem si prostě v rámci svého mladistvího života trošku jinak a tu kytaru a tu hudbu jsem v podstatě nevnímal. Notabene byla vlastně nejhorší moje zkušenost, kdy mi táta řekl, tak v 7 letech musíš jít na hudební školu umění, s kterou jsem absolvoval 3-4 let a to mě tak ten život muzikantský otrávilo, že jsem si řekl, a já už pracovat nebudu. Ale získal jsem první nějaký zkušenosti s pianem, který se mi dneska k tomu skládání velmi hodí, takže táta měl pravdu, ale to ten puberťák takhle vůbec nevníme. A první tóny a první věci začaly až v 16, v 17 letech, kdy jsem se naučil první grify na kytaru a ve 18 jsme v podstatě už začali hrát jako příbuzní.
0: Měl tatínek radost?
1: Měl,
0: o tom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
1: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, který vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, kdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, to je táta odjede, za 2 měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek za známky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžký a tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to jde dělat auta, protože já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože se mnohama na zemi postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu nějakého koníčka, dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
0: Máte zadní vrátka.
1: Umím vyměnit žárovku, opravit klimatizaci, nahodit fasádu na barák a tak dále. Čili já jsem multifunkční a to u umělců nebývá pravidle.
0: Multifunkční, takže možná k někomu přijede a nebude tlačí a nebude zpívat a nebude mít v ruce kytaru.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak, ale vy jste po tatínkovi tedy zřejmě zdědil také ty skladatelské vlohy a sám jste mi tady říkal, nevadí, že to prozradím, že jste složil 50 písní ano. Na tu poslední desku ano. A musel jste vybrat 17.
1: Tak, s kamarádama, s manželkou a se všema lidma, kdy vy sám, když něco složíte, tak můžete si o tom 1000krát myslet, že něco špatného nebo dobrýho a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum, protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to tak nastavený ze zhora.
0: V noci nebo
1: v noci?
0: V noci.
1: 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, ale když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vypnul vypínač, zvláštně, jak vím.
0: Čili něco se tam otevře
1: tak,
0: mezi 11 a 1?
1: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
0: Je vaše manželka první posluchačkou?
1: Je určitě, to je jako první, když se ji snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně, je mnohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, je, ty ženy je potřeba poslouchat. Kdyby ženy vládly světu, ten svět je daleko jednodušší.
0: O, to se asi mnoha ženám teď hezky poslouchá. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka, jeho osmdesátiny, který se dožívá letos v září a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25.11. v Lucerna velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit i žád s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmi krásku. Já jsem jí vysvětloval, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš v oblíknu. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakém kovbojském klobouku obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauři, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou a na ten večer se oživí Spiritual Quintet, jak Brontosauři a já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
0: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam budeme doufat, dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte. První posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
1: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se toho vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma. Takže když mi napsal, hele, než to vydáš, radši mi to pošli. Já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě. Poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl. Já říkám, no tak teď to stojí za pred. Já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal písnička Krásný tón. Písnička o tátovi, která tu dneska zazněla. Písnička o Strejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takový průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, bohatě to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
0: Mm-hmm. I vaše žena tedy zpívá. Účetní byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
1: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou všiml můj táta a přitom zakládaný těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhletý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám. Zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladý, ale funguje nám to fakt dobře. Když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumí, to velký zázrak, já to za zázrak považuji.
0: A u zrodu stával tatínek, já nevím.
1: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vidět.
0: Moc děkuji, že jste tu byl s námi. Ať se vám daří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Děkuju, Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
1: Děkuji moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Havlíčkův Brod přispěje na opravu tří měšťanských domů. Ženy s obezitou čelí vyššímu riziku rakoviny dělohy. Prezidenti Spojených států a Ukrajiny budou jednat o podmínkách ukončení války s Ruskem. Bude oblačno, zataženo, ojediněle se přidá déšť nebo přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Na rekonstrukci tří domů na Havlíčkově náměstí přispěje majitelům Havlíčkobrodská radnice. Na opravy kulturních památek vypisuje podpůrný program pravidelně. Tentokrát měšťanské domy na náměstí dostanou od města na vnější úpravy desetinu nákladů, tedy více než 114 tisíc korun. Uvedl to místostarosta Brodu Libor Honzárek z TOP 09.
2: Objekt číslo popisný 51, to je restaurace na rynku, tady na té západní straně náměstí, na téže straně je to objekt číslo popisný 54 lékárna a naproti na východní straně je to objekt pizzerie cukrárny.
0: Pacientek s rakovinou dělohy přibývá. Za posledních více než 20 let vzrostl podle údajů České onkologické společnosti výskyt tohoto onemocnění zhruba o čtvrtinu. Násobně vyšší riziko mají podle primáře gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Michaela Halašky ženy s obezitou.
3: Nejedná se jenom o nádor dělohy, hraje to roli i u karcinomu prsu, kolorektálního karcinomu, karcinomu ledvin. Tam jsou ty vztahy jasně prokázané, že ta souvislost je velmi silná a silná znamená, že tady relativní rizika jsou třeba 3, 4, 5násobná. Tady to máme dokonce 10násobné.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil na summit G7 ve francouzském Evianu. S lídry sedmi největších ekonomik jednal o válce s Ruskem a podmínkách ukončení konfliktu. Podle agentury Reuters Evropané tlačí na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby přehodnotil svůj postoj vůči Moskvě.
4: Televize LCI poukazuje na to, jak francouzský prezident Emmanuel Macron vítá jednotlivé státníky na summitu G7. Zatímco kvůli ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému přešel celý park, vítal u auta a vyptával se, jak dlouho v Evianu zůstane, amerického prezidenta Donalda Trumpa Macron na červeném koberci nepřivítal, údajně kvůli zdržení při jednání s brazilským prezidentem Lulou. Západní politici v čele s Macronem a německým kancléřem Friedrichem Mercem poukazují na to, že se poměr sil změnil, že Ukrajina drží frontovou linii a dokáže udeřit hluboko v Rusku. Po Trumpovi chtějí, aby podpořil Ukrajinu a zesílil tlak na Rusko. Evropané se zároveň na summitu chtějí zapojit do mírového jednání mezi USA a Iránem a ujistit se, že výsledná dohoda bude zahrnovat bezplatnou plavbu Hormuzským průlivem a taky garance o íránském jaderném a balistickém programu. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Na atletické zlaté tretře bude dnes v Ostravě závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou mítinku bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Velké Meziříčí teď mají 21 stupňů, v Černovicích 19, bude oblačno až zataženo, ojediněle se přidá déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď v Jihlavě, v ulici u pivovaru, na vozovku tam unikl olej.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4 minuty po 14. hodině, krásné úterní odpoledne přeje Petr Janáček, ladíte Český rozhlas Vysočina a naše společné dobré odpoledne. Za chvíli vás naučíme péct vítečnou nadívanou kachnu a k ní si připravíme karamelizované zelí, které milovali Lichtenštejnové. Tohle jídlo vylepšil po svém šéfkuchař Jaroslav Sapík. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Pustíme se do něj hned po písničce Petra Kotvalda.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: V neděli vám Patrik rozehnal v našem letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku, připomněl vůbec nejlepší recept podle poroty z roku 2021. Šlo o nádívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova. Speciální dušené zelí milovali Lichtenštejnové a vy se to všechno naučíte dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Jaroslav Sapík, který začal s přípravou nádivky do kachny.
1: Tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
2: Semilu játra, ale musí být játra zbavený tež. Blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šlačky, já mouku žádnou dám na trochu sušeného mlíka, sůl, trošku bílého pepře, dochutním to koňáčkem.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu. Můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď, a hezky dovnitř, aby všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného
2: prsa
1: magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat dozadu, že jo. A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nevím moc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky.
1: Máme pekáč, takový ten klasický, teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, takže já to tím vytřu.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180. Tak hodinku a půl a pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem, teda 1,5 lžičky medu, 2 lžičky sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičky oleje. A budeme ji dělat ještě...
1: Třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů a na zelí potřebujeme...
2: 3/4 kila cibule, hlávku větší červeného zelí, lžíce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr.
1: 300 gramů aspoň.
2: 300 gramů. Vždycky přidáme mletou skořici a lžíci octa.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel. To znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu. Na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodině.
2: Tohle je luxusní recept, to se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmeme lehce z kořice a teď krásný víne ocel, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak. Všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Viď, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v první řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nádivka a to zelí. Ideál. Děkuji a vařte. Naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
0: Vy to zvládnete i bez potu, kachna je opravdu skvělá, jak plněná paštikou, a to zelí je luxusní. Vylepšený recept na nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle Jaroslava Sapíka najdete na www.pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Tibora Novotného z Jarošova. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2022 vyhrál u vás posluchačů Pochoutkový rok na sladko. Půjde o miletínské modlitbičky, které po své upeče šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

Tohle byl Petr Novák na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme pohodové odpoledne. Návštěva prezidenta republiky Petra Pavla na Vysočině pokračuje v osové bytýšce na Žďársku. Zavítal do tamního komunitního centra Mamre. Podrobnosti z místa už za chvíli řekne naše reportérka Veronika Bartes-Vohrálíková.

pracować.

0: Prezident Petr Pavel s manželkou pokračují ve své návštěvě kraje Vysočina. Z Jihlavy se přesunuli do otcové bytýšky na Žďársku. Na místě je reportérka Veronika Bartes-Vohralíková, která má podrobnosti. Veroniko, dobré odpoledne. Haló, haló, slyšíme se? A vypadá to, že došlo k nějakým technickým potížím, ale to vůbec nevadí. Ještě to zkusíme jednou. Veroniko, slyšíme se? Tak vyzkoušíme to za chvíli. Do té doby si dál hrajeme samé krásné písničky.
1: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Bodláky ve vlasech a nezmaři na Českém rozhlasu Vysočina. Prezident Petr Pavel s manželkou pokračují ve své návštěvě kraje Vysočina. Z Jihlavy se přesunuli do osové bytýšky na Žďársku. Na místě je reportérka Veronika Bartes-Vohralíková, která má podrobnosti. Veroniko, snad už se dobře slyšíme. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ostávám na dvoře komunitního centra Mamre v osové bytýšce. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou přijeli sem zhruba před 3 minutami. Přivítala je zhruba 100 lidí, farář, lidé z centra a tady místní. Teď uprostřed nádvoří všichni sedí na dřevěných lavicích pod velkým zeleným stanem, který je chrání před sluníčkem. Prezidentský pár je usazený v čele v křeslech. Farář a zároveň vedoucí komunitního centra Jan Pavlíček teď u nich stojí a vypráví o centru. Má úvodní slovo, jak vzniklo, co dělá, a potom předá mikrofon paní starostce osové bytýšky. K mému překvapení tvoří tu nejpočetnější skupinu posluchačů děti a náctiletí. Ti po starostce dostanou prostor na dotazy a povídání s prezidentským párem. A není to náhoda, že prezidentský pár přijel sem. S farářem Janem Pavlíčkem se Petr Pavel totiž v lednu potkal v Římě, kde ho na návštěvu osobně pozval. No a teď je tady.
0: Má prezidentský pár dnes v plánu ještě nějakou cestu po našem kraji?
1: Ano, po osové bytýšce bude pokračovat směrem na jih kraje. Dnešní den uzavře v Třebíči. Navštíví tamní radnici a hlavně ho tam bude čekat debata s veřejností. A více podrobností řeknu živě z místa po 17. hodině, kde se znovu spolu spojíme.
0: Děkujeme a budeme se těšit na podrobnosti. To byla živě naše reportérka Veronika Bartes-Vohralíková. Naslyšenou a hezké odpoledne.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Nedaleko Letče nad Sázavou na louce u řeky tábořil v letech 1925 až 1945 se svým oddílem pražská dvojka Jaroslav Foglár. Zážitky odtud se pak staly předlohou jeho slavné knihy Hoši od bobří řeky. Sluneční zátoka je dodnes nejen tábořištěm, ale také místem setkávání milovníků, rychlých šípů a skautingu.
2: Do tábořiště ve Sluneční zátoce se sjeli skauti a trampové z celé republiky. Probíhá tady také burza předmětů spojených s rychlými šípy a skautingem. A teď už tady stojím s bývalým předsedou Sdružení přátel Jaroslava Foglara Milošem Vraspírem.
3: Já skautem jsem nikdy nebyl, já jsem vždycky byl foglarovcem.
2: Jaký je mezi tím rozdíl?
3: Zásadní, protože u skauta je slib a u foglarovců je to tak, že se člověk stane foglarovcem sbíráním těchto knížek, komiksů, rychlých šípů, povídek a všeho možného. Takže foglarovec s plným coulem.
2: Jaký je váš nejvzácnější kousek, který pustíte na burze?
3: První vydání Zahady hlavolamu.
2: Který šípák je vám nejbližší?
3: Já se teda držím vzoru Mirka Dušína, který nikdy neřekl sprosté slovo.
2: A co se tady děje dnes?
3: Tradiční setkání, které zde pořádáme od roku 2002.
2: Dobrý den, vy máte na tričku napsáno Old Boys, foglarovci, odkud jste?
4: Z Chrudimi, trampové, ale jako velký čtenáři, přijezdivci jako Jaroslava Foglara.
5: Já jsem
4: Jaroslava
5: ještě Foglara. Na hradě focená s originál červenáčkem.
4: A on rok na to umřel.
6: Před několika lety jsem tady byl s manželkou a tady byl rychlonožka. Vzor rychlonožky prostě od Foglara.
2: U jednoho stolku tady stojí ve skautské uniformě
7: Michal Kučera přes dívkou Bobr.
2: Bobr je z Tábora, jak vidím, na nášivce. Co tady všechno máte?
7: Propagační nášivky Českého skautského muzea, doplňky ke krojům.
2: Vy máte na krku skautský šátek, ten je takový rezavě bílý. Tady je ten tradiční modrý.
7: Šátek, který mám já, tak ten se v rámci Junáka označuje jako komunitní a je to šátek klubu skautských sběratelů. Když to ten modrý šátek, na který jste koukala, tak to je český národní.
2: Jak se správně váže skautský šátek?
7: Používáme nahoře sponu. Měl by to být takový kožený, to říkáme turbánek. Je to vlastně jako uzel, který v kruhu symbolizuje to světové bratrství, přátelství a podobně. A pak ještě se vážívává tadyhle z dole na tom spodku, takzvaný uzel dobrého skutku. Když ten dobrý skutek splnili, tak se ten uzel povolovali.
2: A teď jsem tady narazila na pána s červenou lodičkou na hlavě.
8: Nejsem červenáček, ale hrají si na něho a docela mě to baví. Dělal jsem dětské tábory 25 let. Jednou jsme narazili na téma, jaký vlastně mají vzory naše děti. A tak jsme narazili na to, že by jsme jim rádi představili rychlé šípy. A já jsem si vybral červenáčka. Přezdívka je Jafo a moje jméno je Zdeněk Kráčmar.
2: Proč jste si vybral právě červenáčka?
8: To byl takovej hošík, který byl trošičku vzadu, nikam se moc necpal, nebyl úplně takový vzorňák, jak ten kráčel sám do těch stínadel.
2: Vy máte na sobě i tu modrou švédskou košili jeho.
8: Po tátovi mi zůstala, takže možná i tak rozhodl vlastně tady ten červenáček.
2: Už stojím na Foglarově tábořišti ve Sluneční zátoce u řeky Sázavy naproti trať mezi Letčí a Světlou nad Sázavou a u památníku se za chvíli budeme všichni fotit.
9: Příští setkání za rok je 12. června 2027. Bude u příležitosti 120. výročí narození Jaroslava Foglara. Takže se těšíme, že se zase uvidíme.
2: Ze Sluneční zátoky Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Fotografie ze setkání ve Sluneční zátoce najdete na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz.
0: Jsme s vámi i na Ledečsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Sní.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Českého rozhlasu Vysočina vás v dobrém odpoledni zdraví Petr Janáček. Ráno krásně svítilo sluníčko, teď už nám ale oblohu opět začínají zakrývat mraky. Jak to bude vypadat dál, probereme přímo s odborníkem.
1: Počasí.
0: Na telefonu už je připravena meteoroložka Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám přeji hezké úterní odpoledne, dobrý den.
2: Pěkné odpoledne.
0: Pojďme hned na ta aktuální data. Jaké je to aktuálněji počasí u nás na Vysočině?
2: A tak momentálně je ta oblačnost velká, navíc se na části území teď nacházejí srážky, ty postupují od západu směrem k východu, ale ne vždy můžou dopadat až na zem, každopádně ta oblačnost je teď velká a teploty ty se pohybují většinou mezi 20 a 23 stupni Celsia.
0: Díky za ten aktuální přehled, když se podíváme na zbytek dnešního dne, na co se máme na Vysočině připravit během večera a jaká nás čeká dnešní noc?
2: A tak to oblačno případně zataženo by mělo zůstat a postupně se na území Vysočiny budou dostávat srážky, které postupují z Čech. Ty vydrží i během noci a během potom rána začnou postupně ubývat a s nimi bude částečně ubývat také oblačnost a zítřejší minimální teploty ty očekáváme mezi 14 a 11 stupni Celsia.
0: Pojďme se ještě podívat na ten zítřek, který na středu. Máme šanci, že se to počasí konečně trochu ustálí, nebo ten trend, kdy je chvíli slunečno a chvíli zataženo, bude pokračovat i uprostřed týdne?
2: A mělo by to pokračovat, zítřek bude převážně oblačný, ale ráno a dopoledne může být na přechodnou dobu oblačnost i menší. I zítra pak očekáváme ojedinělé přeháňky, během odpoledne budou ty srážky četnější a může se objevit také bouřka. Večer budou srážky ustávat a začne s nimi částečně ubývat také oblačnost. Zítřejší maxima budou trošku vyšší než ta dnešní, 22 až 25 stupňů Celsia.
0: To byly kompletní informace o počasí přímo z první ruky. Bára Kučerová, Český hydrometeorologický ústav. Já vám moc děkuji za podrobnou předpověď pro celou Vysočinu a přeji klidnou službu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli, venku sice přibývá oblačnost, ale tady ve studiu Českého rozhlasu Vysočina držíme stabilně skvělou náladu a také hrajeme skvělou muziku, zaspívá třeba Petr Muk a mám otázku, napadlo vás, proč je ledovec uvnitř modrý? Po odpovědi pátral v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík a výsledek se dozvíme už za malou chvilku.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod váhou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Těžký život ředitelů nemocnic jako téma pro nový díl publicistického pořadu Rozpleteno. ČT2. Příběh největší bitvy na českém území, která radikálně proměnila Evropu. Premiéra dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. A ČT Art. Na pařížské výstavě vyvolá pozdvižení obraz malířovi 17-leté Milenky. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelná sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Sportoviště a kulturní zařízení získají od kraje Vysočina 350 milionů korun. Soud začne v září projednávat žalobu firmy Seznam.cz na premiéra Babiše kvůli ochraně pověsti. Čeští fotbalisté odletí do Atlanty, kde odehrají druhý zápas na mistrovství světa. Zítra očekáváme převážně oblačno, odpoledne už se srážkami, místy bouřkami. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. 350 milionů korun rozdělí kraj Vysočina na stavby a opravy kulturních zařízení a sportovišť v regionu. Peníze si rozdělí 64 obcí a sportovních organizací. O pomoc se ucházelo 122 žadatelů. Vyčleněná částka byla vyčerpaná za necelé 2 minuty po zveřejnění výzvy letos v březnu.
5: Nejvyšší podporu ve výši 10 milionů korun získají například Trnava nebo Kamenice nad Lipou na rekonstrukce kulturních domů. Stejnou částku kraj pošle také do Rokytnice nad Rokytnou. Peníze jsou tam určené na přístavbu a úpravy místní sokolovny. Magdalena Machová, Český rozhlas.
4: Krajský soud v Praze začne 24. září projednávat žalobu internetové společnosti Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. České televizi to potvrdila mluvčí soudu Hana Černá. Firma se domáhá ochrany dobré pověsti kvůli výrokům premiéra, který ji obvinuje z neobjektivního zpravodajství a daňových úniků. Babiš už dřív řekl, že si za svými výroky stojí a trvá na tom, že média vlastněná Ivem Lukačovičem dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Německé úřady evakuovaly z centra postupymi 6,5 tisíce lidí. Důvodem je nález bomby z druhé světové války. Ve vyklizené oblasti jsou mimo jiné hlavní nádraží, Braniborský zemský sněm, muzeum a škola. Čtvrtu novou americkou pumu objevili dělníci při stavbě už minulý týden. Na jejím zneškodnění v současnosti pracují pyrotechnici.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
4: Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve podruhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pensová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
6: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si píská dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se fakt soustředit sami na sebe, protože přijeli jsme se jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body.
4: Duel s Jihoafrickou republikou začne ve čtvrtek v 18 hodin českého času.
3: Počasí.
4: V noci bude převážně oblačno, na řadě míst se přidá občasný déšť nebo přehánky, teploty klesnou k 11 stupňům. Zítra očekáváme také převážně oblačno, odpoledne už se srážkami, místy bouřkami. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni, foukat má slabý západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Ke střetu osobního auta s motocyklem došlo na silnici 360 u Výčap na Třebíčsku. Policie je už na místě, dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré úterní odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina přeje i po 15. hodině Petr Janáček. V Praskolesích na Jihlavsku mají netradiční přírodní památku. Lípu s dutinou, do které se vejde 12 lidí. Podívat se tam jel i regionální stopař Adéla Zachová, kterou okolo 15:45 přivítám živě v našem vysílání.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: pro zdraví.
1: V létě mají děti prázdniny a vůbec mnoho lidí je aktivnějších. To sebou nese také větší riziko různých úrazů. Na co si dát pozor?
2: Pozor bychom si měli dát při všech aktivitách, které přináší nějaké riziko. Při sportu, ježdění na kole, koupání, dělání ohýnků, ale také při samotném pobytu na slunci, při chystání jídla v létě, při hlídání pitného režimu. Těch věcí je hodně a pokud by se někdo chtěl dozvědět více, na co všechno je potřeba myslet a jak poskytnout první pomoc, tak bych ráda pozvala všechny na besedu do Městské knihovny v Jihlavě, která bude ve středu 17. června 17 hodin. Cílena je na všechny, určitě také na rodiče a prarodiče, kteří přes léto budou hlídat děti a chtěli by se na to trochu připravit.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Regionální

0: Český Sinestar nabízí na čtvrteční 10. hodinu dopolední promítání pro seniory. Na programu je nový český film Nečekané léto. Milujete kempování? Pak byste ve čtvrtek v Sinestaru neměli chybět. Pokud vám bylo 60 a více let, dvě vstupenky můžete vyhrát zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zasažen.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Regionální stopař Adela Zachová se tentokrát vypravila do Praskoles na Jihlavsku. Je tam totiž zvláštní přírodní památka Dutá lípa, která patří k jednomu z nejmohutnějších stromů v republice. Adelo, já tě vítám ve vysílání a poprosím tě, abys nám více přiblížila tuto přírodní památku.
3: Krásné odpoledne, já jsem teď přímo v dutině Praskoleské lípy velkolisté. Ta měří téměř 23 metrů, obvod kmene přesahuje 9,5 metru. Nejzajímavější je asi to, že lípa má tedy dutý kmen, vejde se do něj dokonce až 12 lidí a také už zažila mnoho věcí, protože její stáří se odhaduje na 800 až 900 let, tedy lípa tu byla už za dob Přemyslovců, Karla IV. Nebo Jana Žižky. A věk bohužel teda není úplně přesný, protože se nedají spočítat letokruhy právě kvůli tomu, že je strom dutý.
2: Adelo, když je tedy dutina stromu tak velká, můžeme uvnitř například něco najít?
3: Ano, můžeme. Uvnitř stromu je malá zvonička. Podle pověsti v lípě tajní evangelíci pořádali bohoslužby v době náboženské nesvobody. Kolem jdoucí tajemné světlo z lípy děsilo a tak si stěžovali jezuitům. Ti se do Praskoles vydali, aby lípu vykropili svěcenou vodou a při té příležitosti v dutině stromu vybudovali kapličku se zvoničkou, aby se tu už další bohoslužby nemohly konat.
2: A mě by zajímalo, jestli si můžeme na tu zvoničku zazvonit i dneska.
3: No, tak to tě bohužel zklamu, už to nejde, protože zvon před několika lety ukradli a navíc pravidelné zvonění stromu také moc neprospívalo. Takže prostor, ale uvnitř lípy je i tak naprosto unikátní a myslím si, že určitě stojí za zhlédnutí.
2: Do Praskoles na Jihlavsku jsme zavítali s regionálním stopařem Adélou Zachovou. Adélo, děkujeme a naslyšenou.
3: Taky děkuji, hezké odpoledne.
1: Regionální stopař.

0: 15 hodin k tomu 27 minut, to je aktuální čas. Zdravíme vás do všech koutů našeho kraje. Ať už nás posloucháte kdekoliv, třeba na cestě na nákup, kam je potřeba se stavit na cestě domů, tak až půjdete v obchodě kolem pečiva, vzpomeňte si na ty, kteří je pečou. Že to neměli pekaři vždycky jednoduché, o tom je dnešní Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: Jak to kdysi pekaři neměli vůbec jednoduché a jak také byli trestáni. Chléb se nikdy nepřejí, říkávali naši pradědové a dobře věděli, o čem je řeč. Chléb byl jejich denní stravou. Jedl se snad ke všemu, ale i samotný. Nebejvalo neobvyklé, že krajíc suchého chleba, který upekla paní, a hrnek mléka od vlastní krávy, to byl ve všední den nejčastější oběd, když muž dělal na poli nebo v lese. Tím spíš musel být ten chléb dobrý. A byl, bylo-li dost obilý. Chleba se doma pekl po staletí, to až později se pro něj začalo chodit k pekaři. Zprvu hlavně ve městech, kde ovšem páni končelé hlídali kvalitu pekařiny mnohem přísněji než u jakéhokoliv jiného řemesla. Když se někdo z pekařů opakovaně provinil a jeho chléb či calty dobré nebyly, potažmo když ještě ke všemu třeba i šidil na váze a přišlo se na to, bylo zle. V roce 1590 bylo nařízeno postavit u brodu Vltavy zařízení, kde byl provinilý pekař vždy vsazen do pleteného koše a pomocí kyvné šibenice ponořován do vody. Přihlížející diváci, tedy ti, kterým dosud nedobrý pekař své výrobky prodával, mohli na něj plivati a odpadky a kameny házeti. Tohle se dělo v mnoha městech. Někde přitom dávali pekaři nůž, takže mohl uniknout trýznění tím, že uřízl lano a k potěše přihlížejících potupně spadl do špinavé vody, což někdy končilo tím, že vylezl na druhém břehu, ale jsou známy případy, že se nepoctivec i utopil. No a zítra o tom, jak se snilo o Americe.
1: Bejvávalo.

0: Je s vámi dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Babi Daněk a Radůza nám teď zpříjemnili poslech třeba u odpolední kávy, ke které se vždy hodí něco sladkého. Aspoň já to takhle mám. Děláte si domácí zmrzliny? Pokud ne, tak vás možná ten dnešní recept, který uslyšíme za chvíli, inspiruje k tomu, abyste to vyzkoušeli.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Domov pro seniory ve Ždírci slaví 100 let své existence. V roce 1926 to byl sirotčinec, který založili dvě řádové sestry. Zavzpomínáme na ně s jejich příbuznou. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na setkání skautů a trampů ve Foglarově Zlaté zátoce.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jardo, řekni fór.
1: Na porodnickém oddělení probíhá vizita. Primář vejde do pokoje a ptá se budoucí matky. Tak co, maminko, kdy pak to čekáte? Já to čekám 10. pane primáři. Lékař přejde takhle k druhé a ptá se, no a co vy, kdy to čekáte vy? No já taky 10. Přijde k třetí

0: tom školení nebyla.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Když právě neprší, dají se v čistém prostředí rychle nasbírat bezové květy a vzít je do kuchyně. Co tam s nimi, když už máte letošní sirup hotový, smažit kosmatice se vám třeba právě nechce, ještě pořád máme plno dalších možností. Co takhle bezová zmrzlina?
2: Chuť bezu patří k létu a když si naděláme bezové dobroty do zásoby, třeba džem nebo sirup, tak nám osvěží i zbytek roku. V mrazáku nám také vydrží zmrzlina, kterou si můžeme připravit právě teď, dokud černý bez kvete. Pozbíráme si asi 10 až 12 velkých květenství, vyklepeme hmyz, pokud tam nějaký je, a odstříháme silné stonky. Květy vložíme do krabice s víkem, přilijeme 125 ml mléka a stejné množství smetany ke šlehání. Pořádně protřepeme a necháme společně louhovat v ledničce nejméně 2 dny. Za tu dobu také párkrát protřepeme. Poté si nachystáme plátínko a směs předsedíme do připraveného kastrůlku. Přidáme 125 gramů cukru a společně zahřejeme jen tak, aby se cukr rozpustil, ale aby směs nevařila. Dále budeme potřebovat 2 žloutky. Ty si bokem v misce prošleháme a teď bude potřeba velká opatrnost. Tenkým pramínkem vlijeme část horké směsi ke žloutkům, rychle mícháme, aby se nesrazily, a hned potom vrátíme zpátky do kastrůlku. Teprve teď provaříme, aby směs zhoustla. Předsedíme ji do nádoby, která může do mrazáku. Chvíli necháme vychladit a nakonec důkladně promícháme se zakysanou smetanou a lžičkou citronové šťávy. Mrazit můžeme buď ve formičkách nebo přímo v této větší nádobě, ale v tom případě musíme polozmrzlou směs 2x až 3x promíchat, nejlépe v půlhodinových intervalech. A pak už při nejbližší vhodné příležitosti podáváme zmrzlinu a necháme si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhejch nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Podle prezidenta Petra Pavla nedává stavba terminálu vysokorychlostní tratě v Jihlavě smysl. Česko bude mít v hlavní turistické sezóně posílené konzulární služby. Poslanci Evropského parlamentu schválili omezení názvu pro veganské a vegetariánské alternativy. Zítra očekáváme převážně oblačno, odpoledne už se srážkami, místy bouřkami. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. Zprávy a Jaromír Kulhánek. Zastávka vysokorychlostní trati mezi Prahou a Brnem nedává z hlediska provozu smysl. V Jihlavě to dnes řekl prezident republiky Petr Pavel při setkání se zastupiteli. Právě v místní části Pávov Správa železnic plánuje stavbu terminálu. Podle Pavla by ale stanice vlaky brzdila.
3: Bychom se na to měli podívat tak, abychom neinvestovali ohromné peníze do vysokorychlostních tratí, které budou křižovat republiku sem tam, budou tady být spoustu terminálů, které sami o sobě budou extrémně drahé. Ale vlastně potom budeme dosahovat rychlosti, které budou poloviční za obrovských investic.
2: Podle primátora Petra Ryšky z ODS se teď počítá s tím, že by na jihlavském terminálu zastavoval každý druhý projíždějící vlak. Ministerstvo zahraničí letos posílí konzulární služby v oblíbených turistických destinacích. Týká se to hlavně Chorvatska, Bulharska nebo Řecka.
4: Lidé by se při cestách do zahraničí měli registrovat v systému DROST. Po zkušenostech s letošními náročnými repatriacemi po vypuknutí krize na Blízkém východě, kdy si někteří turisté stěžovali, že systém nefunguje, do něj přibyly některé nové funkce. Informace by třeba měli automaticky dostávat všichni, kteří se v destinaci zdrží déle, než původně plánovali, popisuje Pavel Pešek, ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí.
5: To by měla opravdu řešit již vytvořená mimořádná sekce, která se bude oživovat pro ty lidi v tom regionu v případě mimořádné krize. Nebudou tam jenom informace o repatriačních letech, můžou tam mít samozřejmě i další a další informace, které jsou užitečné.
4: Do turistických lokalit se i letos chystají taky čeští policisté. Budou sloužit ve společných hlídkách se svými kolegy v Chorvatsku a Bulharsku. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Europarlament schválil zákaz nazývat bezmasé alternativy slovy typickými pro maso, tedy například steak, játra nebo kuře. Poslanci opatření přijali jako součást nových pravidel, která mají posílit smluvní postavení zemědělců a přispět ke stabilizaci jejich příjmů. Zákaz se týká také masa vypěstovaného v laboratoři z buněk zvířat, pro které jiné označení než maso neexistuje.
0: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík vypadl na turnaji v Londýně v prvním kole. Český reprezentant prohrál s Francouzem Manarinem 1-2 na sety. Pro Menšíka se jednalo o první singlový turnaj poté, co na Grand Slamu Roland Garros prošel do semifinále.
0: Počasí.
2: V noci bude převážně oblačno, na řadě míst se přidá občasný déšť nebo přehánky, teploty klesnou k 11 stupňům. Zítra očekáváme také převážně oblačno, odpoledne už se srážkami, místy bouřkami. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni, foukat má slabý západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte v brněnském směru. Dálnice D1 za 74. kilometrem u Hořic. Na krajnici tam stojí porouchané auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Vítejte u nás, je připraven i dnes host, se kterým se vždycky dobře povídá, a kdo ho dobře zná, tak si bude moci vysoutěžit opět jednu z našich knížek humoriádnické edice. Tak hezkou hodinu bez starostí, blbé nálady a s úsměvem přeje Patrik Rozehnal, dnes i Marušce Radkové, vítám.
3: Pěkný den všem.
2: A dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
3: Děkuji.
2: To už víte, že asi kolem toho se otázka točit nebude, ale připravte se na to, že budeme chtít znát znalosti o Marušce Radkové.
1: Humoriáda.

0: Taky si to, Maruško, říkáš, že za všechno může čas?
1: No, je to pravda svým způsobem, jo, jo.
0: Co a jakým časem až kam půjdeme v historii, když si budeš vybírat první ukázku? Koho vybereš?
1: Moc ráda bych slyšela pana Jiřího Suchého. Legendu, neuvěřitelnou legendu, jsem moc ráda, že jsem měla možnost ho poznat. Je to úžasný člověk.
0: Lexikon bytostí tu máme, nejrůznější.
2: Balada, která bude následovat, nese název Bludička a mně v ní byla svěřena nikoli v bezvýznamná role mocný lesů pán. Já touto cestou všem, kteří se zasadili o to, abych zmíněnou roli dostal. Zvláště pak ředitelství divadla Semafor, to nejsilněji děkuji. A doufám, že odvedu výkon opravdu jakostní. V neposlední pak řadě chci zdůraznit, že se vynasnažím, aby mě kolektiv divadla nesklamal. A aby i nadále, i když nejsem na podobných rolích závislý, myslím jako existenčně, protože shodou okolností slavím dnes určité triumfy na poli vědeckém. Jo? Mám na mysli ku příkladu svůj vědecko-populární spis Lexikon pro zamilované, který vyjde v nakladatelství Československý spisovatel, že? Dále pak vědecko-populární spis Lexikon bytostí nadpřirozených, který zatím nevyjde, že? Protože je pouze v rukopise. Teď se dívám, že rukopis mám shodou okolností u sebe. A tak si říkám, že by možná bylo dobré, kdybychom si v něm zalistovali, protože balada Bludička se nadpřirozenými bytostmi přímo hemží. Přečtěme si třeba, co jsou to takové jezinky. Jezinky, lesní ženky, obyvatelky vlhkých jeskyň, zanedbané, tady v závorce uveden lišej a j. Méně cenné a mravně pokleslé. Lákají do svých slují lesní adjunkty a jiné zaměstnanci. V nouzi se spokojují i s nezletilými. Tady je uveden Smolíček Pacholíček. Nebo je tady heslo Trpaslík, drobný tvor s plnovousem. Budí dojem, že jde o maketu starce 1:10. Na jednu sněhurku jich připadá 7. Mnohdy bývá nesprávně označován slovem Trpajzlík, což je ve skutečnosti malý noční podnik.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Kdy naposledy jsi, Maruško, byla ve fázi, že jsi takhle musela o takových bytostech mluvit, někomu říkat pohádku nebo číst nebo tak? A ty teď budeš mít asi možnost.
1: No, ano. Už je to teda chvilka, co jsem četla vnukům, těm je 15 a 13, tak ti už jsou trošku jako z obliga, ti většinou s mobilem.
0: Ano, ty jako už se dívají na jiné žínky teď.
1: No a teď se těším, protože na dohled mám vlastně 3 od synovce, 2letýho chlapečka a pak mám od vnuček 3 nedělního sebíka.
0: Hezky.
1: A 8měsíční a Málku. Tak si chvilku počkám, ano, a těm budu číst určitě. Nebo vyprávět.
0: Myslíš si, že to bude ještě ta generace, která si nechá číst a no vyprávět, tak, že jim náhodou někdo nepustí z nějakého tabletu nebo něco
1: animovaného?
0: Musím
1: říct, že jako u nás celkem v rodině se od těch tady těch různých
0: elektronických,
1: správně, děkuji za to slovo, držíme dál, takže děti zatím tablet ne. Ty malé.
0: Co Večerníček z nostalgie? Někdy díváte se, ty se ho uváděla.
1: Večerníček, já jsem měla teď oslavu a s kamarády, se kterým jezdíme na lyže, na kola, a hlavní jako gratulant mi vetknul na hlavu papírovou večerníčkovskou čepici. Ostatní měli taky. Pustili hudbu k Večerníčku a zpívali a přáli mi. A to bylo tak dojemný, že jsem úplně měla slzy na krajíčku.
0: Říká Maruška Redková, náš dnešní host. Vybrala si lexikon bytostí Jiřího Suchého. Můžeme v tom výčtu těch bytostí ještě pokračovat, budete-li chtít? A nebo přijde s příhodou s Blokem Polívkou Miroslav Donutil? V další ukázce to nabízím proti já jako variantu B. Ačko Jiří Suchý, Bčko Miroslav Donutil. Už víte tedy obsazení toho dnešního prvního souboje a stačí už jen volat nebo psát. Volat na číslo 731 800 900, posílat SMSky s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Tak do toho.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: S Marií Redkovou vysíláme dnešní Humoriádu, taky s vámi. Teď se dostáváte ke slovu, ještě máte šanci do éteru promluvit a dát hlas buď Jiřímu Suchému, nebo Miroslavu Donutilovi. 731 800 900, to je náš telefon sem do studia. A komu ho zvedáme? Dobrý den, přeju.
4: Dobrý den, Braňo z Martina.
5: Dobrý den.
3: Zdravíme na Slovensko.
4: Hlasujem za Ačko.
5: Děkujeme.
4: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
5: I vám. My vám.
3: Ať se vydaří úsměv na rty samozřejmě. Kdo další je tu? Dobrý den.
6: Aha.
3: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, zdravím vás oba, tady Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
5: Děkujeme.
3: Jiří Suchý, další bod, moc děkujeme za hlasování. V tuto chvíli se přesouváme za někým dalším, kdo pak tam je?
7: Dobré odpoledne, Patriku. Standa Zemník vás zdraví, paní Redkovou.
5: Dobrý den.
7: Přeji taky všechno nejlepší, asi to bude k narozeninám.
5: Ano, už byli, ano, děkuju.
7: Ať se jí pořád daří.
5: Díky.
7: A chtěl bych taky Ačko.
3: Taky Ačko, taky Jiří Suchý.
7: Mějte se krásně.
3: Ano, i vy.
5: Díky.
3: Tak kdo to ještě pomůže rozhodnout? Dobrý den. Někdo tam je?
5: Haló,
3: možná překvapen, že se dovolal, ještě mu dáme šanci.
8: Ano, to jsem já.
3: To je dobře.
8: Zdravím Patriku, zdravím Marušku Redkovou.
5: Dobrý den.
3: A?
8: Přeju si Ačko.
3: Přejete si Ačko.
5: Děkujem.
3: Dobře, tak rozhodnuto, budeme pokračovat. Jiří Suchý vyhrává nad Miroslavem Donutilem, dál Lexikon bytostí.
9: Dále zde máme heslo Víly, ale nezdržuju vás nějak. Víly, neobyčejně štíhlé a subtilní báje slovné bytosti vilných mravů. Své útlosti docilují hryzáním odtučňovací kůry. Nemají téměř pas, takže nemohou téměř vycestovat. Dále je zde heslo Ohnivý muž. Dle svědectví některých členek souboru, ohnivý muž se už dnes nevyskytuje. Kecaj. Naposledy se dostáváme až k heslu Bludička. Bludička je seskupení světelkujících bahenních plynů do tvaru děvčete. Zatímco v jiné formě unikají plyny pozornosti dřevorubců. Tyto atraktivnější naopak vzbuzují jejich zvědavost a chtíč. Dřevorubce tento úkaz překvapuje, neboť jejich manželky většinou nesvětelkují. A tak ochotně zavředávají do bahna. Díky bludičkám dochází k přirozenému etickému výběru. Dřevorubec, nepodlehající svodům, je nám zachován, zatímco dřevorubec nemrava hyne. Tento výběr má však svou stinnou stránku. Zapříčinuje kritický nedostatek dřevorubců.
0: Humoriáda.
3: Když jsme u těch bludiček, zabloudila ty si někdy, Maruško, někdy, ať už v lese, nebo na dovolené, ve městě někde, nebo jsi bloudící typ?
5: Moc ne, mám celkem vyvinutý orientační smysl.
3: Jakože zachráníš ty ostatní?
5: No tak jako vím, kterým směrem se dát a tak. Jo. Ale stalo se mi jednou na chalupě, kde to notoricky mám procourané, znám to tam, takže jsem se vydala a bylo to někdy o Vánocích nebo po Vánocích, bylo tak lehce nasněženo, jsem se vydala do vedlejší vesnice a pak jsem najednou vůbec nevěděla, kde jsem. A tak jsem si říkala, musím jít z kopce, to přijdu do vsi a slyšela jsem z dálky štěkat psy a to mě zachránilo, ale někdy ani člověk neví jak.
3: Jo, já jsem myslel, že kudy zpátky, to by pomohly ty stopy ve sněhu, by možná pomohly.
5: To už ono bylo takový šero, to už moc nebylo vidět. Jo.
3: No a dnes, když vyrazíš někam na dovolenou, bereš si mapu, nastuduješ si to dopředu, používáš navigaci v telefonu, tam se dá i tu pěší verzi dá třeba, nebo spoléháš na ten svůj nos.
5: Navigaci v telefonu, ale manžel musí mít šustivou mapu. Aha. Takže šustivou. On to, no, musí mít papírovou mapu, a aby to viděl z kraje až do konce.
3: Měřítko, aby si udělal.
5: Všechno to prostě, takže musí mít papírovou a já to jistím.
3: A jde se podle navigace manžela nebo tebe?
5: No, jednou se nám stalo, že manžel zabloudil a já ne.
3: No a my možná se teď tvého manžela trochu dotkneme, protože je tu soutěž.
5: Aha, ano.
3: Jednu z našich knížek, už jich máme 5 v té edici humoriádnické, jsou to ty Klukoviny Uršily Klukové, pak to byly Kulišárny Josefa Dvořáka, přišli na řadu Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadí Konvalinkové a loni poslední prozatím, tak to jsou Děkovačky Libuše Švormové. Hraje se o jednu z knížek, vybírat si může ten, kdo správně odpoví za chvíli na telefonu, který je zatím zavřený, jak já říkám. 731 800 900, telefon, který uvolním za chvíli a ten, kdo se jako první dovolá, má šanci odpovídat na soutěžní otázku, kterou jsem trochu naznačil, ale ještě úplně neprozradil. Tak telefon už znáte, myslím si, že dost času na to, aby to číslo případně vyťukali i ti, co ho vůbec nikdy neslyšeli, tak uvolňuji telefonní linku a schválně, kdo byl ten první, nebo ta, Halo? Nevím. Dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
10: Tady je Vladimír.
3: Vladimír odkud?
10: Z Prahy.
5: Dobrý den, Vladimíre.
3: Tak, Vladimíre.
10: Dobrý den.
3: Takový, dokonce jsem slyšel, že byl i test, tady se pochlubila na tom Maruška Redková, že k souvislosti s jejími narozeninami vyšel a měla 10 bodů z 10.
5: Je to pravda.
3: Tak nevím, jestli tam byla tato otázka, ale já to na vás zkusím. Můžu klást otázku?
10: Ano.
3: Jakého povolání je manžel Marie Redkové? Za A lékař nebo za B pekař?
10: Já jsem lékař.
3: Myslíte si, že lékař, Maruško?
5: Je to tak.
3: I když pekařem mohl by být?
5: Nemohl. Nemohl, ohřeje maximálně v mikrovlně.
3: Dobře, Vladimíre, no tak máte to právo si vybrat. Už jste přemýšlel, která knížka by vám udělala radost a měla by být výhrou?
10: No, tak pana Josefa Dvořáka.
3: Takže Kulišárny, dobře, udělá to Pepovi radost. Tak máte ji mít, vy nám ještě samozřejmě klasicky, jak říkáme, vždycky vydržte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, ať víme, kam knížku poslat. Máte už i jinou, nebo tohle bude první z edice?
10: Tohle snad bude první, tohle bude první určitě.
3: Aha, takže pak rychle budete dokupovat i další. Ještě jsou k dostání přes stránky humoriada.cz. Vladimíre, děkujeme a gratulujeme. Jsme rádi, že jste se dovolila, že jste vyhrál taky, že můžeme dát výhru. Dejte se.
10: Děkuju.
3: Další otázka samozřejmě zase zítra. V pátek vždycky ještě boj o digitální rádio. To dáme někomu z těch, kdo vyhráli v daném týdnu. Na to nezapomeňte.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vladimírovi ještě jednou velká gratulace a držím palce vám všem ostatním. V červnu probíhá ta soutěž. Až do konce června máte možnost vyhrávat jednu z pěti knížek. Teď má před sebou jiný seznam, ne knih, ale ukázek, ještě Maruška Rétková. Tak co vybereme teď?
2: Jsem moc ráda, že je v nabídce Marek Eben. Můj oblíbenec, vrstevník vlastně. Dobře jsem znal, vlastně ještě než se seznámili s ženou Markétou, tak jsem Markétu znala, jezdili jsme spolu tramvají. Kdysi dávno, jak já říkám, za starodávna. Tak jsem ráda, že Marek je v nabídce.
1: Dobře, tak si ho dopřejeme. On se asi možná teď dost soustředí třeba na ten filmový festival. Řekl bych, že to nebo už se připravuje. A my si dáme ukázku z roku 1999 Šance, nazvanou Velký kulový.
3: Pořad Šance je sice pořadem zábavným, ale já si myslím, že i v takovém pořadu by mělo být místo pro trochu hlubší ponor. A tak jsme se rozhodli, že vám dnes umožníme zážitek, který nebude ani z oblasti divadelní, ani z oblasti hudební, bude se jednat o zážitek z oblasti výtvarného umění. Budete svědky takové malé vernisáže. Já bych vás ale rád předem upozornil, že objekt, který máte právě před sebou, a který bude zanedlouho odhalen, je, a to zdůrazňuji, pouhou zmenšenou maketou toho, jak bude celé dílo vypadat ve skutečnosti. Je to dílo, které je určeno především pro náměstí, pro velká veřejná prostranství a pro sídlištní prostory, které, a to je nutno si připustit, ještě velice často působí prázdně a neutěšeně. Schází nám tady něco, na co by váš zrak s radostí pohleděl. A právě to něco teď máte před sebou. Jak vidíte, jedná se tady o velký kulový. Je to výsledek dlouholeté spolupráce architektů, urbanistů a výtvarníků, který bude znamenat naprostý přelom v tom, jak bude vypadat tvář našich měst v budoucnosti. Tam, kde ještě dneska váš zrak bezcílně bloudí a hledá, čeho by se zachytil, už zítra najde velký kulový. Přitom, přátelé, se tady nejedná o nějaké studené abstraktní umění, ale naopak o něco lidského, teplého, co každý z nás důvěrně zná, co je mu blízké. Říká se, že za vším je třeba vidět člověka. A za čím jej spíš uvidíte, než právě za velkým kulovým. Přátelé, já si ovšem troufám tvrdit, že toto je pouhý počátek nové éry, že přijde doba, kdy tuto pozoruhodnou věc budou vlastnit i jednotlivci. Možná, že ze začátku půjde jenom o takový menší kulový, ale vzhledem ke stále rostoucí životní úrovni jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy budeme mít všichni velký kulový i doma. A já bych vám k této perspektivě rád upřímně blahopřál. A nyní dovolte, abychom přikročili ke slavnostnímu odhalení. Poprosil bych váš potlesk.
0: Humor. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A velký kulový zmizel před očima diváků.
2: Umím si představit, jak velký kulový vypadalo. A zajímavý je, jak Markovi se změnil hlas trochu.
1: Ano.
2: Je, jako samozřejmě ten tembr tam člověk slyší, ale jako ten hlas je vyloženě...
1: No jo, tak pracuje.
2: Pár desítek let mladší.
1: Ano. Když se slyšíš ty v nějakých záznamech z dřívější doby, je tam taky rozdíl? Vnímáš to?
2: Jo, vnímám. Vnímám. Jo. No, nedá se nic dělat. Člověk stárne po všech stránkách.
1: Ale tak říká si, že třeba hlas se tolik nemění. Nebo já

0: Zpěváci by mohli vyprávět, když pak v pozdějším věku už některé pasáže třeba v těch výškách nevyspívají, nebo je to obtížné. Pouštíš ty si ty záznamy nějak svoje, nebo ne vůbec? A máš nějakou audiotéku nebo videotéku?
1: Nemám.
0: Nemám. Ani schovaný,
1: mám obálku takovou velkou, ve které mám staré fotky. A dneska zrovna mi dcera poslala fotku jednu moji starou, kterou jí do ordinace přinesla pacientka. A
0: chtěl jí bylo,
1: ne, ale jako v upomínku, že dělala doma organizaci a že našla tuhle tu fotku. A to teda, já jsem dceři psala, vidíš, jaký jsem byla hubeň. Jako ty.
2: A teď ty jsi pořád hubená.
1: No, ale byla jsem daleko hubenější.
2: Daleko ne.
1: Jo.
0: Maruška Redková je náš host.
1: Už to nevyželíš.
0: Že jo. Ne. Marek Eben je ve hře, vážení. Má Ačko. A proti zkusím někoho silného, co se týká men a ukázek. Tak Jiřinu Bohdalovou, Vladimíra Dvořáka, můžu?
1: No, skvěle.
0: Dobře, tak to je varianta B. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho, je to Humoriáda.

0: Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. 6. rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál s druhým soubojem, ještě nekončíme, šanci vám dáme, můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900 v Humoriádě, koho byste rádi slyšeli. Jestli jednu historku s mobilem a s fotografováním od Marka Ebena, a nebo scénku s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Takže ještě jednou 731 800 900 a zdraví vás Patrik Rozehnal a taky...
2: Marie Redková, dobrý den.
3: Dobrý odpoledne, tak jsem tam zase... Po druhý, pana Donutila jste mi nedali, nevyhrál.
2: No, ale...
3: Mirek ze Svitav.
1: A co vybíráte teď?
3: A teď bych dal zase Dvořáka s tou Bohdalovou, protože to Ačko, to je, když to čte, no, to mi to se mi moc nelíbí, no.
2: Dobře.
1: Dobře. Je to proto na výběr, ať si vyberete. Tak do další, dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje Stanislava, posluchačka vaše, vám Patriku a srdečně zdravím paní Redkovou.
2: Já vás
4: strašně ráda.
2: Děkuju, a dobrý den.
4: Dobrý den, ráda vás poslouchá v nočním mikroforu.
2: Děkuju.
4: Přeji vám teda hodně zdraví, pohody a štěstí. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře,
2: naslyšenou,
1: děkujeme moc. Kdo se teď přidá?
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych si dal velký kulový.
2: Dobrý den.
1: To znamená, Marka Ebena, velké kulový skončil, ale chápu. Hlas Ačko, zapisu a ještě někdo. Dobrý den.
4: Ano, dobrý den, zdravím pana Patrika i vašeho hosta, paní Redkovou.
2: Dobrý den.
4: Zdravím vás a prosila bych paní Bohdalovou.
1: Zapisuji bod a můžu už teď prozradit, že to vyhrála i s Vladimírem Dvořákem v tomhle druhém souboji. Bílá paní je to.
6: Přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel, profesor Švandrlík, vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
7: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
6: No to by bylo dobře.
7: Já myslela, že jste z rozhlasu.
6: Ne, my jsme právě z televize.
7: Pozor, ukážu se, bacha, abyste se mi nebáli.
6: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi.
7: Tak co? Jak se ti líbím, živáčku?
6: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
7: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
6: Jo, to jo, ano, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Naše diváky by zajímal váš původ. Ano. Zdali radšte být bílá paní Rožmberská či Čachická.
7: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
6: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská. No. To je výborné.
1: Tady zastavujeme ukázku, zdali ji dokončíme, bude na vás, až vám nabídneme ještě ukázku proti, abyste mohli přemýšlet. Tam ten pojem vestavěné mikrofony. Mě napadlo, s jakými mikrofony ty jsi se, Maruško, setkala v televizi? Jaké byly tehdy na začátku? Jaké jste měli v té hlasatelně? Byla to nějaká konstrukce jeřáb, nebo jste měli něco na stole položený
2: ne,
1: mikrofon?
2: Ne, na stole jsme měli mikrofony, ale nemůžu říct, že by ty mikrofony prodělaly nějaký dramatický vývoj.
1: No pak jste asi měli takzvané klopáky, ne? Nebo
2: no, ale v hlasatelně ne. Ne. Tam byly mikrofony na štendrech, neboli na těch... Správně, ale ty klopáky to jsme používali třeba při přímém přenosu nebo tak, ano. Když jsme se pohybovali,
1: ale
2: jinak byly
1: tedy...
2: fix, ano,
1: jo,
2: na
1: jo, jo.
2: Pevné.
1: Celou tu dobu.
2: Ano.
1: Přišlo pak i čtecí zařízení, všechno, ale mikrofony to, pořád stejné.
2: Mnohem později,
1: no to já
2: ano,
1: vím, ano, to vím, ano. To vlastně
2: mikrofony stejné, takže na stejném místě ty jsem nevnímala, že by skutečně
1: a
2: prošlo.
1: A zapli ti někdy mikrofon dřív než kameru? Že bys třeba byla slyšet
2: ne.
1: A něco řekla, co jsi neměla?
2: Ne, to říct nemůžu. Jenom někdy se stalo, že prostě to světlo tam sice zhaslo, ale přišla jsem vedle do režie a tam byla pořád ta židle, ze které jsem vstala. Takže jako to se stávalo zvlášť, když se třeba zkoušela.
1: Ale byla jsi oblečená celá.
2: To jsem byla.
1: Nebylo vidět, jak se zvedáš a třeba...
2: No, nahoře blůza, dole otrhaný džíny, ano, ano.
1: Vzpomíná Maruška Redková. Vy nám teď vyberte to pokračování. Tak dokončíme tuhle scénku, dopřejeme si ještě bílou paní Malostranskou nebo jakoukoliv jinou, anebo nám Zdeněk Izer sehraje scénku s Tinou Pletánkovou Autobusák na záchytce. To je varianta B. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 na SMS-kovém 90 011 04 a samozřejmě humor mezera A nebo B, tedy posílejte co by textovkaři. A pozor, to poslední ukázka, pak už budeme jenom připomínat, že soutěžíme v červnu a nezapomeňte poslouchat i v pátek, tak ale teď máte šanci ještě si vybrat tu poslední ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A rovnou vítáme dalšího hlasujícího, stále v Humoriádě. Vybíráme poslední ukázku buď s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem, nebo se Zdeňkem Izerem a Tinou Pletánkovou. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Takže tady pejskař a hadrovej panák na hraní pro svého psa.
1: A co vybíráte? Ačko nebo Bčko? Co
2: jste? Zdravím paní Marušku a Patrika a vybírám, kdo pak to je tam?
1: Bohdalová, Dvořák nebo Izera Pletánková?
2: No, tak si dáme, budeme pokračovat.
1: Dobře, děkuji. Tak jo, zapsáno. Dobrý den dalšímu.
3: Ano, dobrý den, pozdravuju všechny a prosila bych pana Izera, děkuju.
1: Děkujeme za ten hlas pro něj, předáváme slovo dalšímu, kdo volá, hlasuje.
4: Z Prahy 8, zdravím vás, Patriku i paní Marušku.
5: Dobrý den.
4: Jak jste se tam bavili o té technice, podívejte se na kotvu přívozu, že paní Řecková?
5: Ano. Ano, je to
4: tak. Malinko je to tam uhezčený, ale jinak takhle to v tom blázinci my, protože já tam ještě taky pořád dělám v televizi, fungujem.
1: Dobře. A co vybíráte?
4: Pondělí, sobota a tím pádem ozvučená bílá paní.
1: Dobře, děkuji. Je to tak, bude, je tady.
6: Slečna.
7: A, bílá slečna, malostranská.
6: Já jsem se ještě nevdala.
7: Nevdala, ano. No tak za 611 jste taky nemala.
6: Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
7: Ano.
6: Ano, nějakého Krištofa ze Špíny. Ano. Ale on to byl rytíř bez hlavy.
7: Ale, ano.
6: Pak jsem dělala taky známost s jedním upírem. Podívej. Taky nám to neklapalo.
7: Ne.
6: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
7: No jo, no tak jistě.
6: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky.
7: No, tak. Co?
6: Ten mi ale chudák utonul.
7: Ale vodník, to je divný.
6: No, on neutonul ve vodě.
7: Jo, tak.
6: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
7: Sexy.
6: No. Tomu nekapala voda ze šosu, jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu, jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
7: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych řekl. Já bych měl další dotaz.
6: Prosím.
7: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
6: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
7: Ale?
6: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
7: Ale co pak to?
6: No tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
7: Jo.
6: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý no. Objížďky, nečekaný díry, že...
7: Ano, já bych se zeptal...
6: Telefonní tak... budky ano, bez
7: já,
6: oken,
7: přeplněný popelnice. To stačí, já bych
6: popelnice.
7: Se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
6: Jednoho z Prahy 1. Šel zřejmě ze schůze.
7: Jak jste to poznala?
6: Byla z ní cítit minerál.
7: A.
6: A já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
7: Jo. No. A co on na to?
6: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá.
7: No.
6: Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
7: No jistě.
6: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
8: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
6: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
7: No,
6: ale hochu,
7: no.
6: To lešení je tam furt.
7: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko
6: no,
7: líp.
6: A co takhle u vás v televizi? Ale tam asi od ucha nestojíte.
7: Ale jo, jo, to jo, ale televizní diváci vám nějak nemají... Duchy v lásce.
6: Aha.
7: Televizní diváci jsou
6: ano.
7: Na duchy přímo alergičtí.
6: Víte.
7: A my v televizi, my si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
6: Vlastní? Ano.
7: Říkáme mu Silvestr.
6: Neznám.
7: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
6: Není za nic.
7: Ale je za nic, je za nic.
6: Přijď zase, ale no, nejsem. Ne. Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
7: Ale?
6: Na té strojírenské výstavě, ví?
7: Ano.
6: Tak čau.
7: Čau.
1: Humoriáda. I my se loučíme, Patrik Rozena, Marška Redková, děkuju.
5: Já děkuju a všechno dobré přeju.
1: Mějte se krásně.
6: Se

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Vlaky mezi Havlíčkovým Brodem a Ždírcem nad Doubravou nahradí autobusy. Trojice Čechů, kteří vyvázli z nedělní nehody na moři u Splitu bez vážnějších zranění, už je zpátky v Česku. Fotbalový klub Karviná i primátor čelí tvrdým disciplinárním trestům po korupční kauze. Zítra očekáváme převážně oblačno, odpoledne už se srážkami, místy bouřkami. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kluhánek. Série železničních výluk mezi Havlíčkovým Brodem a Ždírcem nad Doubravou omezí od zítřka provoz na trati do Pardubic. Až do 26. června bude neprůjezdný celý úsek. Vlaky mezi Brodem a Ždírcem nahradí autobusová doprava.
4: Náhradní autobusy nezahrnují zastávku Břevnice. Od 27. června do konce července pak neprojedou vlaky v úseku mezi Chotěboří a Ždírcem nad Doubravou. I v tomto případě nahradí vlaky autobusová doprava. Od 10. července ale neobslouží zastávky Bílek a Sobíňov. Cestující budou muset do těchto míst využít klasické linkové spoje. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Tři Češi zachránění z moře poblíž chorvatského Splitu po nedělní srážce katamaránu s plachetnicí jsou zpátky v Česku. Čtvrtá přeživší členka české posádky zůstává v nemocnici. Také ona by se ale brzy měla vrátit domů. Nehodu, která se stala na frekventované trase mezi ostrovy Brač a Šolta, vyšetřuje chorvatská policie. Život při ní přišli čtyři Češi.
5: Vyšetřování je v rukou chorvatské policie a chorvatských orgánů. Plánují oslovit české orgány, plánují spolupráci.
6: Potvrzuje český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček. Případ má na starosti chorvatská státní prokuratura Splitsko-dalmatské župy. Úřad ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nechce sdělovat podrobnosti ohledně toho, proč ke srážce katamaránu s plachetnicí mohlo dojít. Menší plavidlo plánují Chorvaté vytáhnout na břeh. Leží ale ve více než 50 metrech pod hladinou a na plánování a realizace celé operace tak může trvat týdny. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
3: Americký federální úřad pro vyšetřování tvrdí, že ve spolupráci s policií zmařil útok plánovaný na nedělní zápas MMA před Bílým domem. Na síti X o tom informoval šéf FBI Cash Patel s tím, že bezpečnostní složky se o hrozbě dozvěděly už 10. června. Další podrobnosti o plánovaném útoku ale neuvedl. Zápas smíšených bojových umění byl v zahradě Bílého domu na počest 80. prezidenta Donalda Trumpa. Sport. Karviná po rozhodnutí etické komise fotbalové asociace čeká na verdikt UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů. Komise klub kvůli korupční kauze vyloučila z první ligy a udělila mu pokutu 10 milionů korun. Karvinský primátor Jan Wolf dostal 12-letý zákaz působení ve fotbale a 3-milionovou pokutu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Klub dostával štědrou finanční pomoc od města. Opoziční zastupitel Ladislav Hamr považuje rozhodnutí fotbalové komise se za zbytečně přísné.
7: Nedívá se mi na to úplně hezky. A na rovinu vám řeknu, nezdá se mi ani ta kauza celá úplně, protože ta korupce ve fotbale je celosvětově, ve fotbale v českém je taky samozřejmě. Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý. Teďkom našli obětního beránka, kterým je malý klub MFK Karviná. Počasí.
3: V noci bude převážně oblačno, na řadě míst se přidá občasný déšť nebo přehánky, teploty klesnou k 11 stupňům. Zítra očekáváme také převážně oblačno, odpoledne už se srážkami, místy bouřkami. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Foukat má slabý západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: S komplikacemi počítejte v brněnském směru dálnice D1 za 122. kilometrem u Velkého Beranova. Dopravu tam blokuje ve dvou pruzích nehoda dvou osobních aut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Jsou 4 minuty po 17. hodině a před námi je pravidelný souhrn dění na Vysočině. Od mikrofonu vás zdraví Petr Janáček a v následujících minutách se společně podíváme na to nejdůležitější, co dnešek přinesl. Radit budeme například všem ovocnářům, jak nahlásit škody kvůli letošním jarním mrazům. A podíváme se také na to, jak probíhalo letošní první testování kvality vody ke koupání na Pelhřimovsku. Celá hodina bude nabitá informacemi a samozřejmě i muzikou. Teď od nás s přáním dobrého odpoledne. Skupina Holky.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel je na dvoudenní návštěvě Vysočiny. Ráno ji zahájil na meteorologické stanici v Košeticích na Pelhřimovsku, kde v uzavřené kabině vyjel na první plošinu stožáru, která je 50 metrů nad zemí. Následně se v Jihlavě setkal s vedením města i kraje. Hovořil s nimi mimo jiné o Dukovanech, armádních zálohách, o projektu vysokorychlostní trati nebo o zdravotnictví. Odpoledne zamířil Petr Pavel do osové býtýšky na Žďársku, kde debatoval s mladými lidmi. Jeho poslední dnešní zastávkou je Třebíč a právě tam se vydáme za malou chvíli i my, a to v živém vstupu reportérky Veroniky Bartes-Vohralíkové. Nemocnice Třebíč si od kraje Vysočina půjčí 120 milionů korun. Vloni toto zdravotnické zařízení skončilo ve ztrátě skoro 50 milionů a podobný scénář očekává i letos. 80 milionů musí navíc vrátit jiným věřitelům, mezi kterými je například i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zařízení původně žádalo o půjčku více než 166 milionů korun. Krajský radní ze SocDem Jiří Běhounek ale navrhl nižší částku.
2: Aby přežili a měli cash, takže příští rok nebudou úplně na tom špatně, že jim těch 120 milionů bohatě stačí.
1: Jihlava pokračuje v opravách ulice Evžena Rošického. Na kompletní rekonstrukci, včetně nových chodníků a veřejného osvětlení, má stavební firma čas do září. Magistrát ale chce, aby byla ulice průjezdná do začátku školního roku. Důvody vysvětluje primátor Petr Ryška z ODS.
3: Aby prostě byla průjezdná, aby nový školní rok už to tam nekomplikovalo dopravu.
1: Hygienici začali s monitoringem kvality vody v přírodních koupalištích. Vybrali 18 lokalit, kam se budou pravidelně vracet. První výsledky rozboru zveřejní krajská hygienická stanice ve čtvrtek. K tématu se vrátíme v 17 hodin a 40 minut. Na rekonstrukci 3 domů na Havlíčkově náměstí přispěje majitelům Havlíčkobrodská radnice. Na opravy kulturních památek vypisuje podpůrný program pravidelně. Tentokrát měšťanské domy na náměstí dostanou od města na vnější úpravy desetinu nákladů, tedy více než 114 tisíc korun. Tolik zpravodajský souhrn dne a Jaromír Kulhánek.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
4: Za chvíli budeme mluvit o jarních mrazech, které ovocnářům letos způsobily značné škody. Pěstitelé některých druhů je můžou ještě dnes hlásit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Podrobnosti hned po písničce skupiny Olympic.

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlasu Vysočina. Dnes je poslední den, kdy můžou ovocnáři nahlásit škody kvůli letošním jarním mrazům. Oznamují je Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a jeho pracovníci pak přijdou místo zmapovat. Podle úřadu to zatím vypadá, že letošní škody nebudou tak výrazné jako v roce 2024, kdy mráz škodil zemědělcům ve větším rozsahu naposledy. Podrobnosti teď řekne redaktor Dušan Vrbecký. Dušané, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak kolik toho letos mráz poničil?
1: Co se týče zemědělské plochy, tak podle Státního zemědělského intervenčního fondu mráz letos poškodil 7200 hektarů půdy. Škody zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Tato čísla jsou platná k neděli, takže to konečné bude ještě vyšší. Mluvčí fondu Eva Češpiva popisuje, kde a jaké plodiny jsou mrazem zasažené zřejmě nejvíc.
2: Nejvíce žádostí o šetření, to znamená necelá čtvrtina byla na jablkách, dále jsou to švestky, hrušky, meruňky a třeště. Stejně jako před dvěma lety, nejvíce tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje a nejméně z Opavského regionu.
1: Naposledy mráz poškodil plodiny v roce 2024. Letošní zasažená plocha je podle Češpivy o 2200 hektarů menší. Zemědělský fond zároveň vyzval pěstitele, aby hlásili jen situace, kde poškození přesahuje 30% celkové odhadované produkce daného ovocného druhu. A nahlášení škod neznamená automaticky nárok na dotaci.
0: To je tedy pohled úřadů. Jak ale ty letošní škody hodnotí sami pěstitele?
1: Podle ovocnářů byly nejhorší mrazy na konci dubna. Už dřív odhalili, že letošní škody budou kolem 1 miliardy korun. V roce 2024 to bylo skoro 1,5 miliardy. Ovocnářská unie České republiky uvádí, že kvůli mrazu utrpěly tradičně broskvoně a meruňky. Co ji ale překvapilo, je velké poškození jabloní. V některých lokalitách hlásí pěstitelé u jabloní propad úrody dokonce až o 80%.
0: Jsou hlášené škody i u nás na Vysočině?
1: Vysočina nepatří mezi ovocnářské regiony, velké jablečné, třešňové nebo švestkové sady bychom tady hledali marně. Nicméně je na Vysočině několik drobných vinařů a také pěstitelů jahod, kteří teď pořádají samosběry. No a pak jsou tu zahrádkáři, kteří sice nepěstují ovoce na zisk, ale mrazy či jiné živelní pohromy je postihují také. A ukázalo se to na jaře, kdy hlásili škody například na jabloních, třešních a meruňkách. Aspoň tak hovořili zahrádkáři v Jihlavské kolonii za Teskem. Další škody jim pak prý způsobili i přívalové deště a kroupy.
0: Dušané, vraťme se ještě k jablkům. Znamená to tedy, že jich letos bude málo a podraží, nebo český trh vykryjí jablka ze zahraničí?
1: Na hodnocení celého trhu je ještě asi brzy, jak ale popsal Ivo Pokorný, předseda Ovocnářské unie Moravy a Slezska. Mrazy letos zasáhly i okolní země a může se to podle něj projevit třeba na cenách jablek, ale i dalšího ovoce z Polska. Právě odtud se totiž do Česka ovoce ve velkém dováží, pokračuje Pokorný.
3: Jelikož tyhle ty škody měly taky nezanedbatelný, tak si myslím, že to zvýší cenu těch komodit, jako jsou jabka nebo ovoce vůbec. I z toho dovozu, protože my nejsme nebudeme soběstační v rámci těch škod zásobit náš trh a Poláci taky ne.
1: Ještě dnes tedy můžou ovocnáři škody hlásit po jarních mrazech, a to Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prostřednictvím takzvaného portálu Farmáře.
0: Informace pro nás měl přímo ve studiu Dušan Vrbecký. Dušane, děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
0: Prezidenta republiky Petra Pavla a jeho manželku Evu Pavlovou čeká poslední dnešní zastávka prvního dne návštěvy na Vysočině. Aktuálně míří do Třebíče, kde příjezd prezidentského páru sleduje naše reportérka. Za chvíli se s ní spojíme.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kapela Kryštof dohrála na Českém rozhlasu Vysočina 4 minuty 24 minut po 17. hodince. První den návštěvy prezidenta republiky Petra Pavla a jeho manželky na Vysočině končí v Třebíči. Večer tam hlava státu čeká debata s občany. Podrobnosti ví naše reportérka Veronika Bartes-Vohralíková, která návštěvu prezidenta sleduje celý den. Dobrý podvečer, Veroniko.
1: Dobrý podvečer, jsem před Třebíčskou radnicí a prezidentský pár přijel zhruba před 5 minutami. Už jsou vevnitř, čeká je debata s vedením města. Každopádně tady stále přihlíží, napočítala jsem zhruba 100 lidí. Jsou to rodiny s dětmi, staří lidé, mladé skupinky, děcek, i rodiny s kočárky a i pejskaři. Výstup prezidenta s jeho ženou Evou si fotili, točili, zdravili a teď už tady parkuje poslední auto z jeho kolony. Každopádně se tady prezident na radnici zdrží zhruba tak 30 minut, protože po 18. hodině už musí být připravený a čeká je debata s veřejností.
0: Kdyby ještě někdo z posluchačů chtěl na poslední chvíli vyrazit do Třebíče, kde přesně se prezidentský pár s lidmi potká?
1: Potkají se s ním jen pár ulic vedle v divadle Pasáž, ale místa už jsou zarezervovaná, nikdo další se tam nedostane. Kapacita velkého sálu má přes 520 míst a radnice informovala, že lidé je zamluvili během 2 hodin. Nicméně ti, kteří se sem chtěli dostat na tu debatu a nepodařilo se jim to, nestihli to, nebo jsou třeba jen trošku zvědaví, na co se lidé budou prezidentského páru ptát, nebo celkově, v jaké atmosféře se to povede, tak ty potěším, na debatě budu taky a zítra z ní uslyší reportáž.
0: Kroky prezidentského páru na Vysočině pro nás celý den sledovala Veronika Bartes-Vohralíková. Veroniko, děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
0: Mít vlastní studnu je skvělá věc, ale je potřeba o ní správně pečovat. Co všechno by její majitelé neměli zanedbat, o tom všem mluvila dnes v pořadu Dobré dopoledne Jana Bémová z krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. Připomenutí už za pár minut.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

tváři, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: 6:02 minuty k tomu pokračuje den v kraji na Českém rozhlase Vysočina, kde si připomínáme zásadní události celého dne. A zbystřit by teď měli všichni, co mají vlastní studnu. Studna totiž není věčně čistá. Jak se o ní starat, poradila v dobrém dopoledni Jana Bémová z krajské hygienické stanice kraje Vysočina.
1: Je třeba se o tu studnu náležitě starat. Jak nejlépe zjistím, jestli je voda v pořádku? Obrátím se na akreditovanou laboratoř, dostanu od ní čisté lahve, odeberu vodu na odběrovém místě, vodu doručím do laboratoře a nechám si udělat rozbory a zjistím, jestli není mikrobiálně znečištěná. To znamená, že se do ní nedostaly například z fekálií nějaké bakterie, které by mohly ohrozit moje zdraví. A také zjistím její složení, jestli třeba není nadlimitní přítomnost železa, po případě jiných kovů. A pak vlastně mám jistotu, že ta voda může být v pořádku. Ale když zjistím, že je například mikrobiálně znečištěná, tak určitě je na místě vodu vydezinfikovat. Na dezinfekci vody ve studni se používají přípravky na bázi chloru. Je určitě velmi důležité dodržet přesně doporučený postup. Vodu vydezinfikuji, potom mohu nechat udělat vlastně nové odběry a když zjistím, že je voda v pořádku, je to fajn.
0: Zítra po 11. hodině vás v dobrém dopoledni vezmeme do světa, kde rozhodují centimetry a odvaha. Track Trial je motorsport, který prověřuje řidiče i stroje v extrémním terénu. O tom, co všechno obnáší a na co se mohou těšit diváci o víkendu v Jihlavě, si budeme povídat s Janem Kovářem, jedním z

0: První odběry vody z vybraných přírodních koupacích nádrží na Vysočině provedli krajští hygienici. Sledovat její kvalitu budou po celé léto. Pro vzorky vyrazili i k nádrži Trnávka na Pelhřimovsku.
1: Vlastně, když přijíždíme do terénu, tak máme chladící box, který obsahuje chladící vložku a záznamník teploty. Vlastně všechny vzorky, když jedete do terénu, musí být popsané, aby nedošlo k záměně vzorkování.
2: Vzorkařka zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Iva Kruchňová, vytahuje z modré přenosné ledničky malou prázdnou petlahev a ve vysokých holínkách vstupuje ze břehu městské pláže v Červené Řečici do vodní nádrže Trnávka.
1: Voda se odebírá 30 cm po hladině. Vzorek se uloží vlastně ke chladícím vložkám a takhle se připravuje vlastně do laboratoře.
2: Kromě samotného odběru zjišťuje i teplotu vody a vzduchu a taky průhlednost hladiny. Teploměr v rukou Ivy Kruchňové ukazuje 17 stupňů a vidět je zhruba metr pod povrch nádrže. K jejímu okolí už má ale vzorkařka výhrady.
1: Ale už jsme dali na stupeň 1 přírodní znečištění, protože jsou tady zbytky ryb a tak dále a jsou tady i plovoucí odpady, takže jsme to dali na stupeň 1.
2: Odebrané vzorky míří do laboratoře zdravotního ústavu na mikrobiologický rozbor. Protokol po vyhodnocení dostane k dispozici krajská hygiena. Pokračuje její regionální mluvčí Jana Bémová.
3: A my potom, respektive kolegové z hygieny obecné a komunální, potom kvalitu vody vyhodnocují a v případě, že dojde ke znečištění, tak potom vlastně vydávají například zákaz koupání. Potom na našich webových stránkách se mohou rekreanti seznámit, jak ta voda vlastně vypadá a pomocí takových barevných smajlíků jednoduše zjistí, jestli je voda v pořádku, anebo jestli už došlo ke zhoršení kvality vody.
2: Výsledky prvního i všech dalších odběrů bude krajská hygienická stanice zveřejňovat ve čtvrtek. Na Vysočině letos monitoruje 18 koupacích ploch, tedy o 2 méně než v loni.

0: Rybník Řetkovec na Havlíčkobrodsku totiž majitel odbahňuje a revitalizace pokračuje také na Sykovci na Žďársku. Z vodní nádrže Trnávka, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlasu Vysočina a aby byl ten přehled informací kompletní, nesmí chybět pohled na oblohu.
1: Počasí.
0: Na telefonu už je připravená meteoroložka Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já přeji dobrý podvečer.
2: Pěkný podvečer.
0: Pojďme se nejdříve podívat na nejbližší hodiny. Jak to u nás v kraji bude vypadat během dnešního večera a jaká nás čeká noc?
2: Noc to bude s velkou oblačností, na řadě míst se vyskytne nějaký déšť, případně přehánky, ty už jsou teď v západní polovině kraje a ty srážky by měly možná přechodně během noci ustávat, teď je taková první vlna a konkrétně v tomto čase tak na západě Čech je druhá srážková vlna, takže to by mělo přes noc přejít a ráno by ty srážky měly postupně ubývat a s nimi bude částečně ubývat i oblačnost. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 15 a 12 stupni Celsia a tam klesnou ze současných většinou 20 až 23 stupňů.
0: Když zůstaneme u té středy, o které jste už mluvila, jaké tam se dá očekávat počasí?
2: Zítřek bude převážně oblačný, ráno dopoledne může být lokálně i zmenšená oblačnost a přes den očekáváme ojedinělé přehánky, odpoledne jich bude více, večer pak srážky ustanou a také se začne opět částečně protrhávat a ubývat oblačnost. Zítřejší maximální teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia.
0: A ještě jedna věc na závěr, která teď zajímá asi úplně každého. Mluví se o tom, že konec týdne by mohl konečně přinést zlom a dorazit by k nám měly dokonce tropické teploty. Je to pravda? Máme se už chystat na koupaliště?
2: Ano, chystala bych se na koupaliště. Postupně ty teploty přes letní přejdou až do těch tropických, ty tropické na Vysočině. Čekáme už v pátek, tam to bude na menší části území, protože maxima budou mezi 27 a 31 stupni Celsia. Sobota pak tam čekáme už mezi 29 a 33 stupni Celsia ty maxima, takže sobota a ta bude teplejší, ale sobota bude také oblačnější a alespoň někud větší pravděpodobností na nějakou tvorbu přeháněk než pátek.
0: Takže vlastně končíme dobře. Tolik Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za skvělé zprávy, přeji hezký zbytek večera a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a já posílám další krásné písničky. Tohle už je Pavel Roth, Krásnější než růže.

0: Přiblížila se 18. hodina a to znamená jediné pro mě a pro dnešní dobré odpoledne pořad Den v kraji. Je to konečná, od mikrofonu dnes naposledy zdraví Petr Janáček. Štafetu teď ve studiu přebírá Tomáš Vodrážka a s ním i dechovky pro Vysočinu. Pokud máte svoji oblíbenou melodii, kterou byste dneska chtěli slyšet, neváhejte a zavolejte si o ní přímo k Tomášovi do studia. Využít můžete také SMS zprávy nebo formulář na webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Ode mě je to pro dnešek všechno, užijte si hezký večer a společně se uslyšíme opět zítra po 14. hodině. Budu se těšit.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Prezident Petr Pavel bude zítra diskutovat se starosty z okolí Dukovan. Globální komise pro protidrogovou politiku varuje Česko před chystanými změnami v organizaci protidrogové agendy. Český národní tým odletěl do Atlanty, kde odehraje druhé utkání ve skupině mistrovství světa ve fotbale. Zítra očekáváme převážně oblačno, odpoledne už se srážkami, místy bouřkami. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá klidný podvečer přeje Jaromír Kulhánek. Veřejnou debatu s občany dnes prezident republiky Petr Pavel v Třebíči zakončí svůj první den návštěvy na Vysočině. Zítra ho kromě prohlídky testovacího polygonu pro drony v Moravských Budějovicích čeká i diskuze se starosty na téma dostavby jaderné elektrárny Dukovany. Petr Pavel chce podle svých slov zejména vyslechnout jejich názor na dílčí přípravy před zahájením dostavby.
2: No já hlavně budu chtít slyšet od nich, jak oni tu situaci vnímají, jak vnímají problematiku dopravy, ubytování, bezpečnosti v souvislosti s příchodem mnoha pracovníků, kteří se budou podílet na stavbě. A bude mě samozřejmě zajímat i jejich pohled na akcelerační zóny a možná výstavba větrných elektráren.
1: Dosavadní přístup Česka k řešení závislostí má podle Globální komise pro protidrogovou politiku dobré výsledky a je úspěšný. Komise to píše v dopise Andrej Babišovi z hnutí ANO. Varuje ho před chystanými změnami a jejich dopady. Česká vláda totiž nedávno rozhodla o přesunu protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví a politiku plánuje zpřísnit. Komise ale doporučuje zvolit jiné řešení a jednat s odborníky. Zmiňuje například i Pavla Pachtu, bývalého člena Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik. Ten Českému rozhlasu řekl, že je konzultacím otevřený.
3: Přístup, jaký v posledních letech se v České republice prosadil, tak určitě patří a je hodnocen ve světě jako velice úspěšný z hlediska toho, jak se nakládá s pacienty a vůbec z hlediska účinnosti. Takže tady bych byl velice opatrný, kdyby se na to mělo něco měnit.
1: Členy komise jsou kromě bývalých premiérů a prezidentů také experti v oboru. Mezi nimi je i Pavel Bém, dosavadní protidrogový koordinátor, kterého z funkce odvolala současná vláda. Útok ruského dronu v Nikopolu v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině zabil 3 lidi. Informuje o tom šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža na síti Telegram. Ruský FPV dron podle něho zaútočil na lidi jdoucí po ulici. Tento typ bezpilotního letounu operátor velmi přesně navádí na cíl za pomocí kamery, která snímá v živém přenosu. O život přišla 87-letá žena a její 51-letý syn. Identitu třetí oběti úřady zjišťují.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Česká reprezentace odletěla do Atlanty, kde odehraje druhé utkání na fotbalovém mistrovství světa. Národní tým bude hrát ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která je stejně jako Češi ve skupině bez bodu. Jestli mají hráči při přesunu do dějiště zápasu speciální požadavky, vysvětluje technický vedoucí Michal Černý.
4: Nemyslím si, že by hráči měli nějaké speciální požadavky. Je v podstatě vždycky důležité si stanovit třeba nějaký čas, do kdy mají odevzdat kufry, aby ty kufry mohly jet na letiště dřív. Ta hlava všech v týmu se v podstatě upíná už k tomu zápasu. Snažíte se myslet na to, jestli jste něco nezapomněl, jestli všichni mají všechno, co potřebujou. Vždycky v hlavě je deadline zápisu hodinu a půl před.
1: Čtvrteční zápas začne v 18 hodin.
0: Počasí.
1: V noci bude převážně oblačno, na řadě míst se přidá občasný déšť nebo přehánky, teploty klesnou k 11 stupňům. Zítra očekáváme také převážně oblačno, odpoledne už se srážkami, místy i bouřkami. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni, foukat má slabý západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Policie došetřuje nehodu motocyklisty na silnici 523 u Větrného Jeníkova na Jihlavsku. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Hezký podvečer. Dobrá česká a moravská dechovka společně s vašimi přáními a gratulacemi. To jsou dechovky pro Vysočinu, které právě startují na Českém rozhlasu Vysočina. Příjemnou zábavu.
0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.

0: Úvodní písnička dnešních dechovek pro Vysočinu je na konci. Celé dechovky pro Vysočinu jsou na začátku. Formulář určený pro vaše přání je na webových stránkách Českého rozhlasu Vysočina. SMSky posílejte na číslo 90 01 04 ve tvaru píseň, mezera a text vašeho přání, nebo můžete vybírat písničky přímo ve vysílání, a to na jihlavském telefonním čísle 22 155 49 99. Jsou tu hasiči z Kališť. Vítám vás ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Dnes oslaví své krásné narozeniny člen našeho sboru pan Jan Šindelář mladší. Za všechnu práci, kterou pro sbor vykonal, mu chceme velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme v Foxtrot Vysočinky naše auto a velice děkujeme.
0: Není vůbec zač, písničku máme nachystanou, pěkně zvesela, jdeme na ní. Hasiči z Kališť, mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Naschánou.

0: Tak to byl Foxtrot, písnička Naše auto. Hrála, zpívala Vysočinka, teď je tady Honza z Brna, vybere další písničku. Honzo, ahoj.
1: Ahoj Tomáši, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu a vybral jsem dneska písničku moju oblíbenou Cížanama, jmenuje se Cestička z Majerovce a bude pro tebe písnička a pro ty moje kamarády, je nás hodně, od Batylova až po Lanžhot, Kubovi do Jihlavy do taxíku, Lubošovi do Sedlejova a Jožkovi do Herálce.
0: Dobře, písničku máme nachystanou, tak si společně pěkně užijeme. Hezký večer Honzo a brzy naslyšenou, ahoj.
1: Děkuju, naslyšenou Tomáši, ahoj.

To byly Jižani, písnička Cestička k Majerovce, krásná Valčíková. Před malou chviličku volal Jirka, do vysílání nechtěl jít, ale prý máme zahrát pro všechny martinické hasiče písničku Co jste hasiči. Hraje a zpívá Věrovanka.

0: Tak to bola nahrávka Vierovanky, písnička Co ste hasiči, co ste dělali. Pani Jarka, nevím co dělá, ale volá si teď určitě o písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer. Děkuju moc, že jste to našel. A já bych chtěla pozdravit Věrku a Mirka do Batelova. Zase tuhle písničku jim pošlu, nám se líbila jim taky. A všem, kdo poslouchají, jo?
0: Dobře.
1: Děkuju moc.
0: Není vůbec zač.
1: Děkuju.
0: Písničku máme nachystanou. Ať se vám líbí, naslyšenou.
1: Jo, děkuju.

Kapela Gloria zahrala písničku Ej šenku šenku. Mám tu další přání, tentokrát SMS-ku. Prosím, zahrajte nám pro potěšení píseň Dopis pro tebe od malé kapely Pavla Havlíka. Děkuje Jirka. Písničku poslouchám.

0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: Pokračují dalším přáním, tentokrát budeme hrát k svátku dnešnímu, protože dneska je Zbyňka a velký muzikant, kapelník Havličkobrodské 12, Zbyněk Palička, slaví svůj svátek, tak mu popřejeme hodně zdraví a štěstí a také hodně té energie, kterou dává mladým muzikantům, protože on si k sobě do kapely bere tady z okresu a z kraje všelijaké muzikanty, mladé, šikovné, aby měli si kde zahrát a potom se jim věnuje. Tak mu přejeme hodně zdraví a ať takhle pokračuje.

0: ani Bohemie Jiřího Cáby od 16 hodin tento čtvrtek. Tento čtvrtek také můžete zajet do Humpolce, protože tam začíná Bernard Fest a samozřejmě na Bernard Festu vystoupí také dobrá dechovka. Od 15 hodin ve čtvrtek vystoupí dechový orchestr Základní umělecké školy v Humpolci a potom od 17 hodin je tam koncert Vysočinky. Vstupné ve čtvrtek je zdarma. 21.6. vás zvu na Lipkovanku od 14 hodin do Lipkovy vody. 25.6. ve čtvrtek na Jihlavském náměstí, tentokrát za týden Vysočanka z Brtnice od 16 hodin. A 28.6. vás zvu do Kališť u Humpolce, tam bude mít svůj pouťový koncert od 15 hodin Vysočinka. Teď je tu další posluchačka, paní Maruška. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, přeji vám, pane Tomáši, a také zdravím všechny posluchače krásné dechovky na Radiu Vysočina. Posílám písničku pro radost všem posluchačům i vám, ať potěší. Děkuji vám mnohokrát a naslyšenou.
0: Ta potěší každého, Maruško. Stůj při mě, lásko má a veselka. Hezký večer i vám, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

To bylo Tango Stůj při mě lásko má. Podobném rytmu budeme pokračovat i další písničkou. Prosím zahrát Pepovi z Chřenovic, Věře a Mirkovi z Batelova píseň Švihák lázeňský. Moc děkuje, Marie Zleče. Tuhle tu písničku hrají Bože.

Včera měli svátek všichni Vítové a Vítu musíme zahrát pěknou písničku, protože já jich znám několik výborných muzikantů, tak jim muzikantům zahrajeme pěknou písničku a přejeme hodně zdraví a ať jim muzika stále chutná.

Tak to byla písnička od Budvarky, taková žertovná, pěkná polka. Mám tu závěrečnou písničku, nebo vlastně dvě. Chtěl bych dívča vypovědět Zahrají Vacenoviáci, ale na závěr jsem vybral klasickou Večerku od Březovanky, tak doufám, že se vám bude líbit. Přeju vám moc hezký večer a zase zítra v 18 hodin se těším na slyšenou. Tomáš Odrážka.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Havlíčkův Brod přispěje na opravu tří měšťanských domů na náměstí. Šéf Českého rozhlasu René Zavoral považuje debatu okolo financování veřejnoprávních médií za součást politického boje. Američtí federální vyšetřovatelé tvrdí, že zmařili útok na Trumpovy narozeniny před Bílým domem. Zítra očekáváme převážně oblačno, odpoledne už déšť nebo přehánky, místy bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kluhánek. Na rekonstrukci tří domů na Havlíčkově náměstí přispěje majitelům Havlíčkobrodská radnice. Na opravy kulturních památek vypisuje podpůrný program pravidelně. Tentokrát měšťanské domy na náměstí dostanou od města více než 114 000 korun. Uvel to místo starosta Brodu Libor Honzárek z TOP 09.
3: Objekt číslo popisný 51, to je restaurace na Rinku, tady na té západní straně náměstí. Na téže straně je to objekt číslo popisný 54, lékárna, a naproti na východní straně je to objekt pizzerie, cukrárny.
2: Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral je připravený dál jednat o vládním návrhu zákona o médiích veřejné služby. Zároveň upozornil na rychlost, s jakou vláda zákon připravila. Evropské země, které přecházely na jiný systém financování, podle něho vedly o změně systému dlouholetou debatu. Zavoral proto dění okolo financování Českého rozhlasu a České televize považuje za součást politického boje.
4: A já to vnímám vlastně jako takovou mstu médiím veřejné služby. Rozumím tomu, že tehdejší opozice, dnešní vládní koalice, nesouhlasila s tím, řekněme, navýšením poplatku, které tehdy prosadila Fialova vláda. Rozumím tomu politicky, odborně, ale nerozumím už tomu, proč vlastně musí být, řekněme, v tom souboji politickém těmi obětními beránky média veřejné služby.
2: Pokud vládní návrh projde, Českému rozhlasu by se v příštím roce snížil rozpočet oproti letošku o 400 milionů korun. České televizi by příjmy klesly o asi miliardu. Americký federální úřad pro vyšetřování tvrdí, že ve spolupráci s policií zmařil útok plánovaný na nedělní zápas MMA před Bílým domem. Na síti X o tom informoval šéf FBI Cash Patel s tím, že bezpečnostní složky se o hrozbě dozvěděli už 10. června. Další podrobnosti o plánovaném útoku ale neuvedl. Zápas smíšených bojových umění byl v zahradě Bílého domu na počest 80. prezidenta Donalda Trumpa. Sport. Tenista Jakub Menšík vypadl na turnaji v Londýně v prvním kole. Český reprezentant prohrál s Francouzem Manarinem 1-2 na sety. Pro Menšíka se jednalo o první singlový turnaj poté, co na Grand Slamu Roland Garros prošel do semifinále. Počasí. V noci bude převážně oblačno a na řadě míst se přidá občasný déšť nebo přehánky. Teploty klesnou k 11 stupňům. Zítra očekáváme také převážně oblačno, odpoledne už déšť nebo přehánky, místy bouřky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Foukat má slabý západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte, v brněnském směru dálnice D1 na 100. kilometru na úrovni Skorkova. Stojí tam porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Chci vám poděkovat. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: S velkým nebo s malým V na začátku toho vám?
2: Vzhledem k tomu, že si to říkáme, tak je to asi úplně jedno.
1: No, ale kdybych to chtěl napsat.
2: Kdybyste mi to chtěl napsat, tak záleží, jestli to píšete do dopisu. Zkrátka v rámci korespondence, tam máme pravopisné pravidlo, že k vyjádření úcty tomu, komu píšeme, ať už mu děkujeme nebo nadáváme, píšeme velké V.
1: A co když mám v úctě nějaký kolektiv, taky velké V? Píšu vám psaní, milí seniori v domově důchodců.
2: Je to jedno, když oslovujete více lidí a zase se na ně obracíte, vyjadřujete jim nějakou úctu, chcete zdůraznit, že mluvíte k ním, naprosto konkrétnímu kolektivu, tak zase napíšeme velké V.
1: Dobře, takže teď jsme vyvrátili takové pravidlo, které koluje a někdo ho považuje za správné, že když je to množné číslo, že je to malé V, když je to jednotné číslo, tedy vám jako jedné osobě, tak je to velké V. Takhle to tedy není, jde tam o váženost. A nejde o kilogramy, ale o váženost toho člověka.
2: No, je to otázka stylistická. Není to takhle jednoduché, že by se to dělilo mluvnicky na jednotné a množné číslo. Jde skutečně o vyjádření úcty v rámci nějakého stylistického útvaru.
1: Takže, asi ti vynadám. Tam moc úcta není, takže malé T, ale chci ti popřát k narozeninám velké T.
2: Pokud to bude obojí ten útvar stylistický, tak je možné tam samozřejmě v obojích případech to pravidlo uplatnit a to velké T dát.
1: Asi ti zakroutím krkem, ale tam by to velké T vypadalo divně.
2: No ale patřilo by tam, pokud by to byl skutečně. Pokud byste to psal.
1: Kdyby šlo to kroucení krkem tedy.
2: No oslovujete koho si a měl byste tam
1: dobře.
2: Ten styl dodržet. Velké V v osloveních proniklo, to je otázka těch posledních 20 let, kdy se nám trošku tady změnily typy textů veřejných, proniklo do různých reklamních textů, kde se oslovují zákazníci. Ale zpravidla nejde o tento typ vyjádření, o jakém jsme teď mluvili, takže když se například někde objeví nápis u nás vám změříme váš zrak, jednak to váš tam nepatří a jednak není důvod psát velké V.
1: No ale mají je v úctě ty firmy, ty zákazníky. Není to tak osobní, jak by to mělo být tedy prostě?
2: Je to snaha samozřejmě vyvolat dojem, že je to přímé oslovení konkrétního člověka, ale není to tak zamýšleno. Můžeme to považovat částečně za druh persvaze nebo manipulace.
1: Tak vám děkuji. Škoda, že to nelze slovy říct, to velké V.
2: No to je jediné štěstí, ještě abychom v mluvení museli umět velká a malá písmena.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Lačera te šukar šuněven. Dobrý večer. Minulý týden jsme si povídali s Jiřím Smlsalem o knize Holokaust a majetková persekuce Romů v protektorátu Čechy a Morava. Dnes se zaměříme na publikaci Gestapo, velitelský sbor tajné státní policie v protektorátu Čechy a Morava, kterou historici Jan Cimr a Jan Weiskebr vydali v roce 2024. Zůstaňte s námi.

0: Dozněla kapela Kale a je s vámi Roma Vakeren. Publikace Gestapo, velitelský sbor tajné státní policie v protektorátu Čechy a Morava, přibližuje fungování gestapa i osudy jeho příslušníků po druhé světové válce. Knihu vydali v roce 2024 historici Jan Zimmer a Jan Weisgeber. Autoři se zaměřili na 207 příslušníků a velitelů gestapa, převážně říšských Němců, kteří působili v českých zemích v letech 1939 až 1945. Jejich poválečné osudy byly různé. Někteří stanuli před soudem a byli odsouzeni a jiní byli během 50. let propuštěni a vrátili se k běžnému životu, často bez větší pozornosti veřejnosti. Otázkou zůstává, zda u nich někdy došlo ke skutečné sebereflexi. Více už nám řekne spoluautor knihy Jan Weisgeber.
1: Neříkám, že soukromně nikomu nemohla proběhnout, ale ani z našeho výzkumu, ani z poměrně rozsáhlého výzkumu nevyplývá, že by někdo z nich provedl nějakou zásadnější retrospektivu svého života, nedej bože, že by dokonce se kál, nebo žádal třeba o někoho o prominutí, to, jak se choval, byť třeba na smrtelné posteli. Jak říkám, nevylučuju to, že někomu v hlavě se to nakonec objevilo, ale na veřejnosti nic takového, pokud já vím, neproběhlo. Pokud se ale na vlastní život, tak to bylo v těch květnových dnech roku 1945 nebo poté, když jim hrozilo soudní stíhání a ten následný proces s nebalou perspektivou, tak to ano, obávali se následku svých činů, ale ne kvůli vlastnímu svědomí, ale právě pro možnost toho přísného až nejvyššího trestu. To my se obávali, dokonce máme i tady v Praze případ, kdy jeden z těch úředníků pozabíjeli svou rodinu, tak jak to udělal například ministr říšské propagandy Josef Goebbels, že sebou na věčnost tedy vzali i své potomky.
0: Vysvětluje spoluautor knihy Gestapo Jan Weisgeber. Arnošt Winter se narodil v roce 1939. Jako dítě prošel s rodinou táborem v Letech a později i cikánským táborem v Auschwitz-Birkenau. Vzpomínky si uchoval nejen díky vlastní zkušenosti, ale i díky vyprávění své matky. Jsou emoce, které se nevymažou, zejména strach. Na velitele leckého tábora Josefa Janovského si vzpomínal jasně. Byl jsem malý kluk, ale nikdy nezapomenu, jak nás v zimě na jeho příkaz svlékli do naha a postříkali ledovou vodou. Arnošt Winter zemřel v roce 2017. Teď si pustíme jeho vzpomínky z archivu Českého rozhlasu.
2: Vidím toho vedoucího, jak tady byl, to byl jako jejich představený, jak mě hadicí stříkal tou vodou studenou.
0: To jsou jeho vzpomínky z koncentračního tábora v Letech u Písku. V takzvaném cikánském táboře v Auschwitz-Birkenau zažil Arnošt Winter hrůzy, na které se nedá zapomenout. Bylo mu teprve 3,5 roku, když se tam setkal s nechvalně proslulým lékařem Josefem Mengelem, mužem, kterému se kvůli jeho krutým experimentům přezdívalo anděl smrti.
2: Ano, ve 13. blok Řežanka. Mengele? No Mengele mě udělal hakový kříž na hlavě. My jsme dopadli tak, že jsme už šli, už celá ta řada, asi 1000 lidů šlo k peci. Máma vyprávěla, už viděla, jak se tam kouří a jel okolo, to bylo jediný štěstí, tak bych tu neseděl. Jel okolo ten gestapák, ten náčelník posvědčivý a řval, Jude! A máma vystoupila a říká, nein, Čechy šeci kojines. A on okázal rukou, tak máma a dvě její sestra a ještě jedna vylezli a ty plakali a šli dál. Tak jsme se takhle zachránili.
0: V Auschwitz-Birkenau byl s rodinou až do roku 1945 do osvobození Rudou armádou. Vzpomínky Arnošta Wintra mluví za vše. I po tolika letech zůstává bolest živá. Jeho osud připomíná tragédii tisíce Romů, kteří prošli hrůzami války. Je to svědectví, které patří k naší historické paměti.

0: Klidný poslech všem, kteří nás posloucháte doma, v autě anebo daleko od svých blízkých. V rámci projektu Trace se naše kolegyně Iveta Durdoňová zúčastnila mezinárodní konference v Osvětimi. Setkala se zde s odborníky, výzkumníky a zástupci občanské společnosti z několika evropských zemí, kteří diskutovali o možnostech prevence antisemitismu, anticikanismu a dalších forem nenávisti.
1: Pane Krhovský, vy jste vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Horodíně u Kunštátu. Teď jsme v Osvětimi v bloku 13, který je věnovaný Romům. Jsme před fotografií Vincenta Daniela, který tady v roce 42 byl internován. Co byste o něm mohl říci?
2: Vincent Daniel byl Rom z brněnského Žebětína a byl do Osvětimi poslán ještě vlastně těma transportama a sociálu dříve ještě před tím, než se začali semka hromadně přivážet Romové z protektorátu. Takže jsem byl vlastně přivezen jako kriminální vězeň. Tady právě na té fotografii vlastně i vidíme, že měl zelený trojúhelník BV, to znamená Berus Verbrecher, čili právě kriminální vězeň C-čko, jakože byl Čech. No a tenhle vězeň vlastně významný tím, že jako jediný z českých a moravských Romů, kteří se pokusili o útěk, tak se mu ten útěk jako reálně opravdu podařil. Pracoval v tom třetím táboře Auschwitz III Monowitz, Buna, kde pracovali na výstavbě nějakého rybníka a on se prostě jakoby rozhodl úplně jednoduchým způsobem jenom prostě utéct do lesa. Během toho útěku si ze sebe strhal ty vězeňské šaty, aby to nebylo samozřejmě poznat při tom jeho dalším útěku. On potom později se dostal zpátky vlastně do protektorátu, do místa, odkud pocházel, v těch lesích kolem Žebětína, kolem Brna vlastně se pohyboval. Tím, že neměl co jíst, tak se uchyloval ke krádežím a díky tomu, že ho chytli při krádeži, tak byl znovu zadržen. Byl poslán do brněnské donocovací pracovny. No a shodou okolností odtama měl být znovu poslán do Osvětimi. A když šli vlastně do sprchy předtím, než měli odjíždět, tak vlastně jenom s ručníkem a v trenkách vlastně se mu znovu podařilo utéct. Takže dvakrát se mu podařilo utéct a válku přežil.
1: Teď tady procházíme tím blokem 13, tou budovou a stojíme před malbami, které malovala Dina Gottliebová, která v Osvětimi malovala akvarely pro Mengeleho. Co byste nám mohl říct o těch malbách nebo o Ditě Gottliebové?
2: Dina Gottliebová byla židovka původem z Brna. Potom se vlastně s maminkou dostala do Terezína, z Terezína semka do Osvětimi a nejprve byla v tom táboře B2B, čili ten terezínský rodinný tábor, kde díky tomu, že byla malířka, tak nejprve dělala takové ty jednodušší práce, jakože malovala třeba čísla na baráky. Později SS-mani zjistili, že umí dobře malovat, tak jim malovala nějaké třeba obrázky jejich podle fotografií nebo jejich portréty, oni to posílali domů. A později byla doporučena tomu nechvalně proslulému lékaři doktoru Josefu Mengelem. Josef Mengele byl hlavní lékař toho úseku B2E, čili ten úsek, kde byl ten tábor pro Romy, který označoval jako Zigeunerfamilienlager, čili cikánský rodinný tábor. A on tenkrát psal takové ty pseudovědecké knihy o rasách a chtěl tam právě nějaké fotografie Romů, jak vypadají z toho antropologického hlediska. Nicméně ty fotografie tenkrát nebyly tak úplně kvalitní a ta barva úplně neodpovídala té barvě kůže. Proto mu byla doporučena Dina Gottliebová a on se jí zeptal, jestli by mu mohl namalovat ty portréty lidí, aby ta kůže byla opravdu té správné barvy. Ona řekla, že se o to může pokusit a Mengele s ní asi byl potom spokojený, protože pro něho namalovala těch obrazů několik, celou řadu. A díky tomu, že měla takovouhle jakoby lepší práci v uvozovkách, tak zachránila nejenom sebe, ale i svou maminku a válku vlastně přežila.
0: Uzavírá Radovan Krhovský, vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů Hodonín u Kunštátu. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Za uplynulých 20 let vzrostla naděje na dožití nejrychleji ve středočeských okresech sousedících s Prahou. Znovu se oteplí, zítra bude až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 41 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Naděje na dožití v Česku rostla za posledních 20 let nejrychleji v okresech Praha Východ a Praha Západ. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. U mužů byl nárůst zhruba 5,5 roku života, u žen kolem 4,5 roku. Nejvíce pak lidé dožívají v Praze a zmíněných okresech, vysvětluje vedoucí oddělení informačních služeb statistického úřadu Pavel Hájek.
2: Nejdéle žili nejen ve středočeském kraji, ale i v celé republice muži v okrese Praha Západ, a to 78,5 roku. V případě střední délky života žen zaujímal z hodnotu 83,5 roku okres Praha Západ celorepublikově druhé místo po hlavním městě Praze.
0: Kongresové centrum v Praze 4 bude mít novou výstavní halu. Budova bude mít dvě nadzemní podlaží, její stavba začne v červenci. Dokončená by měla být v září 2028. Jedná se o projekt za 1,4 miliardy korun. Budova má sloužit hlavně k výstavám a mezinárodním lékařským a vědeckým konferencím, říká ředitelka Kongresového centra Lenka Žlepková.
3: Kongresové centrum Praha potřebuje tu výstavní halu zejména, protože právě pro tyto kongresy a veliké třeba na 4-5 tisíc lidí už nemá dostatečné právě ty výstavní prostory a díky tomu ty velké světové fakt prestižní kongresy tady vůbec v Praze nemohou být. Sport.
0: Karviná po rozhodnutí etické komise fotbalové asociace čeká na verdikt UEFA, jestli nastoupí do evropských pohárů. Komise klub kvůli korupční kauze vyloučila z první ligy a udělila mu pokutu 10 milionů korun. Karvinský primátor Jan Wolf dostal 12-letý zákaz působení ve fotbale a 3-milionovou pokutu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Klub dostával štědrou finanční pomoc od města. Opoziční zastupitel Ladislav Hamer považuje rozhodnutí fotbalové komise za zbytečně přísné.
4: Nedívá se mi na to úplně hezky. A na rovinu vám řeknu, nezdá se mi ani ta kauza celá úplně, protože ta korupce ve fotbale je celosvětově, ve fotbale v českém je taky samozřejmě. Tento trest, co jsme dostali, tak mi přijde strašně tvrdý. Teďkom našli obětního beránka, který je malý klub MFK Karviná. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě bude až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na východní části Pražského okruhu ve směru z Boleslavské D10 na Lanový most zbystřete u sjezdu na Hradeckou D11. Na úrovni IKEA tam stojí na šrafování mezi odbočovacím a pravým pruhem policejní hlídka po dřívější nehodě. A jen o kousek dál, ovšem bez označení, je odstavená dodávka, výrazně zasahuje do pravého pruhu. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte dvě kratší zdržení u Vamberka. Kus za kruhovým objezdem u Molu došetřují nehodu a projíždí se Kivadlově. A pak u Lipštejna se taky jezdí Kivadlově ve místě, kde se propadla vozovka. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rodinný odkaz bratří Nedvědů ožívá. Jan Nedvěd mladší se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyráží na tour s názvem Nedvědi u stánků. Na koncertech zazní nejen písně jejich otce a strýce, ale i vlastní tvorba. A Jan Nedvěd mladší je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Jan Nedvěd mladší je v Alex a host. Dá se říci, že jste si k nám dnes odskočil mezi koncerty a mezi přípravami na to tour, které jsem zmiňovala v úvodu, Nedvědí ústánků.
1: Dá se to tak říct, ale nejenom Nedvědí ústánků, ale děláme spoustu dalších koncertů, jezdíme po celé České a Slovenské republice a pravidelně těch 10-12 koncertů měsíčně. S tím, že jsme se rozhodli, že přetáta letos slaví úctyhodných 80 let, 24. září 1946, tak jsme se rozhodli i s Vojtou, což je syn Františka, uspořádat takovou oslavu ve formě těch velkých 4 koncertů Nedvědí ústánků a končíme Lucernou 25.11. Tam doufáme, že se ten táta opravdu po 10 letech dostaví. Byli bychom moc rádi.
0: Tak to by byla hned má další otázka. Zda váš tatínek Jan Nedvěd se na nějakém tom koncertu objeví. Takže vy doufáte, že do Lucerny...
1: Tak. U věku 80 let asi těžko můžete slíbit něco takhle dopředu. On sám se na sociálních sítích teď k tomu vyjádřil tak, že pokud bude živ a zdrav, tak přijde. Což je velký pozitivum, protože on opravdu od roku 2018 už je v podstatě zavřený doma a potřebuje si dobít ty baterky. Celý život se rozdával, tak teď potřebuje čerpat. Tak čerpá a myslím, že to je na dobré cestě.
0: Tak to rádi slyšíme. Teď se ale rozdáváte vy. Dá se to tak říct, že jste převzal?
1: Dá se to tak
0: žezlo?
1: Říct. Já jsem 2005 definitivně končil s hudbou. Myslel jsem, že to je definitivní 2005. 15, 17 let jsem opravoval auto, autoservis a tak dále. A pak se mi potom nějak začalo velmi stejskat a řekl jsem si, přišel ten čas kolem té 50. A tak jsem postavil kapelu, paradoxně za covidu, což bylo to nejhorší období, to všichni víme. A tak jsme hodně zkoušeli a v roce 2022 jsme vyjeli Honza Nedvěd mladší a příbuzný. Odehráli jsme skoro 400 koncertů k dnešnímu dni, nabrali spoustu zkušeností, otrkali se a musím říct, že ten svět je zcela jiný, než jak jsem si ho představoval. Protože když skončíte v roce 2-3 s hudbou v rámci pořadatelské činnosti a všeho, tak dneska je to všechno jinak.
0: Ale čím je to nejvíce jiné?
1: I v rámci té propagace a těch sociálních sítích, ne, že by to bylo špatný, je to jednodušší, ale jiný, to znamená, že jsem se nejenom potřeboval učit znovu na kytaru, ale pochopit ten dnešní svět, jak se ta reklama zkrátka šíří, jak jsou ty mezilidský vztahy mezi sebou. Táta říkal, bude ta hudba vůbec ještě v dnešní době nikoho zajímat. A tak jsme moc rádi, že těch posluchačů je skutečně moc a že ty plný sály prostě fungují. Ale není to jenom o tom, jak se spousta lidí myslí, že přijedete, zahrajete na kytaru a tím to končí. Je tam spoustu administrativy, spoustu jednání, spoustu schůzek. Jak říká můj bratranec Vojta, chtěl bych si koupit ostrov, kde bych prostě jednoho dne přijel a aspoň na 5 dní byl v klidu sám.
0: Takže říkáte, že od toho roku 2003, kdy jste skončil poprvé s muzicírováním, tak se toho hodně změnilo, ale změnili se vaši fanoušci? Nebo ty jsou stále stejný?
1: Ne, to jsem právě překvapený, že tam to zůstalo opravdu stejný, že mají rádi ty písničky, které obsahují, nebo mají nějaký obsah, mají nějaký příběh v sobě. Protože v těch textech dneska není v podstatě nic. Dneska je to tak jako o té melodii, který se hodně v podstatě v té pop music a i v tom roku hodně podobají. A my tvoříme příběhy, my tvoříme takový seriál v podstatě, nějaký poselství, který v tom textu je. Je tam nějaká hloubka a všechno. Tak jsem si říkal, je to dneska ještě vůbec potřeba. Dneska lidi, spoustu lidí nečte, že dřív se četlo. Dřív se si šla lehnout a přečetla si nějakou hezkou knížku od Seiferta, třeba my, naše generace od Sarojana. Tak nevím, co se dneska moc děje, tak to zkoumáme, je to spíš pro mě nějaký zajímavý nový prostředí a o to víc mě to baví a o to víc je to pro mě výzva.
0: Říká Jan Nedvěd mladší, který je naším dnešním hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
3: Na dlaní jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: to.
1: Naším hostem je dnes Jan Nedvěd mladší, který nese odkaz bratří Nedvědů a se svým bratrancem Vojtou Nedvědem vyrazí na tour. Uděláte několik koncertů, myslím, že vy jste říkal 4 koncerty, kde samozřejmě zazní ty legendární písně. Čí to byl nápad? Vy jste už trochu naznačil, že to bylo, nebo že ty koncerty jsou u příležitosti
2: těch oslav tý
1: tátu. Příležitosti 80. narozenin vašeho tatínka Jana Nedvěda.
2: Ano, celý to bylo v podstatě tak, že já jsem minulý rok začal jeho na zájem a podepsali jsme smlouvu s velkou firmou. Paradoxně ta firma potom, co jsem to podepsal, tak měsíc ukončila koncertní činnost, takže na dlažbě jsme nezůstali jenom my, ale Mirajové a Luci a všichni a hledali jsme další možnosti. No a přišla manažerka, která řekla, a mám nápad, jak to celý zkrášlit a oživit, spojte se dohromady a proražte sami. A tak tenhle ten nápad přišel. Vojta, mimochodem paradoxně, syn Františka hrál po celou dobu, až do dneška vlastně. On neměl tu pauzu jako já, těch 15 let. Čili já jsem se od ní spoustu věcí naučil, on mi spoustu věcí vysvětlil v rámci Facebooku a těch záležitostí, sociálních sítí. No, takže nápad byl v podstatě ve velké firmě, tak to vzniklo.
1: A myslíte si, že zůstane pouze u těch 4 koncertů? Nějak se mi tomu nechce věřit.
2: Už dostali nabídky na příští rok, máme nějaký, já o tom nesmím mluvit úplně konkrétně, ale můžu prozradit jednu důležitou věc, že z ničeho nic vám zazvoní takhle telefon a tam se ozve, dobrý den, tady Vojta Dyk, vedle sebe mám pana Jakuba Prachaře, my bychom byli moc rádi, kdybyste s náma udělal nějaký koncert. Takže jsme dali první schůzky, už byly 4-5 a skutečně jsme se rozhodli, že ku příležitosti 30 let od Strahova, to víme, to byl velký koncert, tady s 75 000 lidí, tak uděláme U2 arénu s Jakubem Prachařem a s Dykem a spoustu zajímavých hostů z pop music, který budou celý večer zpívat tátový písničky. Jak na Kameni kámen, si představte třeba Matěje Ruperta, který už to odsouhlasil, Matěj Rupert si dá třeba růži z papíru. Hmm. Budeme to teprve rozdávat, teprve se to produkuje, teprve se to jakoby tvoří, nicméně arena už je vyprodaná. Takže asi se bude přidávat ještě jedna, my jsme za to šťastní a je to až 16. příští rok, 16. května.
1: Něco mi říká, že se do autoservisu už nevrátíte.
2: No ale chybí mi to, protože mě ta realita, to, že člověk zůstává takzvaně na zemi a není někde ve hvězdách, je důležitá v tom, že kdyby se cokoliv stalo, tak se mám kam vrátit. Čili já to zázemí mám, ty auta neustále opravu, mám 3, 4, 5 aut na zahradě svých, kterých si tak jako šimrám a v rámci těch cest, který jezdíme, teď jsme zrovna měli velký úraz někde u Košic, takže ta moje dovednost se velmi hodí a hodila. A bude určitě se ještě bude hodit. Nechci to přivolávat, pardon.
1: Dobře, ale teď díky vám a vašemu bratranci Vojtovi Nedvědovi budou dál znít tedy ty laskavé, krásné písně, ať už měla jste Na Kameni kámen, Skládanka, tak. Podvod, Stánky, Růže z papíru, tak dále, mohla bych pokračovat a pokračovat. Ono to musí být i docela těžké vybrat ty písně, které zazní na koncertě, protože jich je opravdu hodně.
2: Opravdu hodně. Mimochodem mezi lidma, mezi veřejností je to zhruba 240 tátových písniček a dalších 5 000 písniček mám já doma v garáži ještě na těch páskách a kotoučích, který táta tenkrát nahrával a který jsou ještě neobjevený. Takže takových podvodů, Růží z papíru a Na kameni kámen, jak říká táta, je tam X, jenom je potřeba, aby se to někdo poslechnul. A já chci říct důležitou věc, že samozřejmě posluchači by nám nikdy neodpustili, kdyby na našich koncertech tyhle ty písničky, jako jsou Stánky a Valčičky a Podvody a takhle Kohouti, tak neodpustili, kdyby jsme to nezahráli, ale my každý z vás, Vojtou, píšeme další, chceme navázat na tu činnost. Já sám jsem teď po 20 letech vydal a byla to velká 5letá práce desku, který se jmenuje Chlapský slovo. A možná, že bychom si třeba i tady u vás to Chlapský slovo, což je titulní písnička z toho alba, tak mohli zahrát.
1: Tak pojďme na to. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Nedvěd mladší, syn legendárního folkového zpěváka, kytaristy Jana Nedvěda, který letos oslaví osmdesátiny. A Jan Nedvěd mladší je tedy pokračovatelem rodinné tradice, i když s přestávkami, ale teď to vypadá, že do toho pořádně šlápnete, ale vy, jak už jste v minulém vstupu zmínil, nespíváte jenom písně vašich slavných příbuzných, ať už tatínka či strýce Františka, ale skládáte také hudbu, píšete texty, ostatně teď jsme slyšeli píseň Chlapský slovo.
1: Ano.
0: To je vaše.
1: Tak, to je moje. A kde je čest a chlapský slovo, co zastává se žen, se zpívá v refrénu. Těch témat pro tu dnešní dobu je velmi mnoho a možná, že daleko víc, než kdysi před lety, protože pro mě ten nemorální svět je velmi jako těžký. Úcta ke starším nefunguje a tak dále. Tak je potřeba, my písničkáři to máme v podstatě v popisu práce, by se dalo říct, přemlouvat ty lidi zase zpátky k té slušnosti a mám pocit, že se to daří, ale ta společnost si asi musí nejdřív ještě hodně, ale už si myslím šahla hodně šlápnout na dno, aby pochopila, co je pro ten jejich život vlastně jako to nejdůležitější. Já sám jsem v posledních dvou letech zažil neskutečně zajímavý příběh, kdy my sice s mojí ženou, když jsme spolu 29 let, tak ty potomky se nám prostě splodit nepodařilo, ale našel jsem zajímavou alternativu v podobě vlka, který jsme si pořídili. A ten mě naučil tolik věcí, že si to člověk ani, já jsem nikdy nemohl mít zvíře, jsem měl alergii covidem, ta alergie zmizela a já jsem si toho vlka pořídil a pochopil jsem vlastně definitivně, že ten vlk, který je velmi podobný člověku v myšlení a v chytrosti a ve všem, tak potřebuje k životu najíst, trochu lásky, občas si pohrát, jít na procházku, to je všechno, o čem ten jeho život vlastně, aby byl šťastný. No a možná je to něco i pro nás z toho, protože si neustále všichni stěžujeme, jak se máme vlastně špatně a všechno, žijeme v tom svém uzavřeném bublině a v tom svém komfortu a vlastně 90% věcí k tomu životu vlastně ani nepotřebujeme.
0: Tak.
1: Ale dá se o tom polemizovat z určitých stran a úhlů a tak dále, ale ta podstata je někde u těch zvířat.
0: Co vás to napadlo, pořídit si právě vlka?
1: Já jsem osobnost, kterou si popovídám. Nechtěl jsem psa, který si dám do kabelky, nebo psa, který prostě na mě bude koukat, sedni, lehni. Vlka nikdy nepřemluvíte k tomu, aby k vám přišel, protože vy chcete. Ne, vy se na ně musíte napojit a buď to funguje, vzájemný respekt a autorita samozřejmě v obou stranách, anebo to nefunguje, takže my jsme taky byli hozený před situaci, kdy jsme si řekli, tak buď to prostě klapne, nebo ne. Byl z 12 štěňát, nebo no prostě mladých, a tam došlo k neuvěřitelný kontaktu, kdy ten jeden se utrhl z těch 12 a běžel k nám. No, bylo jasno, žlutý, krásný oči, 8-týdenní potvora, kterou jsme přivezli domů, a už těch 10 týdnech už se postaví, jako řekne, takhle to nebude, já s tím jako nesouhlasím, co vydělat. A to se mi strašně líbí.
0: A dnes je
1: a není to o násilí, to vůbec nesmí o násilí. Tím toho vlka, kdybyste se řezal, tak vám prokousne hrdlo a tím to končí. To je o tom vzájemném respektu a pochopení. No.
0: A je to skutečný vlk? Je to opravdu jí vlk?
1: Je to saralský plemeno, je to saralský vlk, je to kanadský plemeno. Podle mě křížený s nějakým kojotem a s liškou určitě, protože ty jeho pohyby, které jsou neuvěřitelně rychlý a takový jako vohebný, že máte pocit, že tady je najednou je tamhle, tak nikdo pořádně neví, z čeho to je. No. To neví nikdo. Každý pes je stejně z vlka. To tak je. Jenom ty lidi to přešlechtili příliš. No.
0: A dnes je mu kolik, pardon?
1: 3 roky jsou. A jsou to holčička, má v rodokmenu Violet, se jmenuje, takže ji říkáme Fialka.
0: Je Fialka ve vašich písních, ve vašich textech? Objevuje se tam?
1: Je na poslední, na Chlapském slovu na desce je její věnovaná jedna celá písnička, kde jsem pochopil ten její smysl života a vyjádřil jsem se tam k tomu v tom textu. Jmenuje se to Můj vlk Fialka, něco takového, už si nepamatuju přesně.
0: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jan Nedvěd mladší je naším dnešním hostem a společně se svým bratrancem Vojtou vyrazí na tour, které se jmenuje Nedvědi u stánku, a mimo jejich vlastní tvorby tam zazní také slavné legendární písně Jana a Františka Nedvědových. Uvědomujete si tu zodpovědnost?
1: To je právě ta největší, to jste trefila opravdu hřebíček na hlavičku v obráceně. V roce 1993, když jsme začali hrát jako příbuzný, tak byla velmi těžká úloha, když jaký si slavní otcové, ať už hereckých rodin nebo hudebních, prosazovali svoje děti, nebo ty děti se snažili osamostatnit. Tam bylo takové množství breků z naší strany, jsme si říkali, já na to nemám nervy. Furt srovnávali a oni mají vyšlapanou cestu a tak dále. Dneska ta doba je zcela jiná, protože dneska už musíte předvést, co umíte, jinak nemáte šanci. Viz Polívka, viz spoustu hereckých rodin, který jsou opravdu geniální, možná daleko lepší ještě než ty starší generace. Čili dneska je potřeba to předvést a pak se uvidí, že jo, jako není to jednoduchý. Hejtu přibývá spousta, to je jasný. Táta říká, čím více takových těch negativních zpráv a mluví se o vás, tím je to vlastně ta doba v pořádku. Když se o vás nemluví, ať už tak nebo tak, něco děláte špatně. Takže já jsem se s tím nejdřív velmi blbě rovnal, snažil jsem se jakoby bránit, ale to ještě přilejváte jako do ohně benzín nebo naftu, nebo prostě to hoří daleko víc, takže lepší je to nevnímat. Ale pro mě znamená i to nečíst, protože mě to prostě ubližuje. A ta zodpovědnost v rámci toho, co táta vytvořil, je obrovská, protože táta se stejně nasadí nějakou laťku a teď vy se snažíte tu laťku prostě držet co nejvíc, to jde zuby nechty, a ono to není tak jednoduchý. Takže ta práce možná je dvakrát horší, než kdyby jsme začínali s jménem Honza Novák nebo prostě někdo neznámej, no.
0: Velká očekávání.
1: Tak.
0: Velká očekávání, ale ty písně tam jsou. Vyprávěl vám někdy, ať už tatínek či strýc, jak vznikaly ty nejkrásnější písně? Máte nějakou legendu k některé z nich?
1: Mám dvě legendy, můžu říct, obě dvě. Jedny jsou stánky, kde táta stánky se ptá, jak ho vymyslel. Táta prostě ho jednoho dne napadlo, jen zahlídli svět, bavil se o mládeži, jen zahlídli svět, mají na duši vrásky, jakože se narodili a už jsou sedřený. A v ten moment, když ho tohle napadlo, nebo možná si to někde přečet, ani sám neví, tak za 3 minuty byly hotové stánky jako celek. Čili vy vlastně vytáhnete určitou z toho jádra něco zajímavého pro vás, co vás zahřeje uvnitř, a ta písnička je hotová hned. A čím více vlastně snažíte vytvořit nějaký hit, tím ten hit je k ničemu. Takže to přichází samo od někať a nikdo neví v podstatě odkať. Takže takhle se tvoří písničky. Druhý příběh je písnička,

0: Víte si představit, že on má v podstatě strašnou pravdu? To je taká ta dvojí nemilosrdná pravda, kde on by tu inspiraci, dejme tomu, nějakým způsobem nečerpal, ať už z různých zdrojů, tak by možná tyhle ty hity takhle nevznikly. Ale pro ty manželky těch umělců je ten život šílený, menšíci, kopec, když to všichni víme, jak to bylo. Máma má svatozář, dneska už si povídají o všem a jsou naprostý přátelé a všechno je v pořádku. Ale tenkrát tahle ta situace a podobných jich bylo spoustu, prostě pro tu manželku je strašná pecka. Ale nemůže na to nic říct.
1: Něco mi brání zeptat se, jestli i vy, protože i vy skládáte, ano. Hledáte inspiraci.
0: Ano. Já jsem si opravdu dlouho užíval, do 30 jsem to zapsal jsem si spoustu věcí a dneska píšu především o mezilidských vztazích, o přírodě a o těchto těch věcech.
1: A o fialce.
0: A o fialce a o lásce k mý ženě, s kterou jsme opravdu 29 let, bez nějakých přestávek, prostě spolu. Ještě navíc... home office, manželka je účetní, čili od roku 2017 jsme doma spolu 24 hodin denně a to není jednoduchý, víme to všichni, jak to je. Dokonce i táta, který je 4x rozvedený, se mě zeptal, jak to vůbec spolu můžete takhle vydržet, to nejde do hlavy. Já říkám, ráno vstaneš, obejmete se, večer si jdete lehnout, zase se obejmete, vyndáte si zuby a jdete spát.
1: Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Si povídám s Janem Nedvědem mladším, který nese dál rodinný odkaz bratří Nedvědů. Bral vás tatínek na koncerty? Co si vybavujete z dětství?
1: Já z dětství, já jsem čerpal tu informaci, o které jsme se bavili předtím. Já jsem opravdu takzvaně honil holky, užíval jsem si prostě v rámci svého mladistvího života trošku jinak a tu kytaru a tu hudbu jsem v podstatě nevnímal. Notabene byla vlastně nejhorší moje zkušenost, kdy mi táta řekl, tak v 7 letech musíš jít na hudební školu umění, s kterou jsem absolvoval 3-4 let a to mě tak ten život muzikantský otrávilo, že jsem si řekl, a já už pracovat nebudu, ale získal jsem první nějaký zkušenosti s pianem, který se mi dneska k tomu skládání velmi hodí, takže táta měl pravdu, ale to ten puberťák takhle vůbec nevníme. A první tóny a první věci začaly až v 16, v 17 letech, kdy jsem se naučil první grify na kytaru a ve 18 jsme v podstatě už začali hrát jako příbuzný.
0: Měl tatínek radost?
1: Měl,
0: o tom asi úvodním zklamání, kdy to tam nebylo, teprve ještě.
1: Měl, ale zároveň se bál, že věděl, co všechno to obnáší. Ty brontosauři a spirituálové, který vznikly v roce 1973-4, tak jezdili 30 koncertů měsíčně, kdy 38, že měli dvojáky. Si představte zase pro tu rodinu, to je táta odjede, za 2 měsíce se vrátí, jsou šňůry, dávám přes zadek za známky a zase odfrčí. Takže tohle je velmi těžké a tak si říkal, ale on mi říkal, nemá význam ti cokoliv vysvětlovat, protože to stejně nepochopíš, pokud to nezažiješ. Tak buď to dělat auta, že já jsem se vyučil automechanikem, anebo to zkus kombinovat. A já jsem to zkombinoval a udělal jsem strašně dobře, protože jsem nohama na zemi, postarám se o rodinu, o živobytí i v rámci aut, kdyby nahoru to nešlo. A tu hudbu dneska neberu jako, dejme tomu nějakého koníčka, dneska to mám jako hlavní činnost, ale můžu se kdykoliv k těm autům vrátit.
0: Máte zadní vrátka.
1: Umím vyměnit žárovku, opravit klimatizaci, nahodit fasádu na barák a tak dále. Čili já jsem multifunkční a to u umělců nebývá pravidle.
0: Multifunkční, takže možná k někomu přijede a nebude tlačí a nebude zpívat a nebude mít v ruce kytaru.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak, ale vy jste po tatínkovi tedy zřejmě zdědil také ty skladatelské vlohy a sám jste mi tady říkal, nevadí, že to prozradím, že jste složil 50 písní ano. Na tu poslední desku ano. A musel jste vybrat 17.
1: Tak, s kamarádama, s manželkou a se všema lidma, kdy vy sám, když něco složíte, tak můžete si o tom 1000krát myslet, že něco špatného nebo dobrýho a nikdy to nedokážete posoudit objektivně. Takže potřebujete za pomocí těch kamarádů, manželek, přátel, sousedů vlastně zjistit, co je líbivý a co ne, abyste dokázal oslovit to publikum, protože vy to nedokážete posoudit a s tímhle měl problém táta vlastně celý život. Takže když člověk skládá tu hudbu, některý text, jak jsem říkal, se podaří za 5 minut, já paradoxně skládám mezi 11 a 1, jiný čas mi prostě nevyhovuje, mám to tak nastavený ze zhora.
0: V noci nebo ve dne?
1: V noci. 11. Jakmile hraju, tak nemůžu, ale když jsem doma, tak v 11 vezmu kytaru a okamžitě napadají texty a hudební hříčky a přijde druhá v noci a je to jako kdyby vypnul vypínač. Zvláštně, jak vím.
0: Čili něco se tam otevře tak, mezi 11 a 1? Tak.
1: Nějaký trauma, asi nějaký rány, si člověk líže nebo na něco vzpomíná. Nevím, něco se odehrálo a v této dobu to prostě funguje.
0: Je vaše manželka první posluchačkou?
1: Je určitě, to je jako první, když se ji snažíte nějakým způsobem vnutit, jestli je to dobrý nebo ne. A ona vám naprosto objektivně, protože to je účetní, tak je reálně, je nohama zase na zemi, řekne, tohle opravdu není dobrý. A já řeknu, ale teď to je tak hezky poetický, podívej se ty slovní obraty, no ale není to dobrý. Má pravdu, ty ženy je potřeba poslouchat. Kdyby ženy vládly světu, ten svět je daleko jednodušší.
0: O, to se asi mnoha ženám teď hezky poslouchá. Jan Nedvěd mladší je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. úsměvem jde všechno líp a s Humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s Janem Nedvědem mladším, který dál pokračuje v odkazu, nebo nese dál odkaz tatínka svého Jana Nedvěda, legendárního folkového zpěváka a kytaristu a také strejdy vlastně Františka Nedvěda a chystáte, Jané, společné koncerty se svým bratrancem Vojtou, které oslaví vlastně vašeho tatínka jeho 80, který se dožívá letos v září a to vše, ty koncerty by měly být završené Lucernou.
1: Tak, 25.11. v Lucerna velký sál, kde nejenom budu já s velkou kapelou, ale bude tam i můj bratranec Vojta s kapelou, budou tam Kameloti, což je velmi legendární kapela. Paradoxně jsme zkusili ještě propojit ty žánry s tou mladou generací, tak jsem oslovil Moniku Bagárovou, určitě všichni znáte, tak si představte, jak Monika Bagárová bude zpívat třeba Hejna včel nebo Sedmikrásku. Já jsem jí vysvětloval, že ta naše hudba je o té obyčejnosti, že to není potřeba se příliš zmalovat, příliš oblíknout. Já jsem řekl, ideální by bylo, kdyby si vzala nějaký hezký tepláky, přišla do té Lucerny a zcela obyčejně v nějakém kovbojském klobouku obyčejně čistě zaspívala k lidem a ne k sobě, protože ty popaři mají tendenci to zpívat někam jinam, ale ta naše hudba je o tom, že se díváte do očí a zpíváte to prostě těm jednotlivým lidem. Takže Jiří Tichota, zakládající člen Spiritual Quintetu, Zdenka Tichotová, Brontosauři, Spiritual Quintet, ty všichni tam budou a na ten večer se oživí Spiritual Quintet, jak Brontosauři a já jsem na to moc rád, proto si myslím, že ten táta to nevydrží a prostě tam, i když mu třeba nebude úplně nejlíp, tak tam stejně přijde, že ne, že by to bylo definitivní rozloučení s tím hudebním světem z jeho strany, ale minimálně velká nostalgie.
0: 25.11. se chystá tedy Lucerna, kam budeme doufat, dorazí váš tatínek, legendární Jan Nedvěd. Když jste zmiňoval, mluvili jsme o vašich nových věcech, nových písničkách, které skládáte. První posluchačkou je vaše manželka. Jdete i třeba za svým tatínkem?
1: To je to nejhorší, co mě vlastně může potkat vždycky, protože samozřejmě táta hůř slyší, takže my si hodně píšeme po mailu. Tam se toho vejde vždycky hodně takzvaně do toho písma. Takže když mi napsal, hele, než to vydáš, radši mi to pošli. Já říkám, a teď čekáte, protože ten táta si to nechává jako v klidu v té hlavě. Poslechne si to, já nevím, 50krát, takže to trvalo fakt měsíc, než mi vůbec odpověděl. Já říkám, no tak teď to stojí za pred. Já to nevydám kvůli tomu. No a naštěstí napsal písnička Krásný tón. Písnička o tátovi, která tu dneska zazněla. Písnička o strejdovi, tak 4 písničky pochválil a zbytek řekl, to je taková ta klasika, 3 jsou dobrý a zbytek je tam takový průměrný. Říká, když máš jednu dobrou písničku na desce, bohatě to stačí. A to je písnička, jak jsme si pouštili Chlapský slovo, nebo písnička Krásný tón, což je taková modlitba k Bohu, kterou zpívá moje žena.
0: Mm-hmm. I vaše žena tedy zpívá. Účetní byla až později, nejprve zpívala, je to tak?
1: Tak, od 18 let prošla nějakýma kapelama, pak si náhodou všiml můj táta a přitom zakládány těch příbuzných, což byla kapela mýho bratrance Vojty, syna Františka, mě a týhletý zpěvačky Hanky Šebestový, která už se dneska jmenuje Hanka Nedvědová, 29 let, jak říkám. Zuby se samozřejmě zatím nevyndáváme, jsme mladý, ale funguje nám to fakt dobře. Když dojde k nějaký symbioze mezi dvouma lidma, který se takhle rozumí, to velký zázrak, já to za zázrak považuji.
0: A u zrodu stává tatínek, já nevím.
1: A u zrodu stál náš tatínek, ten za to vlastně takhle může. No. A dneska se mě ptá, jak to spolu vlastně můžete takhle dlouho vidět.
0: Moc děkuju, že jste tu byl s námi. Ať se vám daří koncerty a ať do Lucerny dorazí i váš tatínek Jan Nedvěd. Jan Nedvěd mladší byl naším hostem.
1: Děkuju moc krát, mějte se všichni krásně, ať se daří.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: SPD se chce zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Motoristé to odmítají. Čeští odborníci testují vodíkový pohon pro letadla. A zítra se znovu oteplí, bude až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to uvedl poslanec SPD Josef Nerušil. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy se proti tomu ohradil. Dodal, že vláda nebude zasahovat do zprávy ani programu Českého rozhlasu a České televize.
2: Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové, pan poslanec. Nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval.
0: Vláda včera schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 miliardu a 400 milionů korun. Letadla na vodík jsou blíž realitě. V Ústavu jaderného výzkumu začíná testování systému vodíkového pohonu letadel o výkonu 1 MW. Cílem evropského projektu Newborn, který koordinují čeští odborníci, je vyvinout prototyp vodíkového motoru pro letadla.
3: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku a dusíku.
4: Ukazuje mi ve Velíně testovací laboratoře Pavel Trnka z výzkumné společnosti Honeywell Aerospace. Vodíkový článek jako základ leteckého pohonu se tady v Řeži bude testovat celé léto, jak doplňuje vedoucí mezinárodního konzorcia Ondřej Kotaba.
5: Se jedná o koordinaci toho komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme ověřili, že většina věcí se chová tak, jak má.
4: Pokud všechno půjde hladce, mohlo by evropské vodíkové letadlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Stavbu základní školy pro víc než 800 žáků zahájili dělníci v pražské Uhříněvsi. Zhruba za 2 roky má vzniknout i jídelna, tělocvična a venkovní zelené plochy. Projekt za 865 milionů korun zaplatí převážně pražský magistrát. Necelou polovinu bude tvořit dotace ze Státního fondu životního prostředí, říká starosta Prahy 22 Tomáš Kaněra z Hnutí ANO.
6: V naší městské části dbáme i na udržitelnost a celá škola má takové technologie, aby v průběhu roku vyrobila víc elektrické energie, než kolik jí spotřebuje. Po energetické stránce bude tedy soběstačná. Sport.
0: V Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku se o víkendu bude slavit. Tamní fotbalový klub si totiž připomene sté výročí od založení.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, přehánky čekáme ráno jen ojedinělé a postupně místy. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je neprůjezdný Lochkovský tunel. Před tunel na 14. kilometru vyjelo nadměrně velké vozidlo a čidla zastavila provoz. Na východní části Pražského okruhu opatrně ve směru od Mladé Boleslavy na Brno. Před sjezdem k nákupnímu centru Černý most na 60. kilometru budou odtahovat havarované osobní auto. Technika je částečně v pravém pruhu a v místě se vybočuje doleva. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď je tu country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Rychlejší koně s podtitulem Kovboj a básník, tak jak je v roce 1975 vyhnal Tom T. Hall do stáda čerstvých singlů a o rok později do názvu svého pořadí 13. alba Faster Horses. Před rovným čtvrtstoletím pak díky textu Mirka Skunka Jaroše pádili v názvu prvního alba Hradecké dělové koule.

Franta Špaček s dělovou kouli a klasická balada dávno zapomenutého oklahomského countrymana Verna Stouwella Long Black Limousine, kterou v roce 1968 proslavila Jody Millerová a po ní zpívali desítky elitních zpěváků ve věrném překladu Mirka Skunka Jaroše. Pod stejným názvem Dlouhá černá limuzína je ve vlastní verzi zpíval o 15 let dříve Michal Tučný s Pavlínou Jíšovou a Budějickým víkendem.

0: Elitní tlumočník trackerských písniček Dave Dudley a jeho kovbojské boty. Tak, jak se v roce 1963 vklínili do elitní hitparádové trojky. O 34 let později došli až do Hradce Králové za Petrem Rybou a Dělovou koulí.
1: Chlapa nedělá ksicht ani kalhoty, já nedám dopustit na boty.

Franta Špaček kytara, Petr Ryba steel kytara, Pavel Šonka bas kytara, Petrové Kučera kytary, Koutný klávesy a Vranka bicí a v jejich čele solový Karel Charlie Drtina, tedy hradecká dělová koule a nestárnoucí kalifornský blues Jimmy Horacese. Za chvíli jej u mikrofonu vysídá Franta Špaček s dálkovým řidičem Mirka Skunka Jaroše.

Country klasiku The Wreck of the Old 97 Henry Wittera, považovanou všeobecně za první milionovou desku, která vyšla v roce 1924, tedy 21 let po tragédii vlaku Fast Mail nedaleko virginského Denvilleu, vám nabídla dělová koule z kolekce Rychlejší koně z roku 1997. O dva roky později ji společně s Greenhorny nabídl i Pavel Bobek.

0: Karel Charlie Drtina, Petr Ryba a Pavel Šonka s dělovou koulí 1997 a zatčení z odkazu folkové legendy Woody Guthrieho. Ve srovnání s ním je Evangelina, kterou přivedl poprvé na desky její autor Hoyt Exton, stále nesmírně mladá a půvabná. I díky Petru Rybovi.
1: Já s ním takhle z rána, že mi podáš vodu.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. There's a little bit

0: Vrinal se na country klasika z dílny člena nešvilské dvorné slávy Ernesta Taba z roku 1946, přímo geniálně převedená do češtiny s Kunkem Jerošem a velice důvěryhodně podpořená hlasem Karla Charlieho Drtiny, v Texasu je ode všeho kousek.
1: V Texasu je ode všeho kousek a možná ještě o něco víc.

slavných 6 dní na silnici Davea Dudleyho, proměněné s Kunkem Jerošem do encyklopedického hesla Stvoření USA na závěr dnešního setkání s nahrávkami, které bohužel už neexistující hradecká dělová koule uložila před 35 lety do svého prvního alba Rychlejší koně. Díky všem za dnešní společnost, hezký zbytek večera a báječně hebkou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Cenový strop pohonných hmot zítra znovu klesne. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Čekáme oteplení, zítra může být až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Maximální cena benzínu zítra klesne na 1,40 korun a 26 haléřů za litr. To je o 25 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 38 korun a 35 haléřů. Cena tak oproti dnešku klesne o 57 haléřů. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Silničáři vybrali firmy, které zmodernizují úsek silnice mezi Pohořelicemi a Lechovicemi u Znojma. Vítězní uchazeči uspěli s nabídkou, že cestu opraví a rozšíří za zhruba 2 miliardy korun. Práce mají začít letos na podzim. Termín závisí na tom, jestli se proti výsledku tendru odvolají neúspěšné firmy k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
2: Cílem silničářů je rozšířit silnici číslo 53 ze dvou na tři střídavé pruhy. Týká se to trasy dlouhé víc než 20 kilometrů. Znímají některé nepřehledné a nebezpečné úseky a taky některé křižovatky, které dělníci nahradí třeba soustavami nájezdů a sjezdů do obcí. Pokud práce začnou letos na podzim, skončí po několika etapách v roce 2029. Tomáš Krymr, Český rozhlas.
1: Monitorování kvality vody v koupacích plochách na Vysočině zahájili krajští hygienici. Vybrali 18 lokalit, kam se budou vracet nejméně každý druhý týden. První výsledky rozborů zveřejní krajská hygienická stanice ve čtvrtek. Kvalitu vody podle její mluvčí Jany Bémové nejvíce ovlivňuje počasí. Sport. Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
3: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize si pískala dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co od toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené tři body.
1: Čtvrteční duel s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času. Počasí. Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle, postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat a nejvyšší teploty budou 20 až 25 stupňů. Na Jižní Moravě může být až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Zdržíte se na D11. V několika úsecích ve směru na Hradec Králové je uzavřený pravý jízdní pruh za kilometry 48, 24 a 7. A na silnici 11 Hradec Králové Žamberk čekejte kratší zdržení u Lipštejna, se jezdí Kyvadlově v místě, kde se propadla vozovka. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klapky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci, fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, Tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli, protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám odjakživa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla sená rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak po všechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepředetl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v Addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že ji mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml, rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly, usoudil jsem tudíž, že ani ve mně
už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vědět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo a zastavit, že se nemohlo, ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí, od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důkladnější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým, kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, mrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si, ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných, běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm jeden půlkilový biftek, k tomu jeden půl litr piva pravidelně po 6 hodinách, jedna 15-kilometrová procházka každé ráno, jedna postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózně rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem, a co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano, ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete, jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Potom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl do lenožky u krbu. Považte, já na to nepomyslel, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla, ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád, tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka, vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se? Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on také byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milberry, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne, jak si nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily. To je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si z tak vážné věci žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu, žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je ten týž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milberry? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl. Měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Pro boha, zvolal. Máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Mili přijde každou chvíli. Každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu. Ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

Tak. A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom 3 pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu, a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundavali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu sucharů pro psy. Stála zády obrácena, otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bufé na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská. A byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice, a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě,

Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberyové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík. Jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fousiska a pak hned zasmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než 3 průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov 3 či 4 olžiny.

kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovaly přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají totéž, jak báječně dnes slečnu vypadáte, jezdíte často do Vídně, měla byste jet, je tam přenádherně, anebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu. Pak se asi 2 týdny zdržoval pořád v dílně, byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl. Přijdu později. Musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal. Řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže, moc příjemného a je báječný tanečník. Všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika. Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením oznámil slavnostním hlasem slovutný pan Geibel a jeho přítel. Slovutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku do prostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skřípot pod hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností, v podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík, za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka, drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje.
netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fricově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl: mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovou rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem se dali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den? Ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovali další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha: tenhle večer patří dům mládeži, my si dáme sklenku bílého tamhle ve stavení naproti, co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychlej a rychlej. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychlej a zběsilej, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější, hudba už nestačila, hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik: najděte Geibla, přiveďte Geibla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být.
Prohledali všechny místnosti v domě, ale Gable nebyl k nalezení. Nakonec si kdosi všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Gable zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale Venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Gable už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

0: something to make you change your mind.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: No a na závěr úterního dne, jako vždy, pár vteřin po 23. hodině otevírá Noční linka. Tentokrát je úterně středeční a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit. Před námi jsou jako vždycky celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také povídání na téma velmi aktuální. Léto je za dveřmi. Máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? Jste rádi doma na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stán? A kde jste byli nejradši v létě, třeba jako děti? Jezdili jste hlavně na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnoho z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto. Dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a užívat si letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Tak tolik a mnohem více na toto velmi odpočinkové prázdninové téma můžeme si představovat, vymýšlet, povídat si, co bychom rádi a co třeba nestihneme, ale i tak jen tak třeba ta představa už potěší a pospraví náladu, třeba když se počasí zrovna nedaří. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a já myslím, že směle můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod nám zaspívala zpěvačka Kristýna svoji písničku Hore hronie. No a hned přivítáme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Děkuju. Já přeju v tobě a všem posluchačům samozřejmě nádherný večer. A protože už to leto se je v rozpoku, jak se říká,
0: ano,
1: tak já musím říct teda, že léto mám ráda jako období, ale nakonec jsem letní zrozenec, ale fakt je, že teda jako takový ty extrémy počasí, větrno, zima, v noci chladno, no prostě mi to připadá úplně nenormální.
0: Jo.
1: Ale velice ráda vzpomínám právě na prázdniny mého dětství. Protože já z toho čerpám vlastně celý ten svůj život a já jsem trávila hodně času u babičky na vesnici, kde bylo teda spoustu zvířátek, i koně jsme měli, jo.
0: No krása.
1: Kravičky se pásávala. Jo, teď jsme tam stavěli takový různý ty stavbičky, plotny a prostě pece a prostě blblo se. No, to byly prázdniny úžasně. Já jsem chodila neustále mezi těma dvěma vesnicema 4 kilometry zálenýma. Vždycky jsem mamince něco pomohla a nakoupila a tak a už jsem byla zase u babičky a tam jsem prostě, tam jsme plavili i ty koně, my jsme prostě byli neustále někde v přírodě, hráli jsme si, oni bydleli přímo u kapličky, jo, takže to bylo takový okolí kouzelný, taková malebná vesnička prostě to je. A takže já prostě to mám spojený pořád v těch vzpomínkách, se vracím k tomuhle nádhernému dětství a snažím se i z toho čerpat jako třeba pro svý vnučky. Já když teda třeba je pozvu na zahrádku, jako což to o prázdninách určitě bude možnost, tak bych chtěla, aby jsme tam i třeba přestanovali.
0: Ano.
1: Přespali tam třeba. My jsme spávali na matracích ještě s mojí nejstarší vnučkou a dcerou, ale aby jsme tam prostě byli co nejblíž té přírodě.
0: Jo.
1: A pak miluju plavání. A to teda jako zatím se teď moc nedařilo.
0: Jo.
1: Takže si to doufám vynahradit.
0: Na to přijde teprve čas teďka. Takže ty jsi vlastně teď v takovém tom přípravném období, že se fakt těšíš, že přijde zahrádka, prázdniny, zkrátka to léto tak, jak má být. Doufejme, že bude, jak má být léto.
1: No, já si myslím, že ty extravy budou pokračovat, ale teď máme mít výhledově, máme mít konec týdne a příští týden ještě docela příjemné letní počasí, stabilnější.
0: Ano.
1: Takže to bude kouzelný, jo.
0: Dobře.
1: Už na plovárnu se dá zajít. Takže já přeju všem nádherné léto, samozřejmě. Jsem ráda, že jsem se mohla s tebou slyšet a pozdravit a přeju to úplně všem posluchačům bez rozdílu.
0: Tak Dano.
1: A si prostě užívají pohodu po své.
0: Já přeju také krásné léto a především ti chci popřát, protože vím, že máš dneska narozeniny, tak ti chci popřát všechno nejlepší a hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: Ku tvému svátečnímu večeru. Moc si to užij potom o víkendu, až budete mít nějakou krásnou oslavu doma
1: to
0: a bude na ní
1: mnoho,
0: bude na ní spousta času. No a jinak přeju, ať se léto vydaří podle představ samozřejmě a podle přání.
1: Ano. Děkuji pěkně a děkuji za prostor, který jsem měla a jsem moc ráda, že jsme se slyšeli a zdravím do všech koutů světa, jak já říkám, ať je mír.
0: Dobře.
1: A mír a pokora.
0: Ráda vyřizuju a posílám písničku k narozeninám. Hezký
1: děkuji.
0: Večer, naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: noviny nevyjdou ve zvláštním vydání. Nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Tak to byl Vladimír Mišík a písnička Jednou. No a teď pozdravíme paní Ivetu do Olomouce. Krásný večer, Iveto.
2: Krásná hudba.
1: To je dobře.
2: Děkuji. Mm-hmm. Já zdravím. Krásnou noc nebo večer.
1: Večer, ano. Je... No, to jak chcete.
2: Ano, mm-hmm. ano. A krásné téma.
1: Mm-hmm.
2: Jo, léto. Miluji léto tedy.
1: To je dobře.
2: Jo, vzduch, vítr, voda. A já chci říct, já jsem měla holčičky moje, měly atopický ekzém, jo.
1: Mm-hmm.
2: Takže já jsem celý rok... Já jsem žila za socialismu ještě, jo.
1: Uh-huh.
2: Já jsem celý rok šetřila penízky, abych ty holčičky mohla vyvést k moři.
1: Ano, ano.
2: Jo, k moři, protože jsem věřila v sílu moře,
1: že to pomůže.
2: Soli.
1: Uh-huh.
2: Ano,
1: určitě.
2: Ano, že to pomůže. Ano, takže každý rok holčičky moje díky mně byly v Řecku, v Itálii, na Maltě, Kanárské ostrovy, jo. Tam to vpučelo tedy na Kanárech. To byl vítr, já jsem měla furt rozcuchaný vlasy. Ale já jsem, chci to zhrnout, já jsem ty holčičky opravdu uzdravila.
1: Mm-hmm.
2: Moje holky dneska žádný ekzem nemají. Jo, oni to měli v loktech, pod kolenama,
1: mm-hmm.
2: na zápěstí. Škrabali se, jo, ve školce, když byli malinký. Škrabali se. Svědilo je to, jo, nesměli rajčata, pomeranče, nic, jo, a já jsem každý rok na to moře našetřila, abych ty holčičky vyvezla,
1: ano.
2: aby se uzdravili, a já jsem je nakonec paní Jituško uzdravila.
1: No tak to je nádherný výsledek, tady se ukazuje,
2: no.
1: že skutečně moře má opravdu
2: no.
1: nejenom v sobě svoji krásu, ale
2: ano.
1: i sílu a velkou
2: a dnes
1: moc.
2: Mají, ano. A dnes mají holky teda, to dodám,
1: uh-huh.
2: 45 let mají dneska holky.
1: Uh-huh. Aha.
2: Dneska, zrovna 13. Z 13. jsou narozeny, ano.
1: Jo.
2: A mají dneska 45 let a nemají ani ňo po tím ekzému.
1: No, vidíte
2: ani
1: to,
2: ňo.
1: Jak se to vydařilo.
2: Takže maminka jim pomohla.
1: Tak, to je krása. No a co chystáte
2: na let? Maminka Iveta Olomouc Radíkov.
1: Dobře.
2: A zdravím všechny tady lidičky, co mě znají.
1: Dobře, ráda vyřizu.
2: Já jsem je uzdravila, no.
1: A co chystáte na letošní léto, paní Iveto? Nějaké výletování nebo zahrádku?
2: Já mám 3 pejsky, takže
1: no.
2: pracuji na zahradě tady, ano.
1: Mm-hmm.
2: Tady mám zahrádku.
1: No, to je krása.
2: Jinak jsem tady,
1: mm-hmm.
2: pod lesem. Nic nechystám, prostě mám 3 pejsky a žiju pro ně.
1: Prostě budete
2: jo,
1: venku
2: jsou,
1: s nimi a v přírodě.
2: To jsou moje pejsci, ano. My tady žijeme pro sebe, tak jako, když tady je nějaká zábava, co hasiči, tady sbor dobrovolných hasičů uspůsobí nebo pořádá,
1: mm-hmm.
2: tak se tam jdu podívat.
1: No krása.
2: Jo, pobavím mm-hmm. se,
1: ano.
2: poslechnu si tu dobrou hudbu, dám si tam nějaký špekáček a jdu domů. A jsem šťastná.
1: Tak to je dobře.
2: Tady pod lesem.
1: To je dobře. Tak paní Iveto, moc si to takhle pěkně užívejte, jak popisujete.
2: Ano,
1: přeju vám krásné
2: děkuji.
1: Dny. Hodně
2: ano,
1: zdraví.
2: Zdravím všechny. Ano, děkuji.
1: A dobrou moc. Náladu pořád. Mějte se hezky.
2: Ano, děkuji.
1: Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel, tak tolik písnička, jinak za 9:30, to je přesný čas a na telefonní lince máme Roberta z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Není vůbec zač.
1: No a teď k tématu, vidím to ze dvou úhlů pohledu, příjemné a nepříjemné, který mám začít, prosím vás.
0: Ještě jednou?
1: Že to vidím ze dvou úhlů pohledu. Jeden je příjemné a druhé je nepříjemné. Tak nevím, kterým začít.
0: Nechám to na vás samozřejmě, ale já bych radši volila ty příjemnější povídání, když jsme u léta a prázdnin.
1: Jo, tak já řeknu ten nepříjemné krátce. Když je člověk v práci, je to vedro, tak to je za trest, protože to by radši spal, než by něco dělal, protože je spocené, to je malá hrůza. Takže to je ten nepříjemné. No a teďka se budu bavit o tím příjemným.
0: No.
1: Takže chodím v vodě, to mě baví.
0: No krása.
1: Přece občas teda, většinou chodím teď na bazén, co se mě utopila žena, protože se v té vodě sám bojím. A když je tam víc lidí, tak si třeba troufnu, ale sám to je potom takový riskantní.
0: Jo.
1: Občas jezdím na kole, to mě taky baví. A jinak do lesa na hřiby, když je počasí, jezdím třeba do náměště, tam jezdím moc rád.
0: Jo.
1: Krom toho tam mají prima železářství.
0: Aha, vyjedete do okolí a proskoumáte co nového, jo?
1: No tak to železářství tam už jezdím delší dobu, jako tam ano, mají tak dobré věci. Nevím, jestli doma něco kutíte, tak třeba byste se tam mohla podívat, to v té nádražní budově. Tam to borec koupil. A je to jakoby v malým, je to tam prostě perfektní. Jako vždycky jsem si vybral něco, co se mně hodilo do dílny.
0: Tak to je dobře, to je dobře. No.
1: A vy byste si tam taky vybral, tam mají i drogery.
0: To je sice pěkný, ale já to mám trošku z ruky, Roberte.
1: Jo. A ještě jsem se vás chtěl zeptat, možná vás trošičku pobavím, bylo to v starým českým filmu, možná mě pomůžete s názvem.
0: No.
1: Já mám teda doma sklep, nikdy jsem to neskoušel, piju vždycky pivo z ledničky, že, když jete v postu, ale máte doma taky sklep nebo něco?
0: Ne.
1: Nemáte, tak to ne... Tak to nevyzkoušíte, ale já jsem přemýšlel o pivě ze 7. schodu.
0: Jo, tak to máte rád v létě, jo, pivo ze 7. schodu.
1: No právě, že já nevím, já kolik těch schodů do sklepa 7, ale musím spočítat.
0: No. Jo, to je jedno, no tak třeba z 5. schodu bude stejně dobrý.
1: Vůbec si dobu, no. A vy se zeptáte paní přede mnou, jestli má doma sklep a jestli pije pivo ze 7. schodu, no. Teďka nevím, posluchačky přede mnou.
0: Jo, teď už
1: to pobavilo.
0: Teď už to nedoženeme.
1: V Hlešově by mohli mít sklep. Ale jo, tak to říkám z legrace. No, ale třeba to může být zajímavý, no. Borec to měl vyzkoušený, no.
0: Dobře. Takže na létu si najdete svoje zkrátka nějaké ty chvilky, to, co máte rád, co vás baví a užijete si.
1: Já jsem vás chtěl zeptat třeba. Co baví vás třeba? Hrajete třeba tenis nebo fotbal v lítě nebo tak? Je to, protože každé mluví o sobě, tak mě vždycky zajímá, jako co...
0: No tak o tom je noční linka, že se můžete volat a povídat své příběhy samozřejmě, ale jinak samozřejmě léto mám ráda, výletuju, jezdím na kole, jsem venku, chodím k vodě,
1: cestuju. Hrajete fotbal?
0: Fotbal nehraju, Roberte, zklamu vás.
1: Moje žena trošku hrávala. Jako
0: no prosím, škole. Krása, no proč ne?
1: Jo, to bavilo, no my jsme taky hráli s klukama fotbal. No.
0: Jo.
1: No a na závěr chci pozdravit
0: Rinkaře,
1: paní Ludmilu z Brna, sympatěčku, paní Vlastičku,
0: dobře.
1: Polina, no a zkrátka všechny Rinkaře a i toho pána z Olomouce, počkejte, ze Stupkové, jak se jmenuje, no, Jirko, myslím. Tak teď nevím, teď si to nemůžu
0: zkrátka pozdravíme, jo?
1: Tak všechny pozdravujte, no, budu poslouchat dál, a mi někdo řekne, jaký je pivo ze 7. schodu, jestli má... Moc by mě to zajímalo, tak moc vám děkuju. Naschledanou.
0: Není vůbec zač, mějte se krásně, hezký večer, Roberte, naslyšenou. A teď už je nachystaná s písničkou Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: sem lítat.
1: Tak tolik Petr Rezek, písnička Modrá zem. Dohráli jsme, dospívali jsme a teď můžeme pozdravit Jirku z Kyjova. Krásný večer, Jirko.
2: Dobrý večer vám a všem posluchačům Noční linky.
1: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě a doufám, že i vy se máte krásně téměř letně, když o tom létu je řeč.
2: Ano, ano, ano. Je to nádherné téma a taky zároveň složité. Léto. Léto jako takový. Si myslím, že je plod měsíce máje.
1: To bylo krásně poeticky řečeno.
2: No, poeticky, jenom tak upřímně. Protože ten krásný rozpuk přírody, kdy přichází v měsíci máji, i rozpuk toho dění kolem sebe, kdy člověk se tak, jak si začíná po té zimě otravné, trošičku motivovat na to příjemnější, aspoň pro mě, budu mluvit za sebe, tak to je opravdu, budu se opakovat, plod máje, kdy i vlastně ti lidé si myslím, že mají k sobě tak trochu blíž, jsou takový trošičku smířenější, hodnější, lepší, nejsou mrzutí, jako třeba na podzim.
1: To sluníčko má sílu, že jo? A dělá divy.
2: Sluníčko má sílu a energii a dělá divy. To jste řekla krásně. Ano. Velmi krásně. A tohoto si nesmírně vážím, jo? Protože trošku jde bokem politika, jo? A takový ty všední politické věci a tak. A je to nádherný. A mám vzpomínky, proč to říkám, protože z mládí mám obrovské vzpomínky a krásné vzpomínky, kdy třeba jsem mladý děvčata učil chodit po strništi.
1: Po čem po strništi?
2: Po strništi. Po strništi. Ano, když byli žňa, tak bosou nohou po strništi a přejdete celý lány.
1: No, já vám řeknu, vrazit si to posekané, tvrdé, seschlé obilí do nohy, to je teda něco.
2: Jo, ale
1: na to si vzpomínám taky, že se mi to v dětství podařilo moc krát, ano.
2: Věřím, věřím, i já jsem to zažil, ale tetička ze stařenku mě prostě vysvětlili, jak bosou nohou po tým strništi jít a to se šourá. Jo, aby to strniště se kladlo vlastně pod tou bosou nohou.
1: Jo, jo, jo, zkrátka no pomalu našlapovat a tak jako z boku se šlápnout.
2: A to bylo romantický, potom ty krásný večery vlahý. To bylo něco úžasného.
1: No je, je.
2: A ty děvčata, že samozřejmě vy ženy máte obrovský cit pro takový i to rozzářený nebe a tak dále. Hvězdy nad hlavou. No ale abych jenom tak v myslivosti se mě vyplatilo taky vychodit si srnce takzvaně, to znamená, když člověk chodil na čekanou, tak ano, to ano. Srnce poctivě musel vychodit. A vůbec nás nezajímali nějaký, ráno jsme, když už jsem byl dospělý, stával jsem do práce, vůbec mě nezajímalo, jestli budu vyspaný nebo ne, tam šlo o ten pocit.
1: Jo, jo, jo.
2: Ten pocit toho lovce a poděkování té přírodě.
1: Šťastný pocit navodil energii, takže spánku nebylo tolik potřeba, tak to dopadlo všechno dobře.
2: Což je,
1: což je dobře.
2: Mě jste to řekla ze mě. Děkuji vám. Prostě léto je kouzelné. z každé strany.
1: Máte už nějaké místo, kam se třeba letos těšíte? Kam se byste se rád vyjel podívat?
2: Ano, na Maltu. Mm-hmm. Jako zedník.
1: Jo, tak moc vám přeju, to není tak daleko, takže moc přeju, ať to vyjde, ať si užijete jarně letní nebo letně podzimní výlet a ať se vám tam samozřejmě líbí.
2: No, krásně řečeno, na Maltu to je pracovně. Bohužel letos vůbec.
1: Nechystáte?
2: Protože ne. Pracovní vytížení a nějaký ty plány ještě, aby člověk jaksi v této republice trošku mohl fungovat.
1: Jo.
2: Takže své pomoci, jo, rekonstrukce a tak dále.
1: Jo, no tak ať jde práce dobře od ruky a ať vám vyjde třeba i ta druhá ostrovní Malta, nejenom ta Malta tady v Čechách. Každopádně moc, Jirko, děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny. Užijte si to, budu se těšit zase.
2: A já vám děkuji.
1: Noční lince.
2: Děkuji i všem posluchačům, přeji hezkou, dobrou noc a dobré ráno, když už to bude následovat.
1: Dobře, mějte se taky krásně. Děkuju, naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miloš Dodo Doležal a s ním také Guy Mendiu, ta jejich písnička Soudím, to vše v noční lince, kam se také dovolal ze Židlochovic z Moravy František. Františku, krásný pozdní večer přeju.
1: No, dobrý večer, paní Jitušku, já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu, nebo toho vysílání.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům noční linky.
0: Děkuju za všechny samozřejmě, za všechny, kteří ještě neusnuli. No a Františku, no. Co vy, léto je za dveřmi, když se řekne toto, platí to pro vás, jakože je třeba chystat dovolenou, anebo naopak jste úplně v klidu a říkáte si, uvidíme, co vymyslíme.
1: No, paní Tuško, já ještě řeknu tomu, jak to teď zmínil pán o tom chození po svýma nohama po tom straništi.
0: No.
1: Tak, to jsme zažili, jako, že protože jsme měli pole a posečený pole a potom se tam pásly vždycky husy.
0: Ano, ano.
1: A my jako děcka jsme to hlídali a chodili jsme po té straništi.
0: Jo.
1: Pšenica. Tam měla tvrdý straniště, to pichalo do těch nožek, tak jsme museli chodit tak, jak říká pan, tou šouračkou, jo?
0: Vždycky
1: to tak svalit tou šlapkou a tak se potom chodilo. A ječmen, ten měl měky ty stonky, jo? Tak to tak nepichalo. To jsme skoro ani nemuseli nějak hlídat si, jo? To chození, tam to šlo, jo?
0: Ano, ano.
1: No, jinak, co se týče tak těch prázdnin, tak jako děcko asi kolem 10-11 roku jsem já z našich děcek, nás je pět, tak jenom já jsem vždycky, jednou jsem byl ve Skry, kde je dneska ta atomová elektrárna, tak už to nebylo ani paměti, že to tam bude, myslím, tak tam jsem byl. A potom Broumov u Náchoda, tam jsem taky byl. A teď už nevím, jestli to bylo na týden nebo na 14 dní, jo. No, už je to dlouho, víte, protože tak... Takže tam jsem to jako děcko vždycky byl, no. Bylo mě vždycky smutno trošku, že jsem byl tam někde mezi cizíma dětskama, jo.
0: Aha.
1: Tak, no, ale člověk si potom za chvíli zvykl a no, měl tam nějaký kamarády a tak.
0: Jasně.
1: Jinak mám rád leta, jako jo, ale nesmí to být velký horka, protože po velké horkách v zásadě dostávají průtor, protože je mračená, takový velký větr, jo.
0: Jo, rozumím.
1: Bouřky mi nevadí, jo, když blesky a to lítá, jo, ale prostě velký vítr, jo, to je hrozně.
0: To nerad, no, jo.
1: To nerad, to vždycky nám to taky zhodí, jsem tam nějakou křídlicu ze střechy, jo,
0: no
1: někomu,
0: jo.
1: To odnese,
0: ano.
1: Někomu to odnese celou střechu a naším dokonce vtýkat uhodil brez do stodoly, která potom zhořela, jo.
0: Aha, takže, jej.
1: No, takže takhle to nemám, toto. Jinak jsem si zvolil takový styl života, to podnikání, jo, že těch na tu dovolenou ani skoro nemůžu nikam jet, jo. A přivítám každý víkend a tak, no, a nebo dobu, kdy třeba prší a nemůže se nikde dělat, tak si odpočnu, takže takhle prostě to mám, no, zvolil jsem si takový život, že prostě to podnikání a to jsou takový starosti různý, no.
0: Jo, ale zase máte tu svoji práci rád, že jo, a tu svoji firmu, co se stará na
1: to. Jo, to zase. A když můžu poročet, jako jo, tady mám kudlo.
0: Jo.
1: Kteří toho mají někdy ode mě plný zuby, jako jo, no ale z toho si vydělat, tak musí ho dělat, že jo.
0: No jo,
1: no.
0: Když chtěli pracovat, tak ať pracují, to je pravda. No,
1: takže takhle je to se mnou do těch dovolené, nebo tak, nebo moc není, že jsem tam ten

0: pátek někam jedeme třeba
1: jo, víkendový do Lohačovu, akce. Tam mm-hmm.
0: manželkou, jo. No, takže takhle, no.
1: Nebo no, tak si dáte krásné nevím. Lázně v Luhačovicích, nádherně, nemáte to daleko, tak no, proč ne, že jo?
0: No, no, někdy jsme se vydali až za Prahu, jsem jel autem, tak jsem pracoval, řežiju Prahy, jo, a tam všude Hradci Králové, tak někdy tam jsme udělali takové výletci taky, jo.
1: Ano.
0: Ale vždycky jsem vzal ještě kamarád, manžele, jo. Manželi, to byli naši kamarádi, tak jsme vzali sebou a chudáci už zemřeli, tak jsme bez
1: dětí. Jo, no. Jo, jo, jo.
0: No, takže těm už chodíme se vždycky dívat jenom na hrob, vždycky, no, rozsvítíme svíčku, a takže teď jezdíme tak někam vždycky sami a teď zase manželka pláduje, taky by nějaký volno někam dál, ale já říkám, mamko, už to myslím nechám jenom na autobus, jako jo, protože to oni možná, když někam jedeme dál, už se děcka bojí, jo, aby jsme se taky vrátili, jo?
1: Ano.
0: Jo, to je jo, leta, no, takže... Ale já se nebojím, já to nezdávám zatím ještě pořád, no, ale...
1: To je dobře, to je dobře.
0: Přírodě neporučím, neporučím. Jo.
1: Každopádně, František, přeju krásné letní dny, užijte si je moc, samozřejmě, ať už pracovně, nebo taky odpočinkově, protože i to je důležitá věc a moc děkuju za návštěvu a přeju hezký večer, jo? Mějte se hezky.
0: No, děkuji taky, dobrou noc.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marta Kubišová a velká legenda, tento song Nechte zvony znít, tolik písnička. No a z Olomouckého kraje se k nám dovolala paní Julie. Tak Julie, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, moc vás zdravím a už se vás ptám, když je to léto za dveřmi, máte ráda léto, těšíte se na něj nebo zavzpomínáte, jak jste třeba ráda užívala léta, když jste byla malou holkou?
1: To jsou byla krásný léta. Ale teď, jak jsem zastárla, teda ne, zastárla, no. Tak to mám úplně paměť, že se na mě hrozně vytrestá, protože mě vzal manžela. Vzal mě maminku. Covid mě vzal dva syny. A teď mě vzal ještě přítele teď.
0: Jo. Takže tak. No, tak to je samozřejmě velmi vážný příběh. Já nevím, co se tam všechno stalo, to těžko asi proberem tady v tom krátkém čase, ale moc přeju samozřejmě hodně sil, aby se vám trošku začalo dařit. No a chystáte se třeba někam právě o tom letošním letu, abyste se tak trochu dala dohromady a vylepšila se zkrátka i možná psychicky a z toho náporu všeho celého?
1: Tak jezdím na kole a budu asi jezdit na kole a snažit se na to dá všechno zapomenout.
0: Jo. Na které? Ale, no.
1: Jste dobrý rádio, já vás velice moc poslouchám.
0: No, moc děkujeme za přízeň.
1: No, tak jsem se vám svěřila také, no.
0: Tak to jsem ráda, že jste se zastavil. A tam u vás, tam v Olomouckém kraji, tam je moc hezky, když jedete na kole, tak která ta místa máte třeba ráda? Doporučte ostatním, aby se třeba taky vypravili na výlet.
1: Tak hrozně jezdím, nejradši jezdím na Červenku. Do Dvora. Tam úplně to je nádherný.
0: No tak no, to je krása.
1: A já takhle v okolí jezdím, no.
0: Takže výletování na kole je takový váš koníček, jo?
1: Ne, mám přijetem nezbyt, že?
0: Tak to je super. Tak moc přeju, aby vám přálo počasí a přeju samozřejmě všechno dobré, aby se to trošku začalo vylepšovat a držte se. Jo, mějte se hezky.
1: Jo, ty taky.
0: Naschledanou, naslyšenou. Já děkuju za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

lahev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát,

tolik Pavel Bobek a jeho song Stárnoucí mladík. Blížíme se k půlnoci, což znamená také závěr celého úterního dne s datem 16. června. No a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, tak se pojďme podívat také do pošty, protože jste se taky hojně rozepsali. No a třeba pan Bohumír dodává k tématu. Ano, ano, ano, tak jak zpívá Helena Vondráčková Léto, léto, písní se oslavuje krása léta. Chvíle strávené v přírodě, to je pro mě velká romantika, píseň vyjadřuje radosti z letního období, přírody a lásky. Jsou to romantické vzpomínky s kapkami rosy. Ano, natrampoval jsem se třeba já do sytosti. No a takové houby a houbaření, to je moje vášeň i v zimě. Prarodičů a tety se nebo na chvíle u prarodičů a u tety se strýčkem také nezapomenu. No a stačila nám jenom Celta z auta i zašitá. Poslední dobou jedno téma lepší k druhému, tak vám moc děkuju. Tak Bohumíre, taky vám moc děkuju, jinak přeju samozřejmě krásné dny a ještě potom krásnější, až budou ty letní. Přeju vám i také hezký večer a závěr toho úterního dne a samozřejmě se budu těšit, až se zase brzy uslyšíme.

0: Tak se skupinou Berlin jsme se přehoupli a s jejich muzikou jsme se přehoupli do nového dne. Už je tady středa s datem 17. června. Na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, aby se nám povedlo všechno, na co sáhneme. Pokud před sebou máte pracovní povinnosti, tak ať vás práce těší a dílo se daří. A pokud máte den volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ a hlavně s radostí a hlavně také ve zdraví a s úsměvem. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma Léto je za dveřmi. Máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? A jste rádi na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stan? A kde jste byli nejradši třeba v létě jako děti? Jezdili jste třeba na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnozí z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto, dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a prostě si užívat letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Připomínám, že i teď na Prahu nového dne telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Maria Rotrová a písnička To nic, to jen tak. No, začali jsme druhou polovinu noční linky úterně středeční a na telefonu teď máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásnou noc přeju.
1: Já vás zdravím, moje sestra, já jsem zapomněla, že vás taky vždycky pozdravuje.
0: Děkuji moc krát, nápodobně.
1: Všechny posluchače, co jsou napřímo. Mm-hmm. Já teda vždycky se těším strašně na jaro.
0: Na jaro.
1: Mm-hmm. No a když se to probouzí, ty ptáčky zpívají všechno zelená, to se strašně těším.
0: Jo.
1: No ale to mám taky ráda,
0: to je
1: ale
0: dobře.
1: Horka. Ale horka, ty horka nesnáším.
0: Aha.
1: Teď bude 35 a to jako dělá. Já se bojím i té bouřky, když přijde, protože tak něco přijde, nějaká pohroma, co se tý bouřky bojím.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale, no a jinak léto mám taky ráda.
0: Mhm.
1: Sluníčko, že jo, a já by bylo tak do té 25, 26, víc ne?
0: Jo. Tak to by, jako, to by vám tak...
1: Má, no, někdo má rád, protože tady vedle sousedka, ta zrovna, když je horka, tak tam je apleje, jo.
0: Mm-hmm.
1: Nos má červený, všechno je popálená. Nos nese to, no. Já ne. Tak jako to... A když jako jsme byli děti, jak to bylo také hezký, že chodili jsme babice a to, to bylo, to člověk vzpomíná na takový hezký léta. No, když to nebyla kousek, jo. My jsme jako na dráhou a ona byla dole Mnichovicí.
0: Jo.
1: Na náměstí bydleli a to, to, na to se těšili, vždycky jsme se těšili na ně, oni byli strašně hodní oba.
0: Mm-hmm.
1: A nezapomenu zkrátka. Ani
0: takže
1: nevící,
0: ráda vzpomínáte ani na ty dětské no. prázdniny a dětská léta u nich a tak, jo?
1: No, no.
0: Tak to je
1: a
0: pěkné.
1: A sousedí, ty měli tři kluci, my jsme byli dvě, tak chodili k nám přihrát, my zase k ním.
0: Mm-hmm.
1: To bylo také hezký takový.
0: No je, je.
1: Až přes, no, až přes pojde z Plzně, ty u mě ty právě pohádky si vymýšlel, tak jsme všichni poslouchali. Tak to bylo hezký, no. To víte, to už je všechno pryč za náma.
0: No, tak důležité no. jsou i vzpomínky, které si člověk uchová, které mu zůstanou.
1: No, to ano, určitě. To jako
0: a zážitky.
1: Nikdy nezapomene, mm-hmm. no, to se nezapomíná, no. Takže nikam nepojedem, že nemůžem zdravotně,
0: mm-hmm.
1: no, tak doma, no.
0: Takže doma zahrádka a tak, jo?
1: Jo, no, no, no.
0: No, tak to je taky jedině pěkná tak. věc. Dobře. Tak Libuško, přeju hlavně pevné zdraví, mějte se moc hezky, ať vám to pěkně roste na zahrádce.
1: A ráda vás slyším.
0: Děkuji, moc krát nápodobně, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Vy taky, dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Vermi, tak tolik muzika tady u nás v Noční lince a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Tuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se zmínit, no už je to, dá se říct, pomalu 40 let, když jsem ještě jezdívala do Jeseníku a ovládala jsem to skutečně vždycky po pracovní době v pátek.
0: Ano.
1: A jezdívala jsem tam a tam měla lokomotiva Olomouc, krásnou chatu a my jsme se všichni znali. Takže tam byl takový svět a já jsem měla tady ty moje vnoučata od 13, ty bydleli na Prostějovsku, oni neznali les nebo něco. Já už jsem se rozhodla, říkala jsem synovi, že je vezmu s sebou do Petříkova. No tak mě dovez a oni toho lesa se strašně báli. Marketka měla tenkrát 5 roku a ten Peťa měl 4 a oni se báli toho lesa. A já jsem je učila znát, jak se nebát lesa. A teď jsem říkala, když jsme odjížděli vlakem, tak syn říká, dovezte mě nějaký houby. No, tak já jsem říkala, když jste to, a oni, ano, ano, a když jste to tatínkovi slíbili, tak pěkně půjdeme na houby. A teď oni vždycky, jak jsem udělala, já jsem vedla takovou pěšinkou úvozem, a oni vždycky, jak udělali krok do lesa, tak babi, tam ne, tam ne. No a já jsem věděla, jsem znala, kde ty houby rostou, kde jaké. A tak jsem říkala, tak tady postujte a já si tam půjdu kousíček dál. A oni nechodili, ne, tady jenom kousek. A šla jsem a tam byl pravák, krásný, pomalu dvoukilové. A takhle mezi keříkama. A já jsem chtěla, aby se podívali, jak ty houby rostou, jak to je. Tak se mi tam vzala, pan, pojďte se podívat, co jsme našli, tatínkovýho hříba.
0: Jo.
1: No tak se odvážili do toho lesa a teď si tam dřepli kolem toho a mohli to. No prostě já jsem z toho radost, že trošičku se tak odhodlali a měla jsem radost, že jsem je taky do toho jeseníku vytáhla.
0: No je, je.
1: No a tak jsme ho potom usušili, my jsme tam byli asi týden, tak jsme ho usušili a potom opravdu tatínkovi přivezli sušenýho hříba. No a tak jsem je já trošku do toho lesa a měla jsem jich 7, ten vnoučat. Takže už mám pomalu 50-letou vnučku a není to dlouho, asi týden, tak mě vzpomínala do telefonu. Babi, já ti tak děkuji, že jsi nás tam vzala do
0: těch. Jo, no tak tak.
1: Já jsem je vzala i v Zlíně, naučili se tam lyžovat. Takže já jsem jim byla trošičku takovým vzorem, že? Já jsem tam jezdívala v zimě taky na lyžování a v létě zase do té přírody. Milovala jsem to strašně.
0: Jasně, krásně.
1: A vždycky jsem taky čekala, kdy bude už to léto, abych zase šla na houby. Já jsem znala už svoje místa.
0: Ano.
1: A já jsem byla takový člověk, že jsem vždycky na té lokotce svolala všechny celou partiu na večer a dělala jsem jim houbový takový placky. A to oni vždycky, kdy budou houbový placky, tak já jdu do lesa nazběrala, tam bylo hodně hub. Teď už já nevím, jestli to už tam, už to nezvládám, ale vždycky se rádi vždycky na to vzpomínali, jaký jsem dělala ty placky houbou.
0: No ty museli být. No jo.
1: Takže to byla příroda opravdu, že jsem to prožívala a ty moje všelijaký trable, to všechno zmizelo
0: všechno,
1: tím, že
0: ano,
1: jsem
0: ano, ano.
1: V létě užívala tu přírodu. No a je to ve mně, já nemůžu být bez toho, jenom, že už dnes tím mojím věku já už daleko nedojdu, ale vzpomínám na to, bylo to krásné.
0: Tak alespoň teď vycházky po okolí. No.
1: že si to ty moje vnoučata užili.
0: Užili a pamatujú, áno.
1: Spomínají.
0: Áno, áno, áno.
1: Takže tak to byly tuška.
0: To je krása, to je krása. Tak Eliško, moc vám děkuju taky za návštěvu, za povídání, jinak přeju příjemné vycházkování po tom nejbližším okolí vašem tam.
1: No, tak to studejně teda.
0: No to je mi jasný.
1: Tři, čtyři kilometry není mít.
0: No to je krása, ano, ano, ano.
1: To jsem zase byla.
0: Ano.
1: Takže já nelením, já se musím unavit, abych využívala všeho, jinak ano. Bych nedokázala být doma sama. Takže tak to je se mnou.
0: Tak to je dobře, že máte stále hodně energie. Moc vám děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny, Eliško.
1: Taky. Já vám taky hodně zdravíčka a
0: taky.
1: Hodně, hodně posluchačů.
0: Děkuji moc krát.
1: Moc a moc pěkně.
0: Nápodobně.
1: Nashledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Jandal, skupina Olympic, a taky jsem se narodil bos a krátce před půl jednou se k nám dovolala z Rajhradu Jitka. Krásnou noc, Jitko, moc vás zdravím.
1: No já vás taky zdravím, protože Jituška zdraví Jitušku.
0: Jo, děkuju.
1: A do Třetice tady byla Jituška už jedna, co volala. Takže máme to do Třetice.
0: Tak to je dobře, to je dobře, ano.
1: A ještě chci podotknout, jako ten pán, co volal, že také jsme z dovolené jezdili vždycky ke známým a ti museli vybrat pivo ze 7. schodku.
0: Jo.
1: Opravdu do toho sklepa šli a museli mít pivo ze 7. schodku, takže to bylo tak úžasný.
0: Měli to takhle naučený, ano.
1: To rozšířilo a už všichni. Ne, jenom z toho 7. schodku to dones. My jsme ten poprvé neviděli, o co jde. A to se rozšířilo tam prostě kde všude a jinde to nechtěli, jenom ze 7. schodku, jo. No a my jsme teda objezdili celou republiku, včetně Slovenska, kde se dalo, hlavně Podtan, takže
0: no,
1: není pomalu místa, kde by jsme nezabloudili.
0: Ano.
1: A kromě zimy, tak jsme jezdili pořád, jenom se trošičku rozebzdilo, takže já jsem nikdy nevydržela, ani když bylo prostě už nebylo nastanování, tak prostě se muselo někde vydat, jo, někde prostě být a jsme jeli na ten jeden den kamkoliv.
0: Ano.
1: A manžel říká, proboha, tady nemůžeš vydržet jednoho doma. Já říkám, ne, to budu zase celou zimu, takže to bylo hrozný pomyšlení, kdyby už prostě nemohla vyjet na ten víkend někam. Že prostě voda, to byl náš život a bez toho do dneska nemůžu být.
0: Jo.
1: Z toho výhradu já dojíždím do Brna, do Závadovických lázní, pochopitelně, kde je voda.
0: Aha.
1: A nejenom tam, ale že tady je to nejbliž u vlaku. No a samozřejmě, ne, bez vody nelze žít, bez toho není život.
0: Ano, ano, ano. Takže k vodě vás to tahne a k vodě musíte zkrátka.
1: Ano, já vždycky říkám, já třeba ty květinky, bez té vody usycháme.
0: Tak důležité je, že máte kam a že vás to baví a že víte, abyste tam zkrátka krásná místa máte, abyste tam rychle dojela ve své blízkosti a to je určitě pěkná věc na léto. No a co jinak takové ty letní dny? Chystáte se třeba někam i do zahraničí nebo někam výletovat tady po vlastech českých, moravských?
1: No tak to jsme jezdili samozřejmě i do zahraničí.
0: Mm-hmm.
1: Nejvíc jako do Jugoslávie a tak jako no, bývali pochopitelně, že tak do Chorvatska. A no prostě kam se dalo, tak se vyjelo pořád. A nebo teda se zájezdama, nebo různý ty akce byly, takže no neexistovalo, aby prostě se trávilo někde doma.
0: Jo,
1: když
0: jo.
1: Všude je krásně. Ale doma je to nejhezčí, jo. Vždycky jsme byli rádi pryč a když už jsme byli někde na 14 dnů, tak už ke koncu říkáme, už aby jsme byli doma, už je to tady dlouhý.
0: Už se vám zase začalo stýskat, jo, po té vaší lokalitě a po té vaší oblasti.
1: Přesně tak.
0: Dneska se sice mnozí zmínili o vodě, ale málo kdo zatím se zmínil o tom, jestli mu chybí moře tady v té naší zemi, která bohužel moře nemá. My jsme takový suchozemci.
1: No, no jo, ale tak voda, to je jedno. Také koupaliště je jakákoliv možnost jiná, jo, jsou různé rybníky. Takže my v nouzi, kdekoliv se u silnice zastavilo, viděli jsme rybník a už jsem tam byla. Jo,
0: jo? Tak zkrátka tak, aspoň takhle.
1: Ale i na zájezdě jsem sebou měla plavky, zastavili jsme, rybník a už jsem byla ve vodě. A to bylo taky tak strašný horka, samozřejmě autobus rozpálený a já říkám, no tak ani si nedojete představit, když si sednete na tu horkou koženku rozpálenou, že jsem chytla vlka, jo, tak jsme se museli smát. Já říkám, v životě jsem to neznala, co to je. Říká, ježišmane, no, běž do vody. A, no samozřejmě, už jsem byla v rybníku.
0: Jo.
1: A to bylo hned doslova se slezlo kolem patníku a v rybníku jsme byli a jak šťastní, že máme nádhernou plochu před sebou. To nemůže být nic ze všeho. Já si nedovedu představit dovolenou vůbec, kde není voda.
0: Kde by nebyla voda. Rozumím.
1: Je všude, najdete hodně toho, jakože po té republice se to tak No, bez toho jsme ji nedestanovali, jenom u vody, pořád.
0: Tak to je dobře, že to takhle máte. Dobře, tak Jitko, moc vám taky děkuju, přeju vám samozřejmě krásné dny, vydařené léto podle vašich představ, užijte si ho, naplánujte si nějaké bezva věci, co vás budou bavit a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
1: Ano, děkuji, taky ptáravím všecky a mějte se pěkně novodovolené.
0: Taky.
1: A vůbec i mimo dovolenou.
0: Ano, přesně tak, pořád, neustále. Děkuji moc krát, na slyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší,

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že ten

0: Karel Černoch na pohádková čtvrté přání a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindro.
1: Krásný večer vám přeji.
0: Děkuju.
1: A chci poděkovat za krásné písničky, co nám pouštíte.
0: Ráda vyřídím našemu panu šéfovi hudebnímu.
1: No, to jsou písničky našeho mládí, víte?
0: No tak to je dobře, tak že si vyberete.
1: Vzpomínat.
0: Jo.
1: Ale já chci vzpomínat, nebo vzpomenout ty prázdniny, kdy byly děti a kdy se jezdilo k moři, to bylo k nezaplacení.
0: Krása.
1: To je prostě ty zlatý písky, jinam se nesmělo, že jo, Bulharsko, Rumunsko.
0: Ano.
1: Ale to mám dva případy, kdy jsme jeli teda na Šíravu. Podstan. Synové byli nadšení, protože Podstan to bylo jejich, byli zvyklí z táboru. A my jsme přijeli a nám tam propršel celý týden.
0: Jejej, no stane se, no.
1: Oni lítali v gumakách a chytali prostě ryby. A já jsem byla nešťastná, tak jsem je potom uprosila po týdnu, že teda bychom mohli jet domů, že to nezvládnu v tom mokru. Oni to měli všechno rozstříděný, pověšený v té chatce, úplně prostě normálně, jak byli zvyklí z táboru. A já jsem byla nešťastná. A pak jsem měla ještě druhý s nima zážitek. Jsme jeli do Sopoty nahoře až na severu v Polsku. Byl tam prostě festival, no tak jsme si udělali vejle, že jsme u moře nebyli.
0: Ano.
1: Ježišmarja, my jsme přijeli, tam byl takovej vít. A tak moře bylo studený.
0: Studený, no jo. Sever je sever.
1: Kašný. Já jsem se modlila, ať už jedeme domů. Jinak ty prázdniny, co jsme prožívali u moře, to bylo k nezaplacení. Kdyby to bylo blíž, tak by člověk jezdil prostě každého půl roku, ale jinak to nešlo, než jenom o těch prázdninách. A přesto se mně zdá, že to léto, jako když jsem dospívala já, jako v deseti, tak si vzpomínám, že to byly takový prostě silný léta. Všude bylo vidět obilí, že se sváží. A teď je to takový, v květnu jsou vedra, v červnu je zima. Je to prostě zvláštní, jak je to všechno otočený. No tak s tím jako nic neuděláme, no.
0: Ano, ano.
1: Tak nějak jsem jenom se chtěla trošku vzpomenout.
0: To je dobře, že jste se ozvala, takže ráda vzpomínáte, i když jsou některá místa, kam nemáte potřebu se asi vracet, že jo, úplně.
1: No tak to víte, že se najdou do ten život, no. Tak člověk to má prostě už poskládat.
0: V paměti, ano, ano. Dobře.
1: Děkuji vám moc krásně.
0: Já vám děkuji moc za povídání, za návštěvu. Mějte se moc hezky a krásné dny a hezké léto přeju, vydařené.
1: Děkuji,
0: naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: pije, tak sme jezdili s klukama na motorky pod Stany, Vranovská Přehrada,
1: no
0: Štětina, Bystříčka, Tatry. A pak potom, když jsem měl rodinu, tak jsme byli pod Stanem s holkama, tak jsme byli Duchoňka u Topolčan, Senec u Bratislavy, Šírava v Píšťanech. No a pak, když se nám za 12 let narodil synáček, tak ten chtěl je taky pod Stan, tak jsme jeli do Ostrovské Nové Vsi, tady jsou koupaliště, šelkoviště. No a postavili jsme stan a na druhý den začalo pršet a dva dny lílo.
1: No jo.
0: Mokrý stan a jeli jsme domů, takže si moc stanování neužil.
1: Někdy se to přihodí takhle prostě, že to člověk, no, kdyby co dělal, tak to nevymyslí, přesně tak.
0: Vy jste ho zklamaný, já aspoň jeden den se vyspal ve staně.
1: Tak jste mu to už pak nevynahradili, říkáte, jo?
0: Už ne, protože potom už jsme jezdili na dovolenou jako na rekreaci, jako do ubytovacích zařízení,
1: jo,
0: na hotelu.
1: Už tak to nebyl stán.
0: Jinak mě nevadilo horko, já jsem hrával fotbal roky a tak mě spíš na fotbal jsem měl rád teplo, ale ne tyto vedra, co jsou teď poslední roky. Kuchyničky říkali, že vydrží, a já jsem nerad hrával na jaro a na podzim, když byly ty plískanice, to mě vadilo víc, jako ty horka. Vydržel jsem dělat horku a to mě nevadilo. A teď teda z věkem mě vadí ty horka a i tak, že se spíš chovávám do stínu, protože mě to dělá jako ze zdravotních důvodů.
1: Jasně, problém. Rozumím.
0: Příliš vysoké ty horka.
1: Rozumím, takže když jsou takové ty ideální teploty 25, 26, tak to je pro vás fajn, jo?
0: Jo, ty klasické, normální, ne, ty tropické. Jinak jsem měl ráda i zimu, když bývaly zimy, teda sníhu, to jsme saňkovali, lyžovali, to mě taky se mě líbilo. A jinak jaro, protože máme zahrádku, tak už vždycky se těším, až se do toho.
1: No to je krása. No jo.
0: Takže tam žiju od jara do podzimu a relaxuju. Něco vypěstujeme a jako.
1: Takže je to radost vlastně potom sklízet nějaké ty dobroty, ty radosti, čemu se zadaří.
0: Loni byla radost. Loni jsme měli 180 kilo jablek.
1: Pánečku, to je krása. No.
0: Tak se mají prodával. Horší je to letos, protože buď to zmrzlo, nebo říkáně sada známý tady, že to kvetlo v době, kdy bylo zima a nevyletěly včelky, takže to neopilo. Takže
1: jo.
0: Chodím a hledám na jabloňách jablíčka.
1: Takže myslíte, že jablek alespoň v té vaší oblasti, co žijete, takže bude málo?
0: Ne, ani třešně.
1: Ani třešně, tak to
0: třešně,
1: vidíte.
0: Ale vůbec někde 3-4 třešně na stromě a špatný je to. No. Takže já jsem říkal, že se každý rok nejsou hody.
1: To je pravda, tak to je, přesně tak. No. Vidíte, to já mám zase pocit, že tady ve středních Čechách třeba třešní je dost. Jablek nevím, jak bude, to jsem se nekoukala, ale třešní, co jsem se dívala, tak těch se mi zdá hodně na stromech.
0: Tady kousek dál, taky v té vedlejší vesnici u Kyjova, tam při střešně jsou taky, no, ale tady v Kyjově nic.
1: Tady tam u vás nic. Tak vy jste to tam zrovna vychytali letos, to nějaké to mrazivé, když byly stromy v pětu.
0: Meruňky ty už nemám 4 roky, takže.
1: Jo, radši.
0: Vůbec to zmrzne každý rok.
1: To je pravda, že ty jsou na to choulosti výhodně. No dobře, tak Pepo, moc vám přeju samozřejmě pěkné léto na zahrádce, hodně zdraví.
0: Děkuju vám, odpracu měsíc po operaci ramene.
1: Jej, tak ať se to dobře hojí, pěkně cvičte, ať jste fit. A
0: chodím na cvičení a
1: to je
0: na magnety.
1: No.
0: Potrál, zimně se spadl na ledě, tak potrané vazy ještě prostě, tak je to měsíc po operaci.
1: Tak je potřeba ještě tomu dát čas a pak rozcvičit.
0: Dělám rehabilitaci, abych mohl zase trochu pracovat.
1: Možná. Ano, jo. Dobře, tak přeju hodně zdraví a krásné letní dny na zahrádce. Mějte se hezky.
0: Zase někdy naslyšenou.
1: Budu se těšit, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to.
1: Honza Nedvěd a písnička jménem Podvod, to vše v noční lince, kam se dovolala také Jarmila z Vysočiny. Krásnou noc, Jarmilo.
2: Já všichni zdravím z noční linky.
1: Děkuju moc krát.
2: Volám z Vysočiny, 15 km od Třebíče. Mhm. Takže jsem tady na chaloupce, už konečně jsem přišla z nemocnice, kde se teda uzdravuju.
1: To je dobře.
2: Víceméně jsem ráda, že tady můžu už vegetit. No a s tím, že teda jako malá, když jsme byli jako děti, tak nás děda bral do lesa a prostě nám vykládal, jak byly po válce takový ty v lese takový ty jámy prostě po granátech.
1: No, no.
2: A tam prostě jsou jeskynky.
1: Aha.
2: My jsme tomu věřili. Já jsem se bála, mě bylo až 6 let nebo 5. Prostě jsem se bála, jo. A kdykoliv jsem šla do toho lesa, protože tam rostly suchořiby, lišky, prostě krásný mech a to. Bylo to na Hladově, kde jsme byli na ty hájence. A prostě až do dneška se mi o tom zdá, jak jsme tam chodili, jak nás děda takhle prostě vyděsil, že tam jsou jeskynky a já jsem tomu se sestrou věřila.
1: Jo.
2: No a teďka je to jak pohádka, že jo. Prostě ať dá prstíček a to a pak zase perníková chaloupka do toho a prostě všechny pohádky mi tak splynuly, že z toho je docela takovej aj horor, jo. No, ale ráda na to vzpomínám s tím, že teda jako my jsme měli prostě na Hladově. Tam rostly kuřátka, lišky, tam rostly dubáci, ukřížka. Tak když mamka nás poslala na polívku, prej, skočte mi na polívku pro dubáky, tak jsme šli ke křížku, jo, pod lípy, tam byly krásní dubáci a to, no lišky v mechu, to úplně vidím jak dneska.
1: Ano.
2: No a s tím, že teda fakt to bylo kouzelný a myslím si, že dnešní mládež nebo prostě děti o to přišli tady o to, s tím, že každá doba něco nese, že jo. Můj otec, když teda k nám vykládali, jsme se sešli tam třeba na narozeniny nebo jinak jsme nějak neslavili nebo to, ale ty narozeniny jsme třeba si poseděli, tak vzpomínal a tak krásně vykládal, sice smutně z války, protože byl 40. ročník, jak mu bylo 5. A prostě ty Němci v těch familiích tam na Holejích jeli a Rusi taky, jo, a prostě jaký dělají zvěrstva. Mm-hmm. A jak on byl blonďák, takže jako vlastně byl nordická rasa, že jo?
1: Ano, ano, ano. No,
2: ale stalo se třeba to, chci říct, že vyšel jsem z té struhy a jak jeli ty tanky a tady tyhle ty obrněné vozy, tak jsem vzal kamene, já jsem s takovou chutí to po ní hodil, že jsem prostě jako chtěl ukázat, jako, že tak nemám rád. A, jo? No ale jako bylo to docela riziko, protože kdyby je zastřelili, byla ta možnost taky, že jo.
1: Ano, ano,
2: ale
1: ano.
2: Asi zřejmě viděli blondiáka, tak prostě si řekli, jo, to by, no ale tak to o tom tak krásně vykládal a vykládal o tom každý rok.
1: Takže vzpomínáte na tyhle, na ta posezení společná, no, na to povídání.
2: A to vykládám svým dětem nebo občasům a holky mi říkají, mamko, to už nám tolikrát říkala. To je zájem, jo.
1: Musíte vymyslet na letošní prázdniny něco novýho.
2: Tak zase to je trošku o ničem jiný, ale každá doba něco nese, že
1: to
2: jo.
1: To je pravda.
2: Byla to, vždycky se říká, to je doba těžká, ale vždycky se najde nějaký pozitivum prostě a nějaká radost.
1: Ano.
2: A člověk by si měl udělat radost už jen z toho, že vychází to sluníčko. Já se teďka probouzím na prášky, protože mám na štítnou žlázu.
1: Jo, tak se musíte kurírovat.
2: A normálně to mám tak nastavený v hlavě, že nemusím mít budíka.
1: Tak to je dobře. Tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Popřeju vám hlavně pevné zdraví, hodně zdraví. Hezké léto, moc děkuju za návštěvu a užijte si to na chaloupce. Mějte se moc hezky, děkuju.
2: A já všechny taky přeju pěknou dovolenou a hodně sluníčka.
1: Dobře.
2: Kdo má rád a kdo ne, tak prostě bohužel.
1: Určitě se brzo uslyšíme v noční lince. Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc a děkuju vám všem, co to vedete tam pěkně.
1: Děkujeme za návštěvu.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, vážení a milí, a protože se čas naplnil a protože jedna hodina noční či raní, jak chcete, klepe na dveře, tak to znamená, že jsme na konci noční linky a také to znamená, že bych vám ráda poděkovala za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů. No a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Tak dobrý večer vám všem milovníkům trochu nebo notně zaprášených rozhlasových pásků. Divadlo pro vaše uši dnes opět po čase, jak se říká, dostojí svému názvu, protože vás pozvu na rozhlasové jeviště, tak jak si ho ve svých scénářích podmanil jeden z klasiků rozhlasové hry, pan Oldřich Daněk. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidíte, až jako 40-letý si dramatik a filmový scenárista Oldřich Daněk vyzkoušel žánr rozhlasové hry, kde se stal později vítaným autorem. V roce 1966 obeslal autorskou soutěž Československého rozhlasu textem Dialog v předvečer soudu a hned za něj získal hlavní cenu. Základním stavebním kamenem je, jak už název napovídá, rozhovor a taky docela vyhrocené téma. Lékař, který je obžalován z neúmyslného zabití na jedné straně a na té druhé prokurátor. Příležitost pro dva velké herce, pánové Felix Lubre a Vladimír Šmeral, a dialog, který se točí kolem sporného případu transplantace ledviny a vlastně i kolem samotné etiky lékařského povolání.
2: Mám rozsvítit, co říkáte?
3: Jak chcete.
2: Tak já teda nerozsvítím. Černá hodinka, budeme se bát. Já se budu připravovat na zítřek.
3: Bojíte se toho zítřka? Prosím vás, řekněte mi to upřímně, pane profesore. Záleží mi na tom. Jste si vůbec vědom, jak vážné je zítřejší přeličení?
2: Na ten paragraf je sazba od 1 do 5 let. Myslíte si, že to vůbec můžu nebrat vážně?
3: Zdálo se mi to.
2: No tak já to teda vážně beru. Na to jste se přišel zeptat?
3: Nejenom na to.
2: A cokoliv řeknu, může být použito proti mně, vidíte? Poslyšte, je to vůbec dovoleno, aby prokurátor navštívil v předvečer procesu obžalovaného?
3: Zákon nepamatoval na takové případy. To jest, pokud mě nepodezíráte, že jsem se přišel nechat ovlivnit.
2: Například podplatit.
3: Například.
2: To vás tedy opravdu nepodezírám. Žena se mě ptala po tom výslechu ve vaší kanceláři, jaký jste. Říkal jsem mi velký inkvizitor. Neměl jsem to říkat, poděsilo jí to. Ten titul nemáte moc rád, že?
3: Inquirere znamená vyhledávat, hledat důkazy. To slovo za to nemohlo, že bylo zneužito. Všechno na světě jde zneužít.
2: Teď myslíte na transplantaci ledviny, že? No. Vidíte, pomalučku se dostáváme k věci. Nedáte si nejdřív kafe?
3: Rád, pane profesore.
2: Ano. Čekal jste dlouho?
3: Nepříliš. Prohlížel jsem si zatím vaše obrazy.
2: Nejsou moje, patří špitálu, nebo bůh sám ví komu, snad jsou půjčené z Národní galerie. Sestři, dejte nám sem 2 kafe. Radši silnější. Děkuju. Zajímáte se o obrazy?
3: Nerozumím malířství. Všeho všudy jsem jednou vyšetřoval jakési padělky. Ale tohle jsou dobré obrazy, vidíte?
2: Ano, jsou to dobré obrazy. Tohle je Vincenc Beneš. Mám ho moc rád. No dívejte se na obraz, nedívejte se na mě. Svítí v tom přítmí.
3: Už jsem říkal, že obrazům nerozumím. Přišel jsem se pokusit porozumět vám.
2: No to jsem rád. Už jsem se bál, že vaše teta má žlučové kamínky a vy jste se přišel ze známosti poradit, co s tetou, než mě dáte zítra zavřít.
3: Tetička je bohu díky zdravá.
2: Tak vy jste přišel porozumět svému obžalovanému. Hamlet dává, tuším, Guildensternovi píšťalu a nutí ho, aby na ně zahrál. Guildenstern na píšťalu neumí. A Hamlet mu říká, tak proč si k čertu myslíte, že hrát na mne je snazší, než hrát na píšťalu? Můžete mě rozladit, ale hrát na mě nedokážete. Konec citátu, překlad vlastní.
3: Jestli tomu citátu dobře rozumím, tak aby se radši klidil.
2: Ne, tak jsem to nemyslel. Za prvé jsme si sjednali kafe, za druhé si nemůžu dovolit vyhazovat prokurátora, který zítra povede proti mě žalobu. Ano, seďte, inkvizitore. Vlastně mě těší, že jste přišel k názoru, že případ ledviny vrchního číšníka Lisického není tak jednoduchý, jak se to jeví z vašeho obžalovacího spisu.
3: Nikdy jsem si nemyslel, že je jednoduchý.
2: Napsal jste to dost jednoduše.
3: Snažil jsem se vystihnout trestný čin. Ten není moc složitý, jenomže ten čin má taky jiné aspekty než trestní.
2: Když jsme tak seděli ve vaší kanceláři, tak jsem se začal bát, že na tohle vůbec nejste schopen přijít.
3: V mé kanceláři nevisí Vincenc Beneš a taky si nevzpomínám, že by se tam kdy citoval Hamlet.
2: Není to chyba?
3: Možná. Říkáte mi inkvizitore, dovolíte mi několik inkvizičních otázek.
2: Odpovědí bude zítra využito proti mně?
3: Vy o mě nemáte moc vysoké mínění, víte?
2: Nedělám si mínění o lidech ze dvou rozhovorů, lépe řečeno ze dvou výslechů.
3: Prosím vás, abyste tohle opravdu nepokládal za výslech. Konec konců moje otázky budou nejspíš dost divné, dokonce bych nerad, aby to byly otázky a odpovědi. Chtěl jsem si jenom pohovořit, pokládal jsem to za nutné.
2: Za nutné? Pro koho?
3: Pro sebe. A byl bych rád, kdybyste i vy pochopil.
2: Začíná to být ohromně dojemné. Žalobce a obžalovaný se v předvečer procesu mají vzájemně pochopit. Tomu říkám socialistické právo. No prosím, vaše otázky.
3: Například, proč máte rád obrazy a z Hamleta znáte dokonce citáty?
2: A proč vy se češete na pěšinku?
3: Tak dobře, zeptám se tady jinak. Myslíte si, že lékařství má blízko k umění?
2: No to není tak hloupá otázka, inkvizitore. Není tak hloupá, jak by se zdálo.
3: Nejsem tak hloupý, jako je můj obžalovací spis.
2: Váš obžalovací spis vůbec není hloupý, bohužel.
3: Dobře, tak tedy nejsem tak suchý, jako je moje obžaloba.
2: To je zajímavá otázka. Proč právě felčary vydáte na koncertech a v divadlech? Proč každý druhý fušuje do literatury nebo vyrábí doma nikomu nepotřebné mazanice? Nebo když už nic, tak aspoň chodí s herečkou.
3: Našel jste odpověď?
2: Nevím. Možná, že jsme příliš ve styku s životní prózou. Takový kámen v ledvinách nebo rakovina hrtanu vás brzo přiměje, abyste si v životě hledal nějaké hezčí stránky. Prostě k té próze kus poezie. A možná, že nemám pravdu. Vy jste důkaz, že nemám.
3: Proč já?
2: Taky se celý život babráte s prózou. Zločiny, vraždy, násilí. A přitom dost pochybuju, že by advokátní komora byla masově členem klubu přátel poezie. Nechci vám křivdit.
3: Ne, nekřivdíte. Ale možná, že právě proto má ta vaše teorie pravdu. My se totiž většinou podle vašeho rozdělení nezabýváme prózou. Měl byste vidět, kolika smyšlenkami se musíme prodrat u takového vykradače chat, než přijdete k té próze, k tomu zrnku pravdy. Možná, že proto, nechci svým kolegům křivdit, hledají si koníčky jinde než v umění, spíš ve vědě, řekl bych. Má to blíž k tomu zrnku pravdy?
2: To nezní špatně. Zdá se, že se doplňujem. To je konec konců přirozené. Žalobce a obžalovaný by měly být opačné strany jedné mince.
3: To přirovnání nejspíš trochu kulhá.
2: Říkám vám, že do poezie spíš fušujem. Přišlo kafe. Dál.
4: Promiňte, prosím vás. Dala jsem do obou dvě kostky cukru, jsem na to zvyklá u pana profesora.
3: Nevadí, sladím taky tak.
4: Uvařila bych novou, bude to hned.
3: Ne, opravdu není třeba.
2: Sestří, ani nevíte, jak jste mě nadchla, že jste tak jednou udělala chybu.
4: Nezlobte se, nevím, jak se to.
2: A co bych se zlobil, říkám, že jsem nadšen. Co ten Ileus?
4: Je tam doktor Charvát.
2: Tak to je v pořádku, děkuju vám.
4: Naschledanou.
3: Máte nějaký případ?
2: Případu 40, ale žádná transplantace ledviny. Slyšte, to mě zajímá. Sladíte opravdu dvěma kostkami, nebo jste to říkal ze slušnosti?
3: Nesladím vůbec. Piju kávu hořkou, ale to opravdu nevadí.
2: Společensky slušný prokurátor. Vy to daleko nepřivedete, inkvizitore. Dobře vám tak. Když jste tak vychovaný, pijte sladké kafe.
3: To není tak důležité. Radši mi řekněte, jak to děláte, že je celé vaše okolí do vás, jak bych to řekl, prostě celé pryč.
2: Koho myslíte tím okolím?
3: No vlastně všechny. Například tuhle sestru. Nedělává chyby, víte. Ale je den před procesem, do ústavu přišel prokurátor, pan profesor je v nebezpečí. Víte, že to děvče je do vás zamilované?
2: Poslyšte, my jsme se přece dohodli, že poezie je obor felčarů. Copak, že vy se taky pouštíte do básnění? Zrnko pravdy jste přece říkal.
3: Tohle je pravda.
2: Nový nadějný směr právní vědy, prokurátor jasnovidec.
3: Mluvil jsem se sestrou Volkovou 1:30. Mluvili jsme prakticky jenom o vás.
2: Chcete tím říct, že jste si volal k výslechu i sestry?
3: Volal jsem si všechny, kdo byli u té operace.
2: Proč? Já jsem rozhodl o té operaci. Já jsem ji prováděl. Nebyla tam žádná diskuze a nemohla být. Operační sál není parlament. Nikdo ze špitálu mi v tom nemohl zabránit, i kdyby chtěl.
3: Nehledal jsem spoluviníky.
2: Tak proč je do toho vůbec táháte?
3: Pane profesore, budete zítra obžalován z úmyslně způsobené těžké újmy na zdraví, jež měla za následek smrt. Zákon to charakterizuje jako zločin. A tím spíš, že tu jsou velice zvláštní okolnosti, měl jsem povinnost vyslechnout všechny, vůbec všechny, o nich jsem si myslel, že by k tomu mohli něco říct. Sestra Volková vám neřekla, že byla u mě?
2: Ne.
3: Promiňte mi, pozvedli jsme trochu hlasy, to jsem nechtěl. Vlastně jsem se původně ptal, jak to děláte, že lidé kolem vás jsou do vás zamilováni.
2: Nesmysl.
3: Mohu to dokázat.
2: Sestry jsou často trochu zamilované do doktorů. Pokud jim nepadají z rukou tampony, ničemu to neškodí. Nemám s ní poměr, jestli jste si přišel vyšetřit tohle.
3: Nejsem fízl, pane doktore.
2: Doufám.
3: Měl jste dobrou náladu, je mi líto, jestli jsem se vás nějak dotkl.
2: Zatahujete do toho příliš mnoho lidí, příliš mnoho na můj vkus.
3: Nikoho jsem do toho nezatáhl. Budete zítra sedět na lavici obžalovaných, jak se říká v soudničkách, docela sám.
2: Tak je to taky v pořádku.
3: Ano, jistě. Ale přece víte sám dobře, že soud nad člověkem vašeho jména a vašeho postavení nemůže proběhnout jen tak, tichonce a bez povšimnutí. Vyčítáte mi, že do toho zatahují mnoho lidí, ale lidé se do toho zatahují sami.
2: Například?
3: Například vaši asistenti přišli dřív, než jsem je předvolal. Nebo vaše žena.
2: Chcete tím říct?
3: Vaše paní byla dnes u mne.
2: Vy jste ji předvolal?
3: Ne, přišla sama.
2: Nechápu, nic mi neřekla.
3: Spíš jste vy neřekl nic jí. Dovedu si to dobře představit. Trochu jste ten soud zlehčoval, nechtěl jste o něm mluvit. Nechtěl jste ji prostě do toho zatahovat.
2: No dobře, mohla se přece nejdřív zeptat.
3: Promiňte, pane profesore, ale s vámi je asi dost těžké mluvit o něčem, o čem nechcete mluvit.
2: No to je asi pravda. Jenomže jsem si nemyslel, že je to těžší než jít k vám.
3: Vaše paní nešla ke mně. Zašla na normální advokátní poradnu. Padla tam, musím asi říci, bohužel, na kolegu, kterého zaujala právní stránka případu. Zdá se, že se cítil spíš v roli prokurátora, než v roli obhájce. Vyprávěl jí s kondolenční tváří, že by tu prokurátor mohl uplatnit dokonce obvinění z vraždy.
2: Talent! Jako kdybych já neměl nic lepšího na práci, než vykládat příbuzným všechny možné a nemožné komplikace, které můžou pacienta potkat.
3: Vaše paní chtěla znát všechny možnosti.
2: A právní věda je bohatě poskytla. Všichni chtějí znát všechny možnosti, pane prokurátore. To je vlastně jedno. Zkrátka polekala se a přiběhla za vámi.
3: Ano.
2: Co jste jí řekl?
3: Co jsem jí mohla říct? Že obvinění z vraždy nepadá v úvahu. Že i já, zlý prokurátor, plně chápu vaše čestné pohnutky činu.
2: Zdá se, že vám musím poděkovat. Jen pořád nechápu, že se nezeptala...
3: Myslí si o vás, že ten proces podceňujete? Má vás za nemoc praktického člověka?
2: Ano, myslí si už 35 let, že jsem cvok. Dovolíte, já ji zavolám.
3: Ovšem, samozřejmě.
2: Cvok je samozřejmě spíš ona, nebo aspoň o nic menší než já. Ahoj, to jsem já. Tak slyším, že jsi dnes pucovala kliky po soudech. No, sedí tady proti mě velký inkvizitor a pije sladké kafe, které nemůže ani vystát. Přišel jednoduše na kus řeči, tak jsme mu tady osladili život. Ne, nic se neděje. Sedíme tu po tmě a děláme si takovou malou zkoušku na zítřek. Já ti to všechno potom povím. Jestli ten Ileus bude v pořádku, tak vyjedu za půl hodiny. Co? No tak si vezmu něco z ledničky, to je fuk. Ahoj, Anči. Moc jste ji neuklidnil, se mi zdá.
3: Měl jste při tom telefonu... Hezky jste se usmíval. Zamilovaně, pane profesore.
2: Poslyšte, vy jste úplný erotoman. Co sem pořád taháte nějaké city, to si nechte, až budete vyšetřovat vraždu ze žárlivosti. Já jsem tomu vrchnímu číšníkovi nebral tu ledvinu z lásky.
3: Potřeboval jste ji pro doktora Hávu a doktor Háva byl váš dobrý přítel.
2: Aha, přihořívá. Tomu se říká vypálit bez přípravy.
3: Poslyšte, to opravdu není výslech.
2: Ano, Mirka Hávu jsem měl rád. A jestli mě něco na celé té historii mrzí, tak je to... No, že Mirek už prostě není. Ale že to byl můj přítel, to jsem vám řekl už při výslechu u vás. Řekl jsem taky, že bych to udělal pro každého jiného pacienta. Vy ovšem máte právo tomu nevěřit.
3: Myslíte si, pane profesore, kdyby se ta operace povedla?
2: To neříkáte přesně, operace se povedla.
3: No dobře, nechtěl jsem se dotknout vaší profesionální cti.
2: Nejde o čest, jde o to pojmenovat věci pravými jmény. Máte příležitost uplatnit klasický vtip. Operace se povedla, pacient zemřel.
3: Kdyby tedy nezačala působit imunologická bariéra, říkám to dobře.
2: Skoro vidím, že jste se vzdělával.
3: Mám na zítřek připraveny dva odborné posudky. Kdyby se tady transplantace ledviny povedla bez zbytku a kdyby doktor Háva žil a kdyby z Lisického žila ještě aspoň jeho ledvina, myslíte si, že by nedošlo k procesu?
2: Nevím. Přinejmenším by tu byl živý důkaz, že to všecko mělo smysl.
3: A vítězové nebývají souzení, že?
2: Nemám to heslo rád.
3: Proč?
2: Co vy všechno nechcete vědět?
3: Nemusíte přece odpovídat. Ale o případu už vím skoro všechno. Přišel jsem poznat trochu víc vás.
2: Pokouším se poznat svou ženu už 35 let. Vždycky, když už si myslím, že ji znám, udělá něco takového, jako že běží k prokurátorovi.
3: Proč nemáte rád heslo vítězové nebývají souzení?
2: Protože jsem byl na operačním stole příliš často poražen. A někdy to bývaly zrovna moje nejlepší výkony.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Další rozhlasovou hrou na podobném principu dialogu nebo rozhovoru je i Daňkova hra Dialog s doprovodem děl. Příběh z válečné fronty první světové války. Bakteriolog Alexander Fleming marně bojuje za jeden ze svých prvních objevů, který by zmírnil válečná utrpení vojáků. Jednu skutečnou epizodu ze života pozdějšího vynálezce penicilinu využil Oldřich Daněk ve scénáři a taky pro další brilantní herecký koncert v postavách generálova pobočníka Josefa Vinkláře, Flemingem byl tehdy Jiří Adamíra, a generálem Zdeněk Štěpánek.
2: Pane generále, slíbil jste mi,
3: Já vím. Slíbil jsem vám, že budu spát. I své nebožce jsem vždycky sliboval, že ji budu milovat až do smrti. A taky jsem to tenkrát myslel vážně, ale ta na mě nešla s laskavcem. Když to vás, Clifforde, podezírám, že v té brindě, co jste mi poslal k posteli, byly nějaké práčky.
2: Já jsem myslel, že vám spánek prospěje.
3: No já si to taky myslím. Vidíte, jsme jedna duše. To mě moc netěší, protože vy ani nevíte, kolik stehů má tenhle goblen. Poslyšte vy! Co to jste? Kapitán, víte?
4: Kapitán Royal Army Medical Corps, Alexander Fleming z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta v Boulogne-sur-Mer.
3: Tak tedy. Kapitán z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta z Boulogne-sur-Mer. Kolik stehů musela udělat vyšívačka na tomhle goblénu?
4: Nevím, pane.
3: Taky neví. No tak aspoň řekněte libovolné číslo. No zkuste to odhadnout.
4: Pro mne nepředstavitelně mnoho.
3: Dobrá odpověď. Slyšíte, Clifforde? Na to jste se nezmohl. Pro mne nepředstavitelně mnoho.
2: Pane generále...
3: Měl byste zkusit usnout, to nic jiného neumíte. Děláte ze sebe anglickou vychovatelku a nejste vychovatelka. Ta moje aspoň uměla zpívat. Umíte vy zpívat, Clifforde? Třeba tuhle.
2: Ne, neumím zpívat, pane.
3: No tak vidíte, jak chcete dělat vychovatelku. Strajte se někam. Tady kapitán jistě hledá nějaký vlak něčeho a nebo si jde stěžovat, že jeho nadřízený je blbec nebo podobnou důležitou věc, nevhodnou pro uši nižších důstojníků. Mám pravdu, kapitáne?
4: Je to opravdu důležitá věc, pane.
3: Slyšíte, Clifforde? Nezdá se vám zvláštní, že za námi nikdy nikdo nepřijde s hloupostí? Vždycky jenom s veledůležitou věcí. To je zajímavý úkaz.
4: Jde o životy britských vojáků, pane.
3: Ovšem, oč jiného by šlo? Je válka. A my jsme ARAMC. Vždycky jde o životy. Vy jste ještě tady, Clifforde?
2: Počkám vedle, pane.
3: Buďte tak laskav. A učte se zpívat. Zní to líp, než měl byste usnout, pane generále.
2: Ano, pane.
3: Spůrná povaha. Nebude se učit zpívat, uvidíte.
4: Pane generále, plukovník Wright podal před 4 týdny šéfu zdravotní služby v Londýně návrh na zásadní změnu v léčení hlubokých poranění.
3: Nemohl byste aspoň chvíli mluvit o něčem jiném, než o hlubokých poraněních?
4: Promiňte, pane, nechci zneužívat vašeho času. Plukovník Wright a my všichni z výzkumného střediska pokládáme tento návrh za neobyčejně
3: závažný. Pupek světa, střed všeho míra. Umím si to představit, já znám plukovníka Wrighta. Pokládá občas za pupek světa sám sebe. A tím spíš své návrhy šéfu zdravotní služby.
4: Promiňte.
3: Neprominu. Znal jste krásnou odpověď na stej v goblénu. To vám musím přiznat. A teď přijdete s neobyčejně důležitým návrhem plukovníka Wrighta, který před 10 lety pokládal za neobyčejně důležité, že ženy jsou méně cená stvoření a nepatří do medicíny.
4: Plukovník Wright je možná podivín, ale určitě je skvělý vědec, pane.
3: To nevíte, kapitáne, že generálům se nemá odporovat? Neodporovat generálům, to je první příkaz téhle války. Daleko vyšší příkaz, než neodporovat plukovníkům.
4: Já si velmi vážím plukovníka Wrighta, pane.
3: Vy nejste voják z povolání, vidíte, kapitáne?
4: Ne.
3: Jinak by vás prostý pohled na výložky přesvědčil, koho si máte vážit víc.
4: Jsem bakteriolog, pane.
3: Chápu. Jste omluven. Plukovník Wright je pro lovce bakterií generál polní maršál. To je všeobecně známo. A víte, že jí odbyl kdysi voják z povolání? Bohužel, bohužel.
4: To jsem nevěděl, pane.
3: Ano. Vedl vojenskou kliniku. Kdysi při přehlídce vyblékl z řady vojáků svého laboranta a hnal ho s křikem k pořádné práci. Prý se mu nebude ulejvat na přehlídkách. No. Uznáte, že mu tu kliniku museli vzít. Lovec bakterií možná, ale jako vojáku, úplně bez talentu. Podceňovat přehlídky.
4: Plukovník si vás velmi váží. A doufal, že mu pomůžete, pane generále. Prý jste mu pomohl už jednou, když v burské válce prosazoval očkování proti neštovicím.
3: Burské válce. Víte vy, kapitáne, co to byla burská válka?
4: Ne, pane. Přihlásil jsem se jako dobrovolník, ale na bojiště jsem nebyl poslán.
3: Kolik vám bylo?
4: 20 let.
3: Burská válka. A tenhle goblén, kapitáne, je ze 17. století.
4: Smím pokračovat, pane?
3: Pastýřská idylka ze 17. století. To vás ovšem nezajímá, no tak pokračujte. Co navrhuje vrchní zabíječ bakterií?
4: Mám to tady, v tomto fascikluje
3: všechno. Tak, je to jasné. Šéf zdravotní služby ten Wrightův návrh odmítl, že?
4: Ano, pane.
3: Ovšem, nic nenávidí tolik jako tlusté fascikly.
4: Návrh plukovníka Wrighta vypadá podivně. Bylo třeba jej doložit řadou důkazů.
3: Tak jste to přijeli doložit mě?
4: Ano, pane.
3: A Clifford vám neřekl, že jsem se zbláznil? No řekněte, řekl nebo neřekl?
4: Poručík měl o vás obavy, pane generále.
3: Krásně řečeno. Jste zdvořilý důstojník a nemusíte se mě bát. Já jsem zase zdvořilý blázen. Slyšíte?
4: Co, pane?
3: Už jste tomu taky přivěkl? No, Boulogne-sur-Mer to nejspíš nedoléhá. Vidíte? Ještě neslyšíte?
4: Řekli mi, že je to Verden, pane.
3: Ano, Verden. My dva jsme týlové krysy, vidíte? Hodně hluboko v týlu. Hodně veliké krysy. Tlusté fascikly. Goblény na zdech. Co říkáte, kapitáne?
4: Jsem bakteriolog, pane. Hodně jsme pracovali, myslíme, že máme výsledky. Necítím se týlovou krysou, pane.
3: Já ano. Jsem starý. Nejsem bakteriolog. A nemám rád příliš mnoho práce. Anglie je lepší země pro týlové krysy. Líp tam dolehají okna. V Anglii by stačilo zavřít okno. Myslíte, že by Verdun pronikl i poctivým anglickým oknem?
4: Myslím, že ano. Tohle dunění.
3: Já jsem tam byl, kapitáne. Byl jsem na návštěvě u Francouzů, chtěl jsem vidět bitvu o Verdun. A viděl jsem ji. Aspoň to, co z ní bylo možné vidět. A vy ke mně přijdete s fasciklem.
4: Pane generále, naše laboratoř je v kasínu proměněném v nemocnici. Vidíme denně výsledky těch bitev, i když ne zrovna bitvy o Verdun. Ale vojákům je jedno, v jak veliké bitvě to chytili. Právě proto vznikl ten fascikl. Smím vám aspoň stručně vysvětlit, co...
3: Jste Scott. Máte skotské jméno.
4: Ano, jsem Scott.
3: Skotové bývají tvrdošíjní. Mám v Anglii skotského teriéra. To je velice tvrdošíjné zvíře, kapitáne.
4: Promiňte mi, ale v britských dějinách se jistě najde dost lepších příkladů skotské houževnatosti, nežli váš teriér, pane.
3: Vy to daleko nedotáhnete, kapitáne. Alespoň na vojně ne. Nechcete se napít na smíření Skotska s Anglií?
4: Je to rozkaz, pane generále?
3: Ne, není to rozkaz. Ale z blázny se má jednat mírně. Z blázny a z generály. Dobrá, nepijte. Vaše škoda. Clifford má pravdu. Asi jsem se zbláznil. Nechápu, proč vás nedám zavřít.
4: Mohu pokračovat, pane?
3: Není to zbytečné?
4: Smím pokračovat? Vždycky jsme se učili, a taky se to tak ve všech nemocnicích dělá, že ránu je nutno nejdříve desinfikovat. Zjistili jsme v naší laboratoři, že u hlubokých, válečných ran a průstřelů antiseptikum nejen nepomáhá, ale přímo škodí. V tomto fascikulu jsou desítky důkazů. Na některých z nich jsem pracoval já sám.
3: 17. století. Řekl byste to, kapitáne? 250 a možná 300 let tu visí ten goblen.
4: Většina válečných ran jsou hluboká poranění s nerovnými okraji, prostě roztrhaná tkáň. Například udělal jsem si model takové rány. Zatavil jsem skleněnou trubici s mnoha nerovnostmi povrchu a naplnil kulturou bakterií. Několik dní po sobě jsem tu trubici proplachoval antiseptickým roztokem. Roztok se vždycky znovu zakalil. V nerovnostech vždycky zbyly nějaké virulentní kultury, chci říci velmi dravé bakterie.
3: Říkejte klidně virulentní. Jsem přece jenom od zdravotní služby a všechno z lékařství jsem ještě nezapomněl.
4: Jsem rád, že mě posloucháte, pane.
3: Já vás poslouchám.
4: Antiseptikum nestačí v takové hluboké ráně zničit bakterie. Ale ničí buňky tkáně, rozumíte? Zdravé buňky, které by měly namísto poranění přivést bílé krvinky. Antiseptikum brání přirozeným obranným vlastnostem organismu, aby mohl zasáhnout. Říkám to samozřejmě strašně zjednodušeně.
3: Aby to bylo pochopitelné i generálům. Takže rozumím-li dobře, plukovník Wright navrhuje zakázat desinfekci.
4: V podstatě ano. Antiseptikum má smysl jedině u povrchových oděrků a ještě musí být použito bezprostředně, jenomže někdy trvá hodiny a dokonce dny, nežli se voják s průstřelem dostane na ošetřovnu. Tady v tom fasciklu jsou desítky průkazných.
3: Nemávejte zase těmi papíry. A na to na všechno jste přišli v šermírně kasína? Pokud se pamatuju, dali jsme vás nejdřív kam si do sklepa, já jsem vám musel pomáhat na světlo. Přidělili vám šermírnu, pamatuju se dobře?
4: Ano, pane.
3: A je z ní dobrá laboratoř?
4: Ano, pane, ve válečných podmínkách opravdu dobrá.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pro poslední dnešní rozhovor na ploše rozhlasové hry si Oldřich Daněk vybral spor nebo svár trojice antických bohů, ke kterému dochází těsně po pádu slavné Tróje.

0: slyšíte, jakkoliv to zajisté zní hrůzně, to všecko už je jenom dozvuk té veliké chvíle, toho oslnivého okamžiku, kdy nedlouho před svítáním z úkrytu v dřevěném koni vyskákalo 30 danajských hrdinů, kdy se plachtový řeckých lodí z nenadání objevilo znovu pod trojskými hradbami a kdy započal poslední rozhodující útok. 10 let obléhání je u konce. Tak zní ten hlavní a vůdčí výkřik při posledním západu slunce nad pyšnou Trójou. Zpravodajství Kréta se vám samozřejmě ozve znovu, ale možná už nikoli z trojských hradeb.
1: Ten oheň zaber, to je dobrý zvuk.

0: Aniž divínek nechápu, Apolone, proč ji vlastně nechceš přijmout. Je to krásná ženská.
1: Je to bohyně sváru. Netoužím tady po sváru.
0: Krásná ženská, ať už je bohyně čehokoliv, nikdy ještě večírku neublížila.
1: Tady se Dionýze nekoná žádný večírek.
0: Ale no tak, Apolone, nebuď podrážděný. Radši mi řekni, jak to ty bestie děláš, že máš vždycky nejlepší víno.
1: Dobrá réva, dobrá půda, dobří vinaři.
0: Mám bezpočet naprosto nedostižné révy, celé končiny, skvělé půdy a moře vinařů, co o sobě tvrdí nejenom, že na dně není, ale že se nikdy žádný lepší ani nenarodil a takové červené nesvedou. A to jsem krom jiného taky bohem vinné révy, tak mi to vysvětli.
1: Třeba připočti prostředí.
0: Proč by zrovna věštírna v Delfách měla být zvláštní prostředí pro pití vína? Tady se má dobře věštit a ne dělat víno.
1: Je tu zvláštní prostředí pro všecko, nedotýkej se, Delf. Čas tu nezačíná a nekončí.
0: Blbost, to je jenom taková tvoje reklamní průpovídka.
1: Delfské kněžky bys těmi slovy možná i urazil.
0: To si vytahuj na obyčejné smrtelníky, co si sem chodí koupit věštbu. Tichá hudba. Čas nekončí, zahlédnete budoucnost, všecko se v dobré obrátí a velkého jmění nabudete. Takové triky, Apolone, nevytahuj na mě. S vínem nemají nic společného.
1: Tady prostě v klidu, tichu a míru piješ víno.
0: Piju víno skoro pořád.
1: Většinou obklopen hordou pochybných ženštin, ještě pochybnější mladíci vykřikují a žije Dionýzos, pištci pískají.
0: Když se zrovna nemlátí píštelami po hlavách.
1: Když to tady jenom piješ víno.
0: A dívám se na Apolona, boha krásy.
1: Možná i to se dá započíst.
0: Ty jsi ale ješitný.
1: Chceš se hádat. Zdá se, že bohyně sváru působí i na dálku, jenom se objeví u delfské brány. Už se hádá i Dionýzos.
0: Jsem hádavý stařík, zvlášť když někde mají lepší víno, než umí moji vinaři. Tak proč ji vlastně nechceš přijmout?
1: Eridu.
0: Dobře, chápu, není to žádné potěšení přijímat bohyni sváru, ale když už vážila tu cestu, třeba měla proč.
1: Tady jsou delfy, Dionýze. Moje delfy. Tady bývám, když chci být sám. Poslední dobou je to čím dál tím častěji. Taky ty ses sem jenom vnutil. No dobrá, bývá s tebou veselo. I když asi dnes není zrovna ten den, ale s Eridou nebývá veselo nikdy.
0: Měl bys to vědět. Leco se o vás jednu dobu povídalo.
1: Jsi drbná, Dionýze.
0: Vlídná, chápající, soucitná, drbná, to je jeden z mých půvabů. Vždycky jsem podporoval mezi bohy a bohyněmi vztahy toho nejbližšího druhu. Říkal jsem si, jenom houšť. Třeba i na mě něco zbude.
1: Máš v sobě dost vtipu, abys upoutal každou ženu.
0: Nechtěl bys to říct těm ženám?
1: Jenže jak se blíží večer, jsi už většinou tak pod obraz, že s tebou nic nesvede ani ta, co si na tebe umanula.
0: Teď si prokázal, že jsi věštec. Teď si vážně pojmenoval ten

0: Můj rozhodující ústřední problém. A nejvíc z toho těží ti otrapové pištci. Já prosím v ženě rozpoutám touhu, zanítím plamen a hřejí se potom u něj tupí, střízliví muzikanti. To odhaduješ přesně.
1: K tomu není potřeby být věštec.
0: Co tím chceš říct?
1: Nic, napij se.
0: I to je myšlenka hodná věštce. Myšlenka krásná, oblá a hebká, vláčně tekutá a jiskřivě pronikavá.
1: Nežvář.
0: Myšlenka hodná toho jména, což zdaleka nelze říci o většině myšlenek. Co se děje?
2: Je vám tu dobře?
0: A Eris, vypadáš pomuchlaně. Právě jsem tu přesvědčoval Apolona, že by tě měl přijmout, jestli je poctivec. A proč by nebyl, nic ho to nestojí, musí to potvrdit. Navrhoval jsem, aby tě přijal už proto, aby se pochlubil svým vínem.
2: Je vám dobře při tom popíjení?
1: Jak ses sem dostala?
2: Těžce, ale jak vidíš, dostala.
1: Nařídil jsem všem strážným a kněžkám.
2: Jsem sice bohyně, i když jaksi druhého řádu. A oni jenom stráže a kněžky.
1: Nestrpím, aby tu neplatili moje příkazy a nechápu, jak si to dokázala.
2: Některé jsem obloudila, jiné obelhala, někteří mě litovali, některé jsem zabila.
1: To říkáš vážně?
2: Ne, mám zabíjení pokrk, ale jsem zoufalá, Apolone, a zoufalci zmohou skoro všecko.
1: Nechci s tebou mluvit, a když, tak ne v Delfách.
2: Je mi jedno, kde, přenes nás kam chceš.
0: Kam byste chodili, tady je útulno. Posaď se, Erido, opravdu nevypadáš dvakrát dobře. Potřebuješ doušek, jasně se potřebuješ napít. Apolona si nevšíme, je na svoje Delfy zbytečně pyšný. Jak mísíš?
2: 3:2. A napít opravdu potřebuju.
1: Dionýzos nemísí vůbec.
2: Ví se to o něm.
1: Neřekl jsem ti, aby jsi sedl.
2: No a já si sedla, když už jsem se dostala až sem, tak mě nevyhodíš.
0: Jenom seď, to se ví, že tě nevyhodí, on je lepší, nežli se občas tváří. A ty, Apolone, si zářivý bůh krásy a žádný hromovládný, abys tady metal blesky. Eris je na tom mizerně a kdo už si má pomáhat, když ne bohové mezi sebou. Tedy ale vážně, Eris, aspoň řízu si mohla vzít čistou. Tahle vypadá dokonce ohořele, takhle schátralá, žádný zvláštní dojem neuděláš.
1: Co může přivést k zoufalství bojní sváru? Je málo svárů? Já myslel, že těch je vždycky dost.
0: No vidíš, už se smířil, že tu sedíš a piješ jeho víno. Říkám ti, je to dobrý hocha. Pokud potřebuješ nějaký svár, opatřím, hračka.
1: Drž už hubu, Dionýze.
0: Od této chvíle hrob není mlčenlivější. Hledím si vína, snad vůbec ani neposlouchám. No tak to ne, nesmím to zase tolik přehánět, poslouchám. Ale hrob.
2: Nad ránem padla Troja.
1: Tak už padla. Nádherné město, Troja. To je špatná zpráva. Máš nějakou dobrou?
2: Myslela jsem, že už to víš. Tady prý víte všecko.
1: Vědělo se to předem. A že už se to stalo, nepokládali zřejmě mé kněžky za tak důležité, aby mě tím rušili. Taky věděli, že nebudu jásat. Nosit špatné zprávy se nikomu nechce. Tobě ano. Ze zlomyslnosti?
2: Byla jsem u toho.
0: To by vysvětlovalo, abych tak řekl, ohořelost tvého roucha, ale nijak to nevysvětlilo.
2: Slíbil jsi mlčet, Dionýze. Nemáš tušení, co je to pád města.
0: Já jsem náhodou byl nejmíň u 1000 oslav pádů velice různých měst.
1: Opravdu bys měl mlčet. Poražení neoslavují, víš?
0: No, co by taky oslavovali, většinou už jsou na cestě do otroctví. Ha, to jenom jestli měli štěstí pro vás kolem krku, jaká pak oslava. Poražení.

0: Ty jsi sem, Eris, nepřišla kvůli Kassandře.
1: Ne? A proč tedy?
0: Přišla jsi v efektně ohořelém kostýmku zjistit, jestli tvoje modré oči s příslušným náklonem hlavy ještě u Apollona něco zmohou.
2: Že by měl pravdu?
1: Je to pravda jenom z menší poloviny.
2: A která je ta větší?
1: Chtěla jsem se přesvědčit, jestli bych ještě někam házela jablka jenom pro pochybnou naději, že se mi možná vrátí láska.
2: A výsledek? Co mlčíš? Už nikdy nikam nehodíš jablko sváru?
1: Už nikdy kvůli tobě.
2: Škoda.
1: Taky si myslím. Kam si to odplynulo? Možná s trojskou krví.
0: A to je teprve to skutečné neštěstí. Ne, že Kassandra skončí, jak skončí. Do nenávratna se ztratí, co jsme cítili. To je teprve katastrofa. Mně můžete věřit.
1: Starej se o svoje lásky, ne o cizí.
0: To máte, jako když dopijete soudek. Ještě pořád je to soudek, ale poklep dutý, vnitřní obsah zanedbatelný. Dopito jest. A myslete si, co chcete, život má mít konec. Život, ten ano, možná i města, ale lásky.
1: Když loď není zakotvena ani na jediné kotvě, vznáší se volně na vlnách.
0: Ale je to trapná svoboda, je to sud bez vína.
2: A rozlobí-li se Poseidon, loď utone.
1: Ani přístavy nebývají bezpečné. Ostatně unést svůj osud, to svedou dokonce i lidé, říkal jsi.
2: Někteří, Eris. Jenom někteří.
0: Ti, co se nám chtějí podobat, já se jim teda divím, já se občas nechci podobat ani sám sobě. Ale zase podobat se Apollónovi, to bych bral.

Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.